0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking, doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné láhve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neborčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně, jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Mm-hmm. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo nevím.
1: Mýdlo s jelenem. No,
2: ale a gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkujem.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, že mám tolik, na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádherný.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: No to
2: nádherně.
3: Je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipky a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: taky fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domu jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc pořadu? Ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli
3: už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no počas se ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku. Božena Vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den. Oslavte si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji. Den, zdravíme děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi?
5: Já jsem v Moravici.
1: Ano.

0: další sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
1: Pan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkaj se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tygra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají stoleté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokurívám, Paťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, Paťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolit tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Želíček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, o... Tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu. A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Kdy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický spejbla hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl hudvínek spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm,
2: to
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o hudvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to, jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl ten
1: krásný,
3: mladý, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím,
6: velice.
1: Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal,
6: ano,
1: kolega,
6: ano.
1: tam pro vás přichystal.
6: Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětství, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme
6: ano,
1: se
6: ano.
1: na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš. Tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaničky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervózněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo, i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Safari parku Dvůr Králové otevřeli nový pavilon nosorožců. Město Česká Skalice modernizuje náměstí. Hradec Králové remizoval ve fotbalové lize v Jablonci. A počasí zataženo s přehánkami, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrálbek. Hezké ráno. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila 80 let. Při té příležitosti včera otevřela nový pavilon nosorožců. Objekt je součástí budovaného areálu Safari Jih.
2: Od rána tam chodí spousta lidí, skupiny aspoň po 25, po 30.
3: Popisuje ošetřovatel nosorožců Tomáš Pavlásek a dodává, že nový pavilon má řadu výhod jak pro personál, tak pro samotná zvířata.
2: A je to bezpečnější všechno, že ho nedáváme tam ruce, mají tam naležení vlastně tu štěpku, že ho mají to tam měkčí.
3: Celý areál Safari jejich by měl být hotový v roce 2028, říká mluvčí Safari parku Michal Šťastný.
4: Pokračovat budeme stavbou vyhlídkového mostu, který vlastně oddělí klasickou část zoo od právě toho Safari jejich a v jeho sousedství bude probíhat koridor, kterým budou nosorožci právě z tohoto pavilonu procházet do Safari Jih.
3: Spolu s nosorožci budou součástí nového areálu i bůvoli, zebry nebo další kopytníci. Z Dvora Králové nad Labem Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: V České Skalici začala v těchto dnech poslední etapa úprav Husova náměstí. Práce potrvají do října. Jejich součástí bude i kácení některých stromů a sázení nových, říká nezávislá starostka města Zuzana Jungwirtová.
5: Dojde k odstranění 6 stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu a představují bezpečnostní riziko. Jedná se o lípy u parkoviště a javory na rohu náměstí a u staré radnice. Následně bude v této jižní části náměstí vysázeno 20 stromů javorů babika.
0: Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu víc než hodinu denně. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně.
1: Sport.
0: Ve druhém utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize Jablonec remizoval s Hradcem Králové 1-1. Východočeši přitom do 85. minuty vedli. Trenér David Horejš chválil výkon hostujícího celku v první půli.
6: První poločas bylo z naší strany vidět, že jsme proto dělali maximum, byla tam lehkost, dobrá kombinace, měli jsme dobrý pohyb prostě bez balonu, tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem. Druhý poločas zase je třeba ocenit, že Jablonec má silný mužstvo, prostě povedlo se jim střídání, myslím si, že Alekvé a Holí tu hru hodně oživili a to si myslím, že pak nám tam dělalo problémy.
0: Ve středečním třetím pokračování nadstavbové skupiny o titul Hradec Králové vyzve doma Liberecký Slovan.
1: Počasí.
0: Bude zataženo s přehánkami, odpoledne čekáme srážky vydatnější, místy i bouřky. Teploty na východě Čech 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A po zprávách s Radkem Půlkrápkem vás zdraví taky od mikrofonu Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání. 4:05 začíná náš ranní informační servis na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a dnes je pondělí 11. května. Ještě jednou dobré ráno vám všem. Za chviličku nás čeká jako první dnes zdravotnické lékařské téma. Pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou závislí na léčbě pomocí inhalátorů. Vědci z Hradce Králové se rozhodli ověřit, jestli je používají správně. Spolupráce lékařů, a IT specialistů by měla přinést také mobilní aplikaci a více tedy dozvíte už za chvíli v první reportáži našeho dnešního dobrého rána. Jakub Šmit vás od mikrofonu ještě jednou pěkně zdraví, dobré ráno a ať se hezky vstává.

0: Václav Neckář, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 12 minut po páté. No a teď to, lékařské zdravotnické téma. Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli náhodou nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají, no a výsledkem dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátorů pomůže.
1: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není.
2: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80-tník Jiří Deml. Přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
3: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
2: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony.
3: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
2: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
3: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
2: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
4: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
2: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
5: Aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají neúplně správně.
2: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Modern Talking teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme vám dobré ráno, hezké vstávání, příjemné probouzení do prvního pracovního dne tohoto týdne. Jinak věříme, že jste si prodloužený víkend náramně užili, taky včera třeba bylo krásně. Předevčírem to taky šlo v sobotu. No a dnes už je pondělí 11. května. Dnešek je 131. dnem v tomto roce. Svátek má Svatava, je to české jméno slovanského původu. Jehož původní význam je silná, nový se potom spojuje i s přídavným jménem Svatý. Takže Svatava vám všechno nejlepší. Pranostika pro dnešek říká o svatém Mamertu, zima je počmertu. No a narozeniny oslaví dnes třeba spisovatelka a scenaristka Eva Kanturková, bude jí 96 let, a desetibojař Tomáš Dvořák taky slaví dnes tady 54. narozeniny. Taky tady vidím jméno modelky a zpěvačky Ivy Freelingové, která má dnes 44 let, takže oslavencům taky všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat nejprve na aktuální situaci venku. Teď tedy kolem 17:45 v Hradci Králové ukazuje teploměr 11 stupňů Celsia. Obloha je oblačná, zatažená. Zataženo je i v Jičíně, tam 10 stupňů Celsia. V Rychnově 11 stupňů, taky zataženo. V Náchodě zataženo 10 stupňů Celsia. A oblačná nebo zatažená obloha je teď i v Trutnově a tam taky něco kolem 9-10 stupňů teď aktuálně na teploměrech. No, co nás čeká během dne, jaká je předpověď? Dál bude zataženo, přidají se přehánky, odpoledne čekáme srážky vydatnější dokonce a místy se můžou objevit i bouřky, takže dneska to rozhodně bude na deštník. No a teploty v Královéhradeckém kraji 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12 a biozátěž čekáme na jedničce, což je mírná zátěž. Takže takhle bude vypadat pondělí 11. května, přejeme dobré ráno, za chviličku už spotřebitelský servis a v něm to dnes bude o tom, co dělat, pokud se nám nedaří dohodnout s prodejcem.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.

0: Skupina Jelen teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, ještě 6 minut a bude půl šesté, čekají nás další zprávy, ale ještě tady bude jedna písnička, taky Josef Černý, náš spotřebitelský expert. No a ve spotřebitelském servisu se dneska ptáte na další kroky ve sporu s prodejcem, pokud se vám nedaří s ním dohodnout. Takže Josef Černý má připravenou odpověď, pojďme si ji teď poslechnout společně.
1: Pan Ondra chce prodejci poslat předžalobní upomínku, rád by věděl, jestli je vhodné hned ji podpořit znaleckým posudkem. A dále, pokud předžalobní upomínku pošle, jestli to znamená automaticky pokračovat soudem, anebo může v té

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka v úseku Chlumec-Ostrovněř potrvá do pátku. Důvodem je údržba trati. Dopravce zajistil náhradní autobusy.

0: V Dobrém na Rychnovsku dokončují přístavbu základní školy. Vzniklo v ní 5 odborných učeben. Dělníci v těchto dnech upravují okolí školy. Obec plánuje kolaudaci objektu v červnu. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, upozorňuje Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. Technici v Praze ráno sundají 4 sochy ze staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je čeká oprava, oznámil to magistrát hlavního města. Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavby šance ligy o titul remizovali s Hradcem Králové 1-1. Před východu Čechy tak udrželi 2bodový náskok. A jaké bude počasí? Zatažino s přehaňkami, odpoledne čekáme srážky vydatnější, místy i bouřky. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hranovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: kávě Denní tisk.
1: Pondělní noviny se určitě všímají toho, jak jsme prožili víkend. Pochod Babička přilákal 1500 turistů. Sobotní 49. ročník legendárního turistického pochodu Babička ve Velkých Svatoňovicích přilákal 1496 startujících. Je to jedna z nejvyšších účastí v posledních letech. Největší zájem byl o dětskou 5-kilometrovou trasu, na kterou se vydalo z místního hřiště 730 účastníků. Další pěší trasy 25 a 50 kilometrů absolvovalo 576 turistů. Na cyklotrasy dlouhé 30, 50, 70 kilometrů vyrazilo 190 lidí, no a dorazili jsme ve skupině 4 dospělých a 5 dětí. Babička je tradice, dříve jsme chodili až do Ratibořic, letos jsme tady poprvé s dětmi a šli jsme pro to nejkratší trasu. Byl to krásný výlet, byl spokojený se sobotním programem třeba pan Robin z Trutnova, který se takhle novinám svěřil. Tak i o tom si můžete v novinách přečíst, já už se dívám do Mladé fronty Dnes, kde připomínají to, co my už jsme říkali taky ve zprávách v 6 a zvali jsme na to ve Dvoře Králové oslavila 80 let a má velké plány. Do 3 let se africké safari Josefa Wagnera v Královédvorském safari parku rozšíří o novou jižní část s výběhem pro nosorožce, zebry a buvoly. Zástupci safari parku v neděli u příležitosti oslav 80 let od založení zoo poklepali na základní kámen. Rozšíření je reakcí na rostoucí návštěvnost i nevyhovující podmínky pro chov buvolů kaferských. Mezi safari a dvorským koupalištěm má navíc vzniknout druhý kemp. Zahrada představila zrekonstruovaný největší pavilon nosorožců a otevřela také výstavu věnovanou 55 letům světově proslulého chovu nosorožců dvourohých. Podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě Dnes. No a firmy hledají brigádníky na léto, nabízejí vyšší odměny, píše Právo. Ačkoliv do letních prázdnin zbývají ještě téměř 2 měsíce, nejatraktivnější místa pro brigádníky mizí z nabídek personálních agentur už teď. Nejvíce sezónních přivýdělků začínají firmy nabízet právě v těchto týdnech. Odměny oproti loňsku vzrostly o 10 až 15%. U náročnějších pozic lze dosáhnout i přes 200 korun na hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. V Praze se běžně sazby pohybují kolem 150 až 170 korun, u náročnějších nebo urgentních směn se dostávají na 200 až 250 korun za hodinu, v regionech jde typicky o 140 až 160 korun. Podrobnosti ve velkém článku v dnešním Právu k tomu najdete, tak si můžete přečíst. No a my z dnešních novin za hodinu přidáme samozřejmě jako vždycky i další témata.

0: Za půl minuty už bude tři čtvrtě na šest. Dobré ráno z Hradce Králové, hezké pondělí, 11. května vám přejeme. No a představitelé Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 23. dubna ocenili v zámecké jízdárně v Chlumci nad Cidlinou významné osobnosti, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěli k rozvoji regionu a šíření jeho dobrého jména doma i v zahraničí. No a jedním z nich je i Václav Pavelka. On je sokol tělem i duší, který svůj život zasvětil sokolské myšlence, pohybu a práci pro druhé a který také působil jako ředitel obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí. A pan Václav Pavelka bude naším dnešním ranním hostem, abychom vám ho také trošičku představili. Tak si určitě poslechněte. Počasí. Ranní teploty se pohybují v našem kraji kolem 11-10 stupňů Celsia. Tady v Hradci Králové 11, v Jičíně 10, v Rychnově 11, v Náchodě 10 a v Trutnově 9 stupňů Celsia. Obloha je vesměs všude zatažená nebo oblačná. No a zataženost přeháňkami nás čeká i během dne, takže dneska to na deštník určitě bude. Odpoledne dokonce čekáme srážky vydatnější a místy se můžou objevit i bouřky. Teploty dnes 17 až 20 stupňů Celsia, na horách kolem 12 a biozátěž bude dnes na stupni číslo 1. Takže to bude mírná zátěž. Takhle to bude dnes vypadat. Jak jsem říkal, deštník si určitě dnes nezapomeňte vzít sebou do práce. Pěkně vás zdravíme a ještě jednou dobré ráno. Teď je úplně přesně 3:45 a 1 minuta k tomu.
1: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
2: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
3: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
4: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
5: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
6: A taky vaření s Habadějem v přímém nosu.
7: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
8: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
10: Říkala si,

0: A teď vyrazíme na výlet, pěkně po značené turistické trase. Systém českých značek je unikátní v tom, že je stejný po celé republice. Vůbec nejstarší pěší turistická trasa u nás vznikla 11. května roku 1889, kdy členové klubu českých turistů spojili červenou značkou Štěchovice u Prahy a legendární svatojánské proudy. Pak později začaly některé trasy značit i modře a v roce 1916 se na stromech a rozcestnících objevila i zelená a žlutá barva. No a když máme to výročí, tak je dobré se na to určitě zeptat i dětí ve školce. Tereza Brázdová jim tam položila otázku.
1: Co je turistická značka?
2: Jo, to je znamená, že jdou přes ulici turisti.
1: Přes ulici?
2: Jo, a jako, že se bude konat něco turistického, třeba lyže, nebo sporty nějaký, nebo skákání přes švihadlo.
3: Že to je hodně v lese a jsou tam takový barevný proužky, třeba červený, modrý, bílý nebo zelený.
1: Jo. Proč se malují na stromy?
3: Protože hodně ty turisti jsou v lese.
1: Takže díky těm značkám se v lese nestratíme někde na cestě?
3: Tak se nestratíme.
1: A kdo je to ten turista?
3: Pan nebo paní, který mají batušky a svačinu.
1: A kam jdou?
3: Třeba na nějakou skálu.
1: Pamatujete si svůj nejdelší pochod, kam jste šli?
3: Jo, já si pamatuju, jak jsme šli tam, jak jsme sbírali ty dýně, jako ze školkou, to byla ta nejdlouhší cesta, aspoň, že nás můj tatínek vzal autobusem.
4: A takhle to vidíme my.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Lázních Bělohrad mají vzniknout nové byty. Mírová jednání mezi Washingtonem a Tehránem se komplikují. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v lize v Jablonci. A počasí zataženo s přehaňkami, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Město Lázně Bělohrad chystá opravu budovy bývalé spořitelny. Vzniknout by tam měly lékařské ordinace a byty. Radnice ale musí zajistit financování, vysvětluje nezávislá starostka Alena Kužilová.
3: Opravíme nemovitost, která je prostě historická, krásná, má nějaký smysl, je ve středu města a zároveň tam vymyslíme nějaký smysluplný záměr, ze kterého budou mít užitek lidé ve městě, což teda jsou ty lékařské ordinace. Čekáme na dodělání projektu, takže teď každým týdnem by měl být už hotový projekt.
1: Elektronické daňové přiznání za loňský rok můžeme do zítřka podávat bez pokuty. Lhůta sice uplynula 4. května. Podle finanční správy začnou až od středy nabíhat sankce. S pomocí daňového poradce nebo advokáta je možné podat daňové přiznání do 1. července. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
4: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Hradec Králové vybojoval bod za remízu 1-1 v Jablonci ve skupině o titul ve fotbalové lize. Zatímco v 85. minutě vyrovnával domácí David Puškáč, už v 25. minutě otevřel skóre hostující Ondřej Mihálík. Z remízy bylo zklamaný.
5: První poločas byl jednoznačně v naší režii a byli jsme jednoznačně lepším týmem. Vedli jsme 1-0, chtěli jsme do druhého poločasu jít se stejnou vervou, se stejným nasazením, se stejnou aktivitou a bohužel se nám to nepodařilo. Jablonec trochu změnil rozestavení, změnil styl hry, víc na nás vylez a my jsme bohužel se trochu stáhli a bohužel to pak skončilo tím vyrovnávacím gólem.
1: Třetí kolo nadstavby o titul bude ve středu. Hradec Králové nastoupí v 17 hodin 30 minut proti Liberci.
2: Počasí.
1: Bude zataženo s přehánkami, odpoledne čekáme srážky vydatnější, místy bouřky. Teploty na východě Čech 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A pondělní dobré ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vás teď 4 minuty po 6. zdraví Jakub Šmit. Dobré ráno a hezké vstávání. Dnes je pondělí 11. května. No a za chviličku v další reportáži budeme mluvit o tom, že odborníci v Rychnově nad Kněžnou teď lidem připomínali, jak si správně mít ruce. Byl u toho i náš reportér Jiří Hofman, takže víc za chviličku v další reportáži našeho dnešního dobrého rána. Poslechněte si.

0: Ondráčková a Valdemar Matuška teď v dobrém ránu 6 hodin 9,5 minuty. S příchodem teplejších dnů a začátkem letní sezony přibývá pobytu v přírodě a setkávání lidí třeba na hudebních festivalech pod širým nebem a také v kempech nebo na tábořištích. No a právě tady je podle odborníků důležité nezapomínat na základní hygienu rukou. Jak ji správně dělat, ukazovali teď lidem odborníci v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. A my jsme u toho nechyběli.
1: Takže mám tady vlastně kontrolu pod UV lampou, takže vám můžu ukázat správný postup.
2: Říká Jana Koutová, asistentka ochrany a podpory veřejného zdraví v Rychnovské nemocnici. Právě ona lidem ukazuje, jak si ruce správně dezinfikovat a co všechno odhalí UV lampa.
3: Zapomínají vlastně na oblast kolem těch nechtů, pod nechty, kdo má dlouhé nechty, dámy a podobně, a palce. Zapomíná se hodně na palce.
2: Právě správná hygiena rukou přitom patří k nejjednodušším způsobům, jak předcházet šíření infekcí.
3: Je to jedna z vlastně nejlevnějších a obecně nejpoužívanějších přístupů k ochraně toho zdraví našeho. Stačí nám k tomu víceméně voda a mýdlo.
1: Jak mejeme ruce? Pořádně takhle, aby ze všech stran byly umytý a pořádně palce. Na obou stranách a kroužit palce.
2: Do ukázky se zapojili i prvňáčci ze základní školy, kteří si vyzkoušeli, jak dobře si ruce opravdu myjí.
4: Protože když přijdeme zvenku, tak na nich máme samý bakterie.
5: Že onemocníme.
4: A nebo budeme mít žloutenku.
2: Děti i dospělí se pak pod UV lampou ověřili, jestli při mytí nezapomínají na některá místa.
6: Tady dobrý a z druhé strany a taky. Tady to bylo hezky umytý a tady nebylo. Vidíš prstíky?
4: Mě překvapilo, jak nám to hned ukázalo, když jsme to tam hned strčili.
2: Zdravotníci připomínají, že ruce bychom si měli mít hlavně před jídlem, po příchodu domů nebo po kontaktu se zvířaty. Na cestách pak doporučují i dezinfekci.
3: Právě když není dostupná ta voda nebo to mýdlo, tak je lepší si vzít tu dezinfekci.
2: V letních měsících pak lékaři upozorňují hlavně na riziko střevních infekcí spojených s cestováním, jídlem v přírodě nebo hromadnými akcemi, kde je hygiena rukou zásadní prevencí. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 6:17, pondělí 11. května, svátek má Svatava. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď vás určitě taky zajímá, jak bude
1: počasí.
0: Bude deštivo, teď ráno oblačno až polojasno, dopoledne bude oblačnost přibývat a místy se objeví první přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne a večer pak budou srážky vydatnější a na většině území. Místy se můžou objevit i bouřky. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia, vítr mírný teď po ránu a v bouřkách pak během dne a až tedy ty bouřky přijdou, samozřejmě vítr může přechodně zesílit. Zítra nás čeká ochlazení, ráno a dopoledne zítra oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost, večer zítra bude oblačnost ubývat a srážky zítra opravdu jenom ojediněle. Teploty nicméně nižší, o mnoho nižší, zítra maximálně 12 stupňů.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A teď ještě 8 minut před půl sedmou pozvání k našemu odpolednímu vysílání. Po 13. hodině bude dnes hostem Alex Minářové ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba, která nám řekne i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace teď umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude Pavla Gomba hostem Alex Minářové.

it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Klíšťata jsou v těchto dnech velmi aktivní. Vyplývá to z mapy na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Parazitům svědčí teplejší počasí. Vhodné je při cestě do přírody použít repelent a po návratu se vždy prohlédnout. Na Jičínsku pokračuje příprava stavby obchvatu Úlibic. Oznámilo to ředitelství silnic a dálnic. Důležitá část dálnice D35 by měla být otevřená společně s úsekem Úlibice-Hořice v březnu 2029. Začíná 19. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Diakonie ve Vrchlabí chystá speciální program zvaný Smyslohrádky. Co nabídne, upřesníme ve zprávách v 7. Čínské ministerstvo zahraničí.

0: Zahraniční potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Bude tam od středy do pátku. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavby šance ligy o titul remizovali s Hradcem Králové 1-1. Před Východočechy tak udrželi dvoubodový náskok. A jaké bude počasí? Oblačno až polojasno, místy přehánky, odpoledne srážky vydatnější, místy bouřky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem je uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Tak dnes už po druhé otvíráme noviny s datem 11. května. Dívám se na stránky dnešních regionálních deníků, kde píšou, že začala zmíjí sezóna, lidé už jich potkali desítky. Podle pranostik se měli hadi probouzet teprve 24. dubna. Za necelé 3 týdny to ale vypadá, že jsou po zimě už zvlášť aktivní. Na Šumavě chráněný druh hada nedávno uštknul turistu. Podle statistik Agentury ochrany přírody a krajiny už lidé letos nahlásili desítky setkání se zmíjí obecnou, většinu pozorování ale nehlásí. Podle odborníků je zdravotní riziko nízké, větší šok má prý obvykle plas než člověk. Protože je zmije obecná chráněným živočichem, Agentura ochrany přírody a krajiny shromažďuje hlášení o jejím výskytu v takzvané nálezové databázi ochrany přírody. A podrobnosti k tomu tedy najdete v dnešním regionálním deníku. Stejně tak se tady ale píše na další straně, a to mám tedy v ruce konkrétně Krkonošský deník. Zóna s 20 větrníky, to nemůžeme dopustit, bouří se pod krkonošské obce. Když se lidé v zaplněných sokolovnách v Dolní Kalné a Čisté Uhorek dozvídali, co může vzniknout v místě, kde žijí, často jen nevěřícně kroutili hlavou. Starostové podkrkonošských vesnic minulý týden seznamovali při veřejných setkáních obyvatele s návrhem akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren, který v polovině dubna zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj, a jsou rezolutně proti ním. Podrobnosti ve velkém článku v Krkonošském deníku. Tak, můžete si taky přečíst. No a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Jinak v celostátních novinách ve všech se samozřejmě píše o tom, co se dělo teď na fotbale o víkendy. Mělo to být atraktivní vyvrcholení nejvyšší fotbalové soutěže. Sobotní pražské derby mezi Slaví a Spartou se ale změnilo v ostudu mezinárodního formátu. Ačkoliv domácí Slávia několik minut před koncem zápasu vedla 3-2, což by jí zajistilo ligový titul, její fanoušci vtrhli na hřiště, napadli 3 hráče Sparty a světlice mi zaútočili taky na sektor příznivců hostů. Vyhrocenou situaci museli řešit policejní těžkoděnci, zápas pak rozhodčí předčasně ukončili, jak asi víte. No a tresty za to skandální derby padnou zítra. Podrobně se tomu věnují nejenom v Právu, ale také třeba v Mladé frontě dnes a v dalších celostátních novinách, tak se podívejte. A jinak noviny taky připomínají, že teď bude na horách opět sněžit. V Česku se v nejbližších dnech výrazně ochladí, objeví se ranní mrazíky a zítra dokonce na horách napadne i poprašek sněhu. Naplní se tak příchod takzvaných ledových mužů Pankráce, Serváce a Bonifáce, jejichž svátek připadá na 12. až 14. května. My o tom počasí samozřejmě budeme mluvit dnes s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, kolem 8:45, a on nám řekne, jak to konkrétně tedy zítra, kdy se má výrazně ochladit, bude vypadat v našem Královéhradeckém kraji. Tak nás dál poslouchejte, noviny teď zavíráme, no a za 5 minut už bude 7:45.

0: Chris Rea teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, půl minuty před 6:45. Těm, kteří vstávají, rád připomenu, že dnes je pondělí 11. května, že má svátek Svatava. Za chviličku sportovní, dnes fotbalové zprávy, ve druhém kole ligové nadstavby o titul. Fotbalisté Jablonce doma remizovali s Hradcem Králové 1-1. Budeme o tom mluvit za chviličku v dnešním ranním sportu.
1: Počasí.
0: A venku to bude dnes deštivý den, ráno oblačno až polojasno, pak dopoledne bude oblačnost přibývat a místy se objeví i přehánky nebo už taky občasný déšť. Odpoledne a večer budou srážky vydatnější a prakticky na celém území Česka i našeho Královéhradeckého kraje. Místy se objeví i bouřky, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavby šance ligy o titul remizovali s Hradcem Králové 1-1. Před východu Čechy tak udrželi dvoubodový náskok. Domácí bodovali po třech předchozích porážkách. Hradečtí od roku 1999 tak stále marně čekají na výhru ze severu Čech.
2: Tentokrát byli Hradečtí k vítězství hodně blízko, jenže pozdějšie strany nedokázali navázat na výkon z prvního poločasu, kdy jim vedení zajistil Ondřej Mihálik. Ten litoval bodové ztráty z pohledu hostujícího mužstva.
3: První poločas byl jednoznačně v naší režii a byli jsme jednoznačně lepším týmem. Vedli jsme 1-0, chtěli jsme do druhého poločasu jít se stejnou vervou, se stejným nasazením, se stejnou aktivitou a bohužel se nám to nepodařilo. Jablonec trochu změnil rozestavení, změnil styl hry, víc na nás vylez a my jsme bohužel se trochu stáhli a bohužel to pak skončilo tím vyrovnávacím gólem.
2: Spokojený s výkonem v úvodním dějství byl také hradecký trenér David Horejš.
4: První poločas bylo z naší strany vidět, že jsme pro to dělali maximum, byla tam lehkost, dobrá kombinace, měli jsme dobrý pohyb prostě bez balonu, tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem. Druhý poločas zase je třeba ocenit, že Jablonec má silný mužstvo, prostě povedlo se jim střídání, myslím si, že Alegve a Holý tu hru hodně oživili a to si myslím, že pak nám tam dělalo problémy.
2: Ty největší problémy ale Východočechům způsobil střídající David Puškáč. Prosadil se v závěru utkání. Jeho gol může být v konečném účtování ve hře o evropské poháry hodně důležitý.
5: Taková situace prostě jaká přetlačovaná a potom tam vlastně vypadlo a já jsem u toho balonu byl dřív a naštěstí se mi toho podařilo trefit dobře. Samozřejmě myslím si, že ten gol byl důležitý, jelikož vlastně jsme nedovolili hráči se na nás dotáhnout, takže samozřejmě z toho mám radost a jestli to byl pohárový gol, to se teprve uvidí.
2: Trenér Luboš Kozel pak potvrdil, že bod Jablonci přinesl především zlepšený výkon po změně stran.
6: Ten druhý poločas, ten výkon byl už samozřejmě jiný. Bohužel první gól náš neplatil, pak naštěstí teda neplatil ani ten hradecký, ale ke konci zápasu jsem cítil, že zatím jdeme a že sice ne nějak úplně, že bychom zářili nebo že jsme to řešili ty věci všechny dobře, ale ta snaha, ochota prostě tam jít tam byla. Nakonec jsme takový už mu daný gól dali, kterým jsme si vybojovali ten bod, který třeba může mít velkou cenu pro nás.
2: Skupina o titul ve fotbalové šance lize pokračuje už ve středu 13. května. Jablonec čeká duel proti Slavii. Hradec Králové doma vyzve Liberec. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas. Telegram s adresou Svět.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Tripartita projedná možné změny v důchodovém systému. V Česku začíná osvětová kampaně Týden rané péče. Hradec Králové remizovalo ve fotbalové lize v Jablonci. A počasí oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek, hezké ráno. Tripartita dnes bude řešit možné změny v důchodové oblasti a financování investic státu do roku 2029. Vláda mimo jiné zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do penze v 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit i předčasnou penzi pro náročné profese.
5: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
3: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje potřebné ekonomické podklady. V Česku tráví na telefonu nebo tabletu víc než hodinu denně zhruba 42% malých dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. V Česku začíná 19. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Diakonie ve Vrchlabí chystá speciální program zvaný Smyslohrádky. V terapeutické zahradě budou děti poznávat svět všemi smysly pomocí různých materiálů. V čem má raná péče největší význam, vysvětluje ředitelka Vrchlabské diakonie Barbora Tauchmanová-Omrtová.
6: Tom, že pomáháme jim, jak se vlastně s tou situací vyrovnat, jak s dětmi pracovat, jak je pomoc rozvíjet formou rozhovorů nebo různých nácviků v domácím prostředí a nebo třeba i zapůjčením nějakých pomůcek nebo hraček, aby si je rodina mohla osahat, pracovat s nima, případně si je potom pořídit.
3: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 8. hodině.
7: Sport.
3: Ve druhém utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize Jablonec remizoval s Hradcem Králové 1-1. Východočeši přitom do 85. minuty vedli. Trenér David Horejš chválil výkon hostujícího celku v první půli.
8: První poločas bylo z naší strany vidět, že jsme proto dělali maximum, byla tam lehkost, dobrá kombinace, měli jsme dobrý pohyb prostě bez balonu, tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem. Druhý poločas zase je třeba ocenit, že Jablonec má silný mužstvo, prostě povedlo se jim střídání, myslím si, že Alegve a Holí tu hru hodně oživili a to si myslím, že pak nám tam dělalo problémy.
3: Ve středečním třetím pokračování nadstavbové skupiny o titul Hradec vyzve doma Liberecký Slovan.
7: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přehánky, odpoledne srážky vydatnější, místy bouřky. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehodu máme hlášenou v centru Hradce Králové, pozoru v Komenského ulici, kde srazilo osobní auto chodce. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezké pondělí 11. května, dál vás od mikrofonu Českého rozhlasu v Hradci Králové zdraví Jakub Schmidt. Za chviličku budeme mluvit o tom, že vysoké školy mají podle ministerstva školství nabírat víc studentů, jenomže realita je složitější, některé univerzity narážejí na své limity a tuhletu výzvu se jim nedaří plnit. Proč tomu tak je, probereme už za chvíli s Janou Házovou, naší reportérkou. No a v Bleskovce dobrého rána, kam vás samozřejmě taky zvu, si zahrajeme před 7:30 o knížku Klukoviny Uršuly Klukové. Tak už vám teď přeju dobré ráno a taky hodně štěstí samozřejmě.

0: 11 minut po 7. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno. A teď další důležité téma. V Česku je málo učitelů, psychologů nebo třeba zdravotních sester. Ministerstvo školství proto zajistilo na tyto obory peníze, aby je na univerzitách studovalo víc lidí. No ale tenhle ten plán zatím moc nevychází a vysoké školy požadavky ministerstva školství na navyšování kapacit nenaplňují. Zatímco stát tlačí hlavně na růst počtu studentů ve zmíněných oborech, tak některé univerzity nesplnily ani základní cíl počty studentů udržet. O důvodech, proč se univerzitám tyto podmínky nedaří naplňovat, nám řekne teď víc reportérka Jana Házová, kterou zdravím. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Tak co přesně se vysokým školám nedaří?
1: Problém je hlavně v tom, že řada univerzit nedokáže ani udržet stávající počty studentů, natož je zvyšovat v požadovaném tempu. Ministerstvo přitom chtělo, aby školy kapacity zachovaly, případně navýšily o 3%. A to se tedy zejména některým regionálním univerzitám nepodařilo. Jde o Technickou univerzitu v Ostravě, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Technická univerzita v Ostravě to částečně vysvětluje demografickým vývojem a změnami v zájmu uchazečů. Olomoucká univerzita zase upozorňuje na limity v personálním zajištění, prostorách i dlouhodobém financování.
0: No a upravuje tedy ministerstvo nějak ty svoje plány?
1: No, na vysoké školy budou v příštích letech přicházet silnější populační ročníky. Naznačuje, že by školám chtělo přidat peníze, protože upravilo výhled financování vysokých škol na roky 2027 a 2028. Počítá s tím, že zájem o studium může vzrůst asi o 5 až 6 %. Pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
2: Podle toho, jak se bude vyvíjet příprava návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na roky 2028 a 2029, bude ministerstvo na platformě České konference rektorů apelovat, aby rostl počet přijímaných k vysokoškolskému studiu přiměřeně k demografickým předpokladům.
1: Podle ministerstva je nicméně dopad opatření zatím jenom částečný. A tak s univerzitami dál jedná, aby lidé nakonec potřebné obory opravdu studovali.
0: Zjistila Jana Házová. Děkujeme za informace. Nashledanou.
1: Za málo naslyšenou. Hezký den.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové v pondělí 11. května. Svátek má Svatava, připomínám, je to české jméno slovanského původu, jehož původní význam je silná, nověji se spojuje i s přídavným jménem svatý, takže Svatavy zdravíme. O svatém Mamertu zima je po čmertu, říká pranostikáno, a narozeniny dneska oslaví třeba spisovatelka, scenaristka Eva Kanturková, bude jí 96 let, a taky desetibojař Tomáš Dvořák slaví 54. narozeniny. Všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Tak, teď je venku polojasno, 11 stupňů Celsia ukazuje teploměr tady v Hradci Králové, možná už malinko víc, možná i ke 13 stupňům to jde. Podobné teploty jsou v celém našem Královéhradeckém kraji. No a dneska nás čeká spíš deštivo. Teď ráno oblačno až polojasno, pak dopoledne ale bude oblačnost přibývat a místy se objeví už taky přeháňky, ty první dnešní nebo občasný déšť. Odpoledne a večer pak budou srážky vydatnější a prakticky na většině území. Místy se může objevit i bouřka. Teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia, ještě před tím zítřejším ochlazením očekávaným. Na horách 12 až 15, vítr mírný, pované, a v bouřkách samozřejmě přechodně zesílí. Já už jsem naznačil, že se zítra výrazně ochladí, takže zítřejší teploty jenom 9 až 12 stupňů přes den a ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost, zítra večer bude oblačnost ubývat. Srážky se zítra budou ale objevovat už jenom ojediněle. Probereme to všechno s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, se kterým se spojíme přesně za hodinu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: to tady, je tady soutěž, dnešní ranní soutěž o knížku z Radioservisu Klukoviny Uršuly Klukové, tady pro vás máme, takže hodně štěstí vám přeju, kdo by je chtěl mít a ještě nemá, tak můžete telefonovat 726 46 46 46 je naše telefonní číslo a dneska to bude takové trošku fotbalové, protože v Hradci Králové si dnes budeme připomínat jedno fotbalové výročí a vy mi řeknete určitě rádi, kolikáté narozeniny kulaté dnes tedy oslaví v uvozovkách hradecký fotbalový stadion, tedy ten, který už vlastně neexistuje. Před kolika lety byl otevřen tedy stadion v Hradci Králové, nazýván později Podlízátky, jenom připomínám, že v letech 2017 až 2021 byl zbourán a na jeho místě byl v letech 2021 až 2023 postaven nový fotbalový stadion Malšovická arena. Tak kolik let už je to zpátky, co tedy vlastně se tam na tom původním starém stadionu i odehrál vůbec první otevřený fotbalový zápas mezi brazilským týmem Vasco da Gama, který skončil vítězstvím hostů 2-1 tenkrát. Můžete to zkusit, jestli víte, a zavolejte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, mám pro vás možnosti, nemusíte se bát, že by to snad bylo tak těžké, tak to zkuste. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, halo? Halo, halo, je tam někdo? Halo? Ano, slyšíme vás, kdo pak tam? Dobrý den, Alena, moc vás zdravím. Tak za A, před 40 lety to bylo, před 50 anebo před 60 lety. Já už jsem říkal, že to je kulaté výročí, které si dneska v tomto směru připomínáme. Tak kolik to je let podle vás, Aleno?
2: Já bych řekl, že 60.
0: Myslíte 60? A máte pravdu, ano.
2: Je
0: to 60 let, protože ten první vlastně zahajovací zápas tam byl odehrán 11. května roku 1966 a jak jsem říkal, byli to Brazilci, tým Vasco da Gama, který skončil vítězstvím hostů tenkrát 2-1, takže vyhráli. Jinak lízátka, ta pověstná, protože se tam říká podlízátky, vidíte, té aréně už tenkrát vlastně, tenkrát ještě ne, v tom roce 1966, protože ta charakteristická lízátka vlastně přišla na stadion až o pár let později, až o 9 let později v roce 1975. No a teď vlastně je to jediné, co z toho původního stadionu, který byl otevřen před 60 lety, vlastně zbylo v té nové Malšovické aréně. Je to tak správně, protože dneska máme krásný moderní stadion a ta lízátka, to je vlastně ikona, symbol Hradce Králové, tak jsme rádi, že nám taky zůstal. Tak skvělé. Aleno, gratuluju, cena je vaše, tak si to užijte hezky a ať se vám Uršula Kluková hezky čte Klukoviny. Naschledanou.
2: Děkuju.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka v úseku Chlumec-Ostroměř potrvá do pátku. Důvodem je údržba trati. Dopravce zajistil náhradní autobusy. V Dobrém na Rychnovsku dokončují přístavbu základní školy. Vzniklo v ní 5 odborných učeben. Dělníci v těchto dnech upravují okolí školy. Obec plánuje kolaudaci objektu v červnu. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Upozorňuje Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. Technici v Praze 4 ráno sundají 4 sochy ze staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je čeká oprava. Oznámil to magistrát hlavního města. Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavby šance ligy o titul remizovali s Hradcem Králové 1-1. Před Východočechy tak udrželi dvoubodový náskok. A jaké bude počasí? Oblačno až polojasno, místy přehánky, odpoledne srážky vydatnější a místy bouřky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

zeme, zmizela jako laň do lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: je denní tisk.
1: Ano, máme pro vás i dnes noviny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 9 minut po půl osmé. Pochod Babička přilákal 1500 turistů letos. Sobotní 49. ročník legendárního turistického pochodu Babička ve Velkých Svatoňovicích přilákal 1496 startujících. Je to jedna z nejvyšších účastí v posledních letech. Největší zájem byl o dětskou 5-kilometrovou trasu, na kterou se vydalo z místního hřiště 730 účastníků, další pěší trasy 25 až 50 kilometrů absolvovalo 576 turistů. Na cyklotrasy dlouhé 30, 50 a 70 kilometrů pak vyrazilo 190 lidí. Dorazili jsme ve skupině 4 dospělých a 5 dětí. Babička je tradice. Dříve jsme chodili až do Ratibořic, letos jsme tady poprvé s dětmi a šli jsme proto nejkratší trasu. Byl to krásný výlet, byl spokojený se sobotním programem třeba Robin z Trutnova. Tak, to je jedno z témat dnešních regionálních novin. Už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes také, kde je velký článek k tomu, že Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem oslavil 80 let a má velké plány. Do 3 let se africké safari Josefa Wagnera v Královédvorské zoologické zahradě rozšíří o novou jižní část s výběhem pro nosorožce, zebry a buvoly. Zástupci Safari Parku v neděli u příležitosti oslav 80 let od založení zoo poklepali na základní kámen. Rozšíření je reakcí na rostoucí návštěvnost i nevyhovující podmínky pro chov buvolů kaferských. Mezi safari a dvorským koupalištěm má navíc vzniknout i druhý kemp. Zahrada představila zrekonstruovaný největší pavilon nosorožců a otevřela výstavu věnovanou 55 letům světově proslulého chovu nosorožců dvourohých. Velké oslavy byly teď v neděli, jak už taky víte z našeho vysílání, protože jsme vás zvali už v minulém týdnu i třeba v dobrém ránu s našimi hosty. No a slyšeli jste o tom i ve zpravodajství v Mladé frontě dnes, k tomu tedy velký článek. No a firmy hledají brigádníky na léto, nabízejí vyšší odměny, to už je jedno z témat dnešního Práva. Ačkoliv do letních prázdnin zbývají ještě téměř 2 měsíce, tak nejatraktivnější místa pro brigádníky mizí z nabídek personálních agentur už teď. Nejvíc sezónních přivýdělků začínají firmy nabízet právě v těchto dnech. Odměny oproti loňsku vzrostly o 10 až 15%. U náročnějších pozic lze tedy dosáhnout i přes 200 korun na hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. V Praze se běžně sazby pohybují kolem 150 až 170 korun. U náročnějších nebo urgentních směn se dostávají na 200 až 250 korun za hodinu. V regionech jde typicky o 140 až 160 korun na hodinu. Podrobnosti tedy už najdete sami a přečíst si, prostudovat můžete sami na stránce dnešního Práva, kde se tomu tady dnes docela podrobně věnují. Ale to už tedy necháme na vás.

0: 8:15 k tomu. Dobré ráno z Hradce Králové. Pozvu vás taky k dnešní radioporadně, která bude na téma závislostí, kratom, jontové nápoje a další návykové látky u dětí a mladistvých. To všechno probereme s Lenkou Dokládalovou Bednářovou, která bude připravena odpovídat v tomto směru i na vaše případné dotazy. studio.hradec@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, kam je můžete už teď posílat. A nebo po 11. hodině zavolejte.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká deštivo, ráno oblačno až polojasno, dopoledne bude oblačnost přibývat a místy se objeví už první dnešní přeháňky nebo občasný déšť, pak odpoledne a večer budou srážky vydatnější a na většině území místy se objeví i bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia, ještě před tím zítřejším ochlazením na horách 12 až 15 stupňů. Tak a za chviličku naše další vydání nové rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dneska to bude o tom, kde u nás najdete vodní tunel. Takže za pár minut. V dobrém ránu.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Lázních Bělohrad mají vzniknout nové byty. Univerzity v Česku nenaplňují plán ministerstva školství. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v lize v Jablonci. A počasí oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek. Hezké ráno. Město Lázně Bělohrad chystá opravu budovy bývalé spořitelny. Vzniknout by tam měly lékařské ordinace a byty. Radnice ale musí zajistit financování, vysvětluje nezávislá starostka Alena Kuželová.
6: Opravíme nemovitost, která je prostě historická, krásná, má nějaký smysl, je ve středu města a zároveň tam vymyslíme nějaký smysluplný záměr, ze kterého budou mít užitek lidé ve městě, což teda jsou ty lékařské ordinace. Čekáme na dodělání projektu, takže teď každým týdnem by měl být už hotový projekt.
4: Železniční dráha v Žacléři zahájí v létě pravidelný provoz. Správa železnice v minulosti prodala trať soukromé firmě i s budovami v Žacléři a v Lamperticích. Drezíny tam poprvé vyjedou 27. června. Jezdit mají každou sobotu a neděli do konce prázdnin. Univerzity v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvyšování kapacit. Stát chtěl nalákat víc uchazečů na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy nedokázaly udržet ani celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně ji zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
4: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů a taky omezené personální a prostorové kapacity.
8: Sport.
4: Hradec Králové vybojoval bod za remízu 1-1 v Jablonci ve skupině o titul ve fotbalové lize. Zatímco v 85. minutě vyrovnával domácí David Puškáč, už v 25. minutě otevřel skóre hostující Ondřej Mihálík. Z remízy byl zklamaný.
9: První poločas byl jednoznačně v naší režii a byli jsme jednoznačně lepším týmem. Vedli jsme 1-0, chtěli jsme do druhého poločasu jít se stejnou vervou, se stejným nasazením, se stejnou aktivitou a bohužel se nám to nepodařilo. Jablonec trochu změnil rozestavení, změnil styl hry, víc na nás vylez a my jsme bohužel se trochu stáhli a bohužel to pak skončilo vyrovnávacím gólem.
4: Třetí kolo nadstavby o titul bude ve středu. Hradec Králové nastoupí v 17 hodin 30 minut proti Liberci. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru Segedu třetí v závodě na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci.
5: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, místy přehánky, odpoledne srážky vydatnější, místy bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Jaroměř-Trutnov. Pozor před Výšinkou, kde se srazila dvě auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A 8:04 vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pondělí 11. května. Dnes začíná v celém Česku už 19. ročník osvětové kampaně na podporu rané péče. Letos doslova připomíná, že pokud pomůžeme na začátku, můžeme změnit opravdu celý život. Co všechno raná péče tedy obnáší a kde lze vyhledat pomoc v našem kraji, to vám řekne už za chviličku Kateřina Kohoutová. A hostem po 8:30 pak bude Královéhradeckým krajem oceněný Václav Pavelka, sokol tělem i duší, který svůj život zasvětil sokolské myšlení, pohybu a práci pro druhé. Působil taky jako ředitel obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí a je autorem i několika všesokolských skladeb. Tak vám ho moc rádi představíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jakub Schmidt přeje, ať se hezky poslouchá.

0: Je 12 minut po 8, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a jak jsme říkali před chvílí, tak po celý tento týden se bude ode dneška vlastně ve všech našich regionech připomínat důležitost rané péče. Pro letošní ročník zvolili organizátoři heslo Pokud pomůžeme na začátku, tak můžeme změnit celý život. Co na následující dny tedy třeba připravila Diakonie ve Vrchlabí, která s ranou péčí pomáhá, to zjišťovala reportérka Kateřina Kohutová. Taky teď zdravím, dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno, tak pracovnice tady ve Vrchlabí připravili takzvané smyslohrádky, které se budou konat na jejich terapeutické zahradě. Děti budou poznávat svět všemi smysly, ať už pomocí materiálů, jako je třeba rýže, těstoviny nebo přírodniny. V podstatě jde o rozvoj dětí od narození, čili malých miminek každou 7 let. Dále potom Diakonie chce hlavně šířit informace o rané péči, to znamená, jak probíhá, kdo hlavně ji potřebuje a jak je možné pomoci. No a spousta rodičů podle ředitelky Báry Tauchmanové právě tyto informace nemá a je potřeba tohle napravit. Hmm.
0: Jinak do kampaně se tradičně připojuje i Hradecká diakonie, která provozuje středisko rané péče Sluníčko. Co se třeba tam chystá?
1: Je to tak, v plánu tam mají den otevřených dveří, připravili ho na tento čtvrtek, a to od 10. do 16. hodiny, kdy se zájemci budou mít možnost prohlédnout veškeré prostory a dozvědět se právě konkrétní a detailnější informace o rané péči. Připravená je také ukázka stimulačních a kompenzačních pomůcek a také představení alternativní komunikace. Chybět nebude ani údajně velmi zajímavý workshop Zdeny Trumanové z organizace Jedlík nejedlík, která bude zaměřena právě na stravování u těchto dětí.
0: No a jaký je obecně tedy hlavní význam rané péče jako takové? Jak může pomáhat? Pojďme to na závěr ještě zdůraznit a připomenout.
1: Určitě, tato služba je poskytována, jako jsem říkala, dětem od narození až do 7 let s různým zdravotním postižením a zároveň i jejich rodičům. Zaměřuje se na specifika vývoje každého dítěte, rozvíjí právě u něho smysly, které je potřeba rozvinout dál vnímání, a to různou hravou a naučnou formou. Ta služba je bezplatná a nabízí regionální pracoviště. Zásadní asi informací je to, že je důležité, že nejdůležitější roli hrají první 3 roky dítěte.
0: Tak ještě připomeňme na závěr, že dnes začíná v celém Česku už 19. ročník osvětové kampaně na podporu rané péče a právě o tom jsme teď mluvili i s Kateřinou Kohoutovou. Děkuju, naschledanou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak jaký bude ten nový pracovní týden, který dneškem začal? Povíme si dnes s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, kterého moc zdravím. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, dneska bude pršet asi, že jo?
2: Dneska nás bude přecházet studená fronta od západu k východu, takže se to bude projevovat hlavně na srážkách a na oblačnosti. Teď po ránu ještě oblačno, leckde i polojasno, nicméně té oblačnosti přibývá, no a dopoledne potom začne přibývat i srážky, budou se vyskytovat z místy ve formě přeháněk nebo občasného deště. Odpoledne a večer srážky potom budou vydatnější a budou se vyskytovat na většině území, hlavně to bude ve formě přeháněk, no a místy se budou vyskytovat i bouřky. Maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. No a vítr máme teďko od jihovýchodu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Dopoledne pak bude se stáčet na jihozápad až západ, zvýší svoji rychlost na 3 až 7 metrů za sekundu. No a k večeru se stočí ještě až na severozápad a zároveň bude slábnout. Tam, kde budou bouřky, bude přechodně zesilovat. Rostlé podmínky po celý den dobré až velmi dobré a bio je na jedničce, mírná zátěž.
1: No a na zítřek se ochladí docela výrazně.
2: Přesně tak, za tou frontou k nám začne proudit studený vzduch, takže v noci bude zataženo na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že postupně v polohách nad 1000 metrů ty kapalné srážky se budou měnit ve sněhové. No a k ránu ty srážky budou postupně od západu ubývat a částečně se bude protrhávat i oblačnost. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia, na horách v Krkonoších někde mezi 2 až -1. Vítr, ten bude zpočátku slabý, ale v průběhu noci trošku zesílí, bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den, ráno a dopoledne, oblačno až polojasno, takže nějaké ty sluneční paprsky se objeví v průběhu rána a dopoledne. Odpoledne potom bude proměnlivá oblačnost, takže to bude takové to aprílové počasí. No a večer ta oblačnost bude postupně ubývat. Strážky se budou vyskytovat dopoledne ojedinělé, odpoledne potom přechodně i místy. Nad 800 metrů by mělo sněžit. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách plus 1 až plus 4 stupně a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů, večer bude částečně slabý.
1: Díky za předpověď, Jaroslav Tuček, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 11. května. Svátek má Svatava. To znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí. Přes 4000. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 4

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Klíšťata jsou v těchto dnech velmi aktivní, vyplývá to z mapy na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Parazitům zvětší teplejší počasí. Vhodné je při cestě do přírody použít repelent a po návratu se vždy prohlédnout. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila 80 let. Při té příležitosti včera otevřela nový pavilon nosorožců. Objekt je součástí budovaného areálu Safari Jih. Víc ve zprávách v 9. Na Jičínsku pokračuje příprava stavby obchvatu Úlibic, oznámilo to ředitelství silnic a dálnic. Důležitá část dálnice D35 by měla být otevřená společně s úsekem Úlibice-Hořice v březnu 2029. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Bude tam od středy do pátku. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavby šance ligy o titul remizovali s Hradcem Králové 1-1. Před východu Čechy tak udrželi dvoubodový náskok. A jaké bude počasí? Oblačno až polojasno, místy přeháněky, odpoledne srážky vydatnější a místy bouřky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Jaroměř-Trutnov pozor na nehodu před Výšinkou, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a představitelé Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 23. dubna ocenili v zámecké jízdárně v Chlumci nad Cidlinou významné osobnosti, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěli k rozvoji regionu a šíření jeho dobrého jména doma i v zahraničí. No a jedním z nich je i Václav Pavelka, který je sokol tělem i duší, svůj život zasvětil sokolské myšlence, pohybu a práci pro druhé a který také působil jako ředitel obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí. Pane Pavelko, dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den.
0: A blahopřeju k tomu ocení, které jste dostal od Královéhradeckého kraje. Co jste na to říkala? Jak jste to vůbec vnímal?
1: Moc děkuju. Já jsem při předávání říkal, že toto ocenění beru s pokorou a svědomím, že to je poděkování všem cvičenkám, cvičencům, celému ústřednímu cvičitelskému sboru skladby, protože jsme společně posunuli tradice české obce sokolské do dnešních dnů. Hmm.
0: Klidně můžeme zdůraznit, že vy jste taky autorem některých těch skladeb, na které sokolové cvičí u vás a jednou z nich je právě skladba Jdi za štěstím, kterou všichni známe od Karla Gotta a vy jste vlastně ji uvedli se seniorkami a seniory v roce 2024 na Všesokolském sletu v Praze. My se k tomu určitě ještě dostaneme, ale nejdřív mě zajímá, jak jste se vůbec dostal ke cvičení, k sokolovi jako takovému.
1: No tak samozřejmě kostelečtí malí kluci měli to velké štěstí, že chodili takzvaně do sokola od malička, protože se tomu tak dřív říkalo. Chodili jsme také jako vlčata do skautu, byli jsme vlastně hoši od bobří řeky a byli jsme malí sokolíci.
0: A rodiče vás vedli k pohybu?
1: Maminka byla v roce 1948 členkou Sokola a připravovala se na 11. všesokolský sled. A tatínek jezdil na kole závody, tenkrát ještě na tom furt šlapu, jak se říká.
0: To znamená, že vlastně se ty šlapky nezastavily.
1: Tak,
0: a pořád se točily. To jsem měl jako malý dítě a to bylo strašný. To bylo hrozný. Taky jste na tom jezdil.
1: Taky, určitě.
0: Měl jste v tom mládí nějaké vzory sportovní, kteří se vám třeba věnovali v tom sokolu?
1: No, my jsme měli v Kostelci veliké štěstí na Františka Albrechta, který se nám věnoval, vedl nás k všestrannému pohybu, ke sportům a jemu vděčíme za to, že nás potom i na gymnáziu připravil na studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. A tam potom jsme měli takovou tu osobnost a následně i kamaráda Vráťu Svatoně, kteří nás vedli k těm hromadným tělovýchovným skladbám.
0: Takže vám vlastně ten život, nebo ten sport v tom životě zůstal díky tomu.
1: Určitě a Sokolovi. Jsem tomu rád.
0: Krása. Jak početná je vůbec ta vaše tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí a jaké oddíly tam máte?
1: No tak v Kostelci nad Orlicí máme 188 členů a těch, kteří chodí vlastně do Sokola pravidelně, no ale potom je jich i kupa, kteří se účastní těch sletových skladeb navíc. No a vedle rodičů a dětí, žen, právě oddílu sletových skladeb, je tam box, florbal, volejbal, prostě 14 oddílů.
0: Každý si najde. To.
1: Každý si najde.
0: A o co je tak největší zájem? Možná ten box, ne? V dnešní době u těch dětí.
1: To určitě ne, ale mám velikou radost z toho, že velmi dobře funguje oddíl rodičů a dětí a vlastně gymnastek, které mají velké úspěchy.
0: Pojďme představit tu skladbu Jdi za štěstím. Od Karla Gotta ji všichni známe a vy jste tedy v roce 2024 nacvičili na ten všesokolský sled v Praze. Čí to byl nápad?
1: No, je to zajímavé, protože Karel Gott začínal u tatínka Zdenka Bartáka v jeho kapele. A Zdeněk Barták mě a Heleně Pérové, spoluautorce pohybu a choreografie, nabít tu myšlenku, že by se stříhal písničky Karla Gotta, protože ty tuto generaci, vlastně seniorky, seniory a věrnou gardu, což jsou zase ti, kteří mohli už cvičit na tom 11. všesokolském sletu v roce 48, tak ten vlastně přišel s touhle myšlenkou.
0: Pojďme si tedy tu písničku teď připomenout a pak se k tomu určitě s naším dnešním ranním hostem vrátíme. Sokol tělem i duší Václav Pavelka je hostem dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď tedy zaspívá Karel Gott.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes Královéhradeckým krajem oceněný Václav Pavelka, sokol tělem i duší, který svůj život zasvětil sokolské myšlence, pohybu a práci pro druhé, působil také jako ředitel obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí. No a je autorem několika všesokolských skladeb, přičemž mimořádný ohlas měla skladba Jdi za štěstím pro seniory a seniorky, uvedená v roce 2024 na všesokolském sletu v Praze. Co jste cítil, pane Pavelko, když jste slyšel teď Karla Gotta? Byl to návrat do toho roku 2024.
1: Bylo to mrazení v zádech a přitom jsem si právě uvědomoval to hlavní poselství té skladby, a to je předání poselství starší generace generaci mladší a ukázka toho byl kus sletové skladby, kde jsme použili s Helenou Pérovou dvě osmitaktí Pecháčkovy Přísahy republice z 11. všesokolského zpět z 10. všesokolského sletu z roku 1938.
0: Takže vlastně ty generace takhle si jste tam dostali vlastně do té skladby. Vím, že do toho byla tenkrát zapojená celá vaše rodina skoro.
1: Určitě, já jim chci moc poděkovat, protože bez jejich pomoci bych nemohl být spoluautorem 5 sletových skladeb. Ty první 4 jsme dělali s Frantou Dosedlou a hudebním skladatelem Jindrou Vrbenským, teď tedy s Helenkou Pérovou a Zdeňkem Bartákem, a manželka Zdena byla i členkou ústředního cvičitelského sboru a obě dcery pomáhaly při tvorbě skladby, jak při tvorbě choreografie, tak při přepisování mých poznámek do popisu skladby a podobně.
0: Musíme připomenout taky, že vy jste s touhletou skladbou pak jeli i do Ameriky, do Chicaga tenkrát.
1: Do Chicaga, ano.
0: To byla taky velkolepá záležitost, protože to byla snad nejpočetnější výprava sokolů za poslední roky do Ameriky.
1: Ano, zúčastnili se tam 2 sletové skladby České obce sokolské, jak Jdi za štěstím, kde bylo 200 cvičenců, a 200 cvičenců bylo ještě v rokové symfonii pro ty mladší cvičenky a cvičence.
0: Měli jste možnost se tam taky porozhlédnout trošičku, když už jste tam byli v té Americe?
1: Určitě, vedle nácviku a zkoušek a podobně jsme měli možnost se podívat po Chicagu, byli jsme u jezera Michigan, a když skončil sled, tak jsme s 200 účastníky měli možnost přeletět do San Francisca a následně 4 autobusy jezdili po národních parcích USA.
0: Takhle početná výprava.
1: Ano, takhle početná výprava.
0: Jak vzpomínáte na vaši učitelskou profesi, protože chci připomenout, že jste dlouhé roky taky stál v čele obchodní akademie Tomáše Garrigua Masaryka v Kostelci nad Orlicí.
1: No, já musím říct, že od roku 90 jsem dělal zástupce vynikající paní ředitelce, nadšené organizátorce Aničce Oberejtrové, a když šla potom do zaslouženého důchodu, tak od roku 2012 jsem řediteloval já. Teď už jsem taky v důchodu.
0: A učil jste rád? Učil jste tělocvik?
1: No, učil jsem tělocvik, protože tam jsem se odreagovával od těch problémů vedoucích funkcí. A byl jsem vždycky rád, že naši studenti měli kupu dalších úspěchů.
0: Když člověk celý život takhle vlastně pracuje s mladými lidmi, tak ho to určitě nabíjí energii, bych řekl. Kde ji čerpáte teď, když už jste v tom zaslouženém odpočinku?
1: No, teď jsou ještě dozvuky toho 17. všesokolského sletu a sletu 25. amerického sokola v Chicagu, takže jezdím po městech a sokolíkům promítám ty naše zážitky, a musím říct, že máme krásnou partu, s kterou jezdíme na kola, a dříve jsme jezdili na lyže, na rafty a podobně. Tak to je takové to nabíjení a samozřejmě radost z dcer a vlastně vnoučat, kterých máme společně se Zdenou, s manželkou, 5.
0: 5, takže hrdý dědeček.
1: Ano, taky. Hrdý dědeček.
0: A vedete je taky k tomu sportu a pohybu?
1: No, mám obrovskou radost, protože sportují a...
0: Skvělý.
1: Jak se říká, nemají čas na voloviny, sportují a rodiče k tomu vedou, tak z toho mám velikou radost.
0: Říká Sokol tělem i duší Václav Pavelka, kterému moc děkuju za dnešní setkání a ještě jednou k tomu krajskému ocenění vaší práce moc blahopřeju.
1: Moc děkuju a děkuju za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a po 9. hodině pokračujeme už dnešním dopoledním Habadějem. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové těší se na vás Pavla Kindernajová, Jakub Šmit zase zítra v dobrém ránu. Tak krásný vstup do nového pracovního týdne a užijte si pondělí. Naschledanou.

0: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Safari parku Dvůr Králové otevřeli nový pavilon nosorožců. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. V Česku začíná osvětová kampaň Týden rané péče. A počasí oblačno až polojasno, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila 80 let. Při té příležitosti včera otevřela nový pavilon nosorožců. Objekt je součástí budovaného areálu Safari Jih.
3: Od rána tam chodí spousta lidí, skupiny aspoň po 25, po 30.
4: Popisuje ošetřovatel nosorožců Tomáš Pavlásek a dodává, že nový pavilon má řadu výhod jak pro personál, tak pro samotná zvířata.
3: A je to bezpečnější všechno, že ho nedáváme tam ruce. Mají tam na ležení vlastně tu štěpku, že ho mají to tam měkčí.
4: Celý areál Safari jejich by měl být hotový v roce 2028, říká mluvčí Safari parku Michal Šťastný.
5: Pokračovat budeme stavbou vyhlídkového mostu, který vlastně oddělí klasickou část zoo od právě toho Safari jejich a v jeho sousedství bude probíhat koridor, kterým budou nosorožci právě z tohoto pavilonu procházet do Safari Jih.
4: Spolu s nosorožci budou součástí nového areálu i bůvoli, zebry nebo další kopytníci. Z Dvora Králové nad Labem Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Řemeslníci v Česku by mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mohlo získat mistrovskou kvalifikaci až 50 povolání, mimo jiné pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády je cílem posílit prestiž a kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a tříletou praxi. V Česku začíná 19. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Diakonie ve Vrchlabí chystá speciální program zvaný Smyslohrádky. V terapeutické zahradě budou děti poznávat svět všemi smysly pomocí různých materiálů. V čem má raná péče největší význam, vysvětluje ředitelka Vrchlabské diakonie Barbora Tauchmanová-Omrtová.
6: Tom, že pomáháme jim, jak se vlastně s tou situací vyrovnat, jak s dětmi pracovat, jak je pomoc rozvíjet formou rozhovorů nebo různých nácviků v domácím prostředí a nebo třeba i zapůjčením nějakých pomůcek nebo hraček, aby si je rodina mohla osahat, pracovat s nima, případně si je potom pořídit. Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková porazila na turnaji v Římě vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si odpoledne zahraje s Ukrajinkou Svitoliovou. Karolína Plíšková vyhrála nad Němkou Zigmundovou a večer narazí na Rybakinovou z Kazachstánu. Linda Nosková zabojuje o postup do čtvrtfinále proti Rumunce Kirsteové. Počasí. Na východě Čech bude oblačno až polojasno, místy přehánky, odpoledne srážky vydatnější a místy bouřky. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Náchoda od Hradce Králové. Pozor na Vysokovském kopci, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné pondělní dopoledne, je 11. května, startuje nový májový týden a my jsme moc rádi, že ho budete trávit i ve společnosti Habaděje. Máme pro vás připravenou pořádnou porci regionálních zajímavostí, aby vám s námi bylo dobře. Dnes vám ukážeme, že i vy můžete přepsat největší encyklopedii světa. V Hradecké vědecké knihovně se už zítra budou hromadně lovit chyby na Wikipedii. Zastavíme se ale i v Jaroměři, kde v ulicích vyrostly unikátní květinové almary. Pokud chcete někoho obdarovat jen tak pro radost, dozvíte se, jak tato vonavá samoobsluha funguje. A po 11. hodině pak otevřeme důležité téma v radioporadně. Podíváme se na to, jak se mění svět závislostí u dětí a proč jsou dnes kratom nebo nikotinové sáčky pro rodiče tak těžko čitelné. Poradíme, jak poznat varovné signály a hlavně, jak s dětmi nestratit společnou řeč. Tak začínáme písní od Kristýny a věříme, že se do nového týdne opřete spolu s námi. Dobrý poslech.
8: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Celou republikou od víkendu hýbou záběry z fotbalového hřiště, kam vtrhli agresivní fanoušci ještě před koncem zápasu. Je možná až s podivem, jak jeden takový mimořádný úlet dokáže v médiích i v našich hlavách zastínit všechno to dobré. Člověka u toho hned napadá zamyšlení, jestli se nám ta společnost trošku neburanizuje, ale věřme, že ne, že těch slušných fanoušků, kteří vědí, co to je fair play, je pořád drtivá většina. Jen jsou zkrátka méně vidět než tyto výstřelky, které k poctivému sportu vůbec nepatří. Důkazem, že to jde i jinak, byl o víkendu tady u nás v kraji třeba sport na vodě, kdy jsme viděli vodáky nebo běžce v Broumově. Safari park ve Dvoře Králové oslavil své osmdesátiny a byla to úžasná a důstojná oslava. Sluníčko navíc vytáhlo ven stovky lidí, kteří si užívali pohyb a pohodu bez zbytečné agrese. Jak jsem říkala, v Broumově se v poctivém tempu potkali cyklisté i běžci a centrum Hradce Králové krásně rozkvetlo, když řeku obsadili první letošní vodáci. A protože jsme včera oslavili i den matek, věřím, že ta vlna laskavosti, kterou jsme věnovali našim maminkám, nám v tom novém týdnu vydrží déle než pachuť z jednoho fotbalového incidentu. Snad nám v regionu i v dalších dnech zůstane hlavně habaděj dobrých zpráv a setkání, ze kterých budeme mít radost.

0: Je pondělí dopoledne a my se teď podíváme na místo, kam chodíme pro rozumy snad úplně všichni, Wikipedie. Někdo na ní nedá dopustit, jiný bere s rezervou, ale pravdou je, že je taková, jakou si ji sami uděláme. A ve studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové funguje i unikátní klub Wikipedie. A právě o něm, ale i o tom, jak se zbavit strachu z opravování chyb, si teď budeme povídat s Vladimírou Buchtovou. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Přeji hezké ráno.
0: Když narazíme ve Wikipedii na chybu, tak co udělat ideálně? Zajímalo by mě knihovnice, jestli má třeba okamžitě cukání opravit to hned teď.
1: Nevím, jestli knihovnice, ale máte pravdu, že jde o chyby jak pravopisné, tak i faktické. Tady ten náš klub, ten vznikl v roce 2024 a byl primárně určen pro seniory, protože přece jenom seniori pracují s těmi fakty spíš a spíš. Když si teda té chyby všimnou, protože většinou jsou to odborníci třeba na určité obory nebo i češtináři a oni si mohou právě všimnout a je tam v nich je ten veliký potenciál, že by mohli ten náš klub Wikipedie navštěvovat a dozvědět se, jak se taková chyba opraví.
0: A máte v knihovně rádi Wikipedii, protože ono ty reakce bývají rozporuplné, jestli tam čerpat jako ten správný zdroj informací nebo nikoli.
1: Víte, jsou knihovníci a pak jsou obyčejní lidé, takže samozřejmě pro tu rychlou informaci asi ta Wikipedie je dobrá, ale knihovníci většinou čerpají z těch zdrojů, ze svých databází a samozřejmě i z knižních zdrojů. Takže trošku, abych se přiznala, bereme to s rezervou, protože ačkoliv ta informace nemusí být úplně špatná, může být mírně nepřesná a to taky už jsme se s tím taky setkali.
0: Možná takže podobné, jako u nás v rozhlase, ověřujeme informace.
1: Tak musíme ověřovat, ano, zvlášť ta knihovna, teda knihovníci musí hodně ověřovat jako informační pracovníci.
0: Hodně lidí si může myslet, že editovat Wikipedii bude technicky velmi složité, skoro jako programování. Můžeme to vyvrátit?
1: To bych opravdu ráda, protože myslím, že to je právě ten důvod, že třeba seniori se trošku obávají ten klub navštívit, ale lektor pan Višanský to dokáže opravdu vysvětlit moc hezky a navíc to opravování chyb není zas tak složité. Takže opravdu tady ten strach není na místě a my rádi využijeme ten, jak říkám, ten obrovský potenciál těch znalostí seniorů.
0: Na nějakou perlu narazila jste osobně, že vás to opravdu zarazilo, že se něco takového mohlo vyskytnout na takovýchto stránkách?
1: Víte, úplně asi na perlu asi ne. Spíš ty drobnosti, nepřesnosti, ale i to může toho odborníka potom dráždit.
0: Takže kdybych z recese napsala třeba na stránky, že Hradec Králové leží u moře, tak jak rychle by trvalo, než by si toho komunikta wikipedistů všimla?
1: Já si myslím, že hodně rychle, protože na tom jsou přímo odborníci, kteří ty chyby opravují, ale to jsou přímo teda pracovníci Wikipedie.
0: Taková policie na nesmysly.
1: Tak, přesně tak. Takže to je někdy velice rychlé.
0: Tak zítra, tedy v úterý od 5 odpoledne, se scházíte v počítačové učebně ve druhém patře knihovny. Co byste vzkázala těm, kteří mají doma v šuplíku nějaký důkaz o chybě, ale zatím nenašli odvahu přijít za vámi? Proč by tam měli přijít?
1: Určitě přijďte, je to taková komorní záležitost, budete mít k dispozici počítač, lektora, který vám vysvětlí úplně všechno a velice jednoduše a když opravdu to budete v tom velice dobří, tak klidně se můžete možná stát i tím hlídacím psem té Wikipedie.
0: Doporučuje, vzkazuje Vladimíra Buchtová ze studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, tak děkujeme za pozvání a ať je čistota i těchto zdrojů co největší.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: byla.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Jste za Badějem Českého rozhlasu Hradec Králové, jsme rádi. Venku to voní jarem, mnozí z nás už plánují, kam vyrazit i o tom nadcházejícím víkendu. A my pro vás máme, myslím, velmi sympatický tip, který voní jehličím, také čerstvým vzduchem. Ve studiu vítám Evu Jouklovou z Lesů České republiky. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Do lesů s lesy, je to tak, tak se jmenuje akce, na kterou jste nás přišla pozvat.
1: Ano, přesně tak, do lesů s lesy České republiky. Tahle akce se koná tuto sobotu 16. května. Na 67 místech v republice. Některá jsou samozřejmě i v Královéhradeckém kraji, myslím, že jich je tak asi 5. Všechny informace, program, prostě detail té akce najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: No celé lesy tam s námi nebudou, ale bude tam lesník, abychom to trošku personizovali, což si myslím, že je velmi milé, že nás může provést někdo, kdo je v tomto prostředí doma. V čem si myslíte, že spočívá ta úplná mimořádnost? Co se dozvíme, když půjdeme s lesníkem a nepůjdeme sami?
1: Vnímám to úplně stejně jako vy. Přesně v tom je ta akce mimořádná, že vlastně tam, kam chodíte na procházku se psem, zaběhat si, kde máte pocit, že jste doma a že to tam dobře znáte, tak teď to místo, ten les, který prostě máte pocit, jak jsem už řekla, že znáte skvěle, tak teď ho objevíte ještě daleko víc, dozvíte se o něm něco, pochopíte třeba, proč se v něm dějí věci, které sledujete a třeba jim nerozumíte, zjistíte, jak se obnovuje les, jaké vlastně lesy jsou ty lesy nové generace, co se děje po obnově lesa, tedy třeba postiženého kůrovcem, protože těch míst, jak jsem řekla, je 67, jsou v celé republice, i třeba na Vysočině, tam, kde třeba ty lesy byly zasažené kůrovcem víc než jinde. Takže prostě pochopíte ten les a to své místo, ten svůj domov v uvozovkách, tak ho poznáte a zároveň tam něco ještě prožijete. Něco, co jste třeba vůbec netušili, že by bylo možné. Takže
0: to je výzva. To je výzva. Ne, říkám si, 67 míst, vybírali jste je vy na ředitelství lesů, anebo to jsou lokality, které se sami přihlásili, že chtějí, aby je lidé poznali blíže?
1: My jsme oslovili naše lesní správy a lesní závody. Požádali jsme kolegy, aby vytipovali tahle ta místa a chtěli jsme, aby připravili vlastně takovou vycházku s lesníkem pro veřejnost, jak jsem řekla, na které něco lidé prožijí, poznají, budou na čerstvém vzduchu a zkrátka se vydají do míst, která by třeba sami ani možná nepoznali, anebo třeba ani nevěděli, co tam hledat.
0: Doporučujete nějak pečlivě vybírat ono místo? Zmiňovala jste, že v našem regionu Královéhradeckého kraje je přibližně 5 míst, kam se lidé mohou vypravit. Na každém tom místě bude jiný program?
1: Ano, na každém z těch 67 míst je jiný program. Podobný je v tom, že se jedná převážně o ty vycházky, ale každá vycházka, protože samozřejmě každé to místo je jiné, tak i každá ta vycházka musí být logicky jiná. Takže pokud se mám zaměřit na Královéhradecký kraj, prosím, tak třeba například v Hradci Králové, tam máme tu vycházku ve Vysockém arboretu. Je to asi 2-kilometrová trasa, která je upravená i pro vozíčkáře, pro kočárky, prostě pro rodiny. No a budou se tam lidé dozvídat například o tom, že v našich smíšených lesích tady u Hradce Králové se nacházejí třeba i cizokrajné dřeviny. Vysvětlíme jim tam hospodaření, to, jak chráníme les, bude tam lesní pedagogika, na závěr si opečou špekáčky. To je konec konců na řadě dalších míst. Pozvu dále na hájemství
0: u Dvora Králové.
1: U Dvora Králové, ano. Tam je zajímavé to, že třeba tam vysvětlíme značky, které jsou na stromech. Lidé často nevědí, 2 vodorovné čáry, co to znamená, tak tam a tak dále. Takže všechny tyhle ty značky objasníme. Dále doporučuju vycházku na lesní správě Hořice v Dachovech.
0: Létají třísky, tam je nadpis.
1: Proč létají třísky, když se kácí les? Létají třísky, takže tohle určitě vysvětlíme. Taky to vlastně, proč některé stromy se kácí a jiné v lese zůstávají až do vlastně rozpadu té hmoty dřevní.
0: Jinými slovy naznačujete, že opravdu ten program na každém tom místě bude úplně jiný.

0: Takže doporučíme podívat se možná na vaše webové stránky a tam podrobněji zjistit, o co se jedná, co by pro nás bylo nejpřitažlivější, nejlákavější.
1: Na webových stránkách Lesů České republiky rozhodně najdete odkaz, ale doporučuji se podívat na www.klubnovéholesa. Je to také mobilní aplikace, takže v téhleté aplikaci nebo na tomhle webu najdete program všech těch 67 míst. Je tam kontaktní osoba a doporučuji se zaregistrovat, protože ne každé místo bude mít dostatečně velkou kapacitu, respektive pokud tam třeba přijde 50 lidí, je důležité, abychom s tím počítali, takže doporučuji přihlásit se, zaregistrovat se na tom klubu a potom se na tu akci přihlásit, je to velmi jednoduché.
0: Tak to je důležitá informace, ano. Určitě na závěr, zaregistrovat se, dobrá obuv, dobrá nálada a ještě pak už jsou lesy otevřené.
1: Pardon, ještě jednu věc musím zmínit, našimi partnery jsou záchranné stanice, je tam Český svaz ochránců přírody a na řadě míst budeme vypouštět vlastně ta zachráněná zvířata zpátky do přírody. Myslím si, že to bude zážitek.
0: Určitě, takže si to shrňme, sobota 16. května, celá Česká republika, celkem 67 míst, kde se lesy České republiky otevírají veřejnosti. Pozvat nás přišla Eva Jouklová, děkujeme.
1: Já taky děkuju.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Květen je v plném rozpuku, májový měsíc oslavuje zamilované i Den matek a to jsou ideální příležitosti k tomu obdarovat naše nejbližší. V Jaroměři už pro květiny nemusíte ani do květinářství. Stačí narazit na jednu z květinových almar a radost je na světě. No a jak taková květinová almara vypadá, to už nám řekne naše stopařka Karolína Davidová. Ahoj Karolíno.
2: Krásný den tobě i posluchačům. Ano, já se právě teď nacházím v Jaroměři na místě zvaném Na špici. Je to rušná silnice na průtahu městem v ulici Hradecká, tak tady naproti Točené zmrzlině se skutečně taková almara nachází. Poznáte ji na první pohled, je to nádherná skříň s dveřmi do kořán, která je doslova nadupaná květinami. Jsou tu dneska řezané kytky, květinové košíky, dokonce svícínky jarní, věnce, nebo taky ručně malovaná prkénka. Takže nejtěžší je si vybrat květinové almaře. No ale květinová almara není tady jediná, ještě další je potom v Jaroměři na náměstí Podloubí a další ještě jedna je v Josefově u Bastionu.
1: No popiš nám, jak taková almara funguje, na kdy má otevřeno?
2: To je na almarách úplně to nejlepší, že na rozdíl od květinářství má otevřeno 24/7, takže se můžete přijít kdykoliv, až do vyprodání zásob si to můžete nakoupit. Já jsem mluvila s paní Mojžíšovou, která za tímhle nápadem stojí a ty květinky skutečně doplňuje poctivě. Každé ráno už kolem 8, kdy vodí syna do školy, tak doplní i květiny. A funguje to úplně jednoduše. Je tady kasička, takže kdo má hotovost, může hodit korunky do kasičky a kdo ne, tak jsou tady jednotlivé QR kódy s jednotlivými částkami za každou kytku, takže zaplatí tady každý. Nejtěžší je si vybrat.
1: No, kde vůbec nápad s květinovými skříněmi vznikl?
2: Paní Mojžíšová se inspirovala ve Skandinávii. Říkala, že tam viděla něco podobného s ovocem. Takový stánek s ovocem poblíž silnice, kde to fungovalo úplně stejně. Vybral si zákazník zboží, hodil peníze do kasičky a majitel potom jednou za pár dní si pro ně přišel. Tak právě proto vznikly i almary, ale chci říct, že to není úplně ojedinělé. V našem regionu, v Královéhradeckém kraji, tak už máme něco podobného. Věřím, že posluchači budou znát ten slavný Kačenčin Šeng v Odeckých horách, kde je to taková oáza pro žíznivé turisty. Ty si tam můžou v letních horkých dnech schladit, koupit něco studeného k pití přímo se studánky chlazené pivko nebo nealko a funguje to stejně kasička nebo QR kód.
1: No ten Kačenčin Šeng, ten měl takový šrám na duši, tam hodně se o tom diskutovalo, že lidé nebyli úplně slušní, tak věřme, že to už se nebude opakovat, tato situace ani s květinami. Tak mám ještě pověst, co je v almaře k dostání právě teď?
2: No, moje srdce úplně plesá, protože je tady opravdu výběr široký, jak ty svícínky jarní, takže nemusíte čekat do Vánoc, abyste něco podobného měli na stole. Tak potom jsou tady gerbery, doubky, růže, tulipány, ty květiny jsou laděné do různých barev, růžová, žlutá, červená, takže si tu vybere opravdu každý a já jsem si tady vybrala i něco na den matek, v sobotu jsem tady byla, to ten výběr byl o něco užší, ale teďka už jsou ty almary zase naplněné, takže kdo chce, přijďte se podívat a koupit si něco nebo někomu pro radost.
1: Děkujeme, těšíme se na ty rozkvetlé fotografie. Úplně jsme si to představovali, jak si vyjmenovávala všechny ty květinové druhy a těšíme se třeba i na video na našich sociálních sítích. Karolína Davidová s námi byla, naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bude 10 hodin, snad je vám příjemně, nikdy jste neuvízli v kolonách ani ve fotostěně. Představte si to, chcete hezkou fotografii, strčíte hlavu do připraveného otvoru s tím, že budete vypadat jako někdo jiný a tu hlavu už nevyndáte. To se stalo. To se stalo u nás v kraji. Hasiči Královéhradeckého kraje o tom informují i s fotografií. Konkrétně hasiči z Broumova řešili v pátek dopoledne nezvyklou situaci, kdy ve Velké Vsi potřebovalo pomoc dítě, které uvízlo hlavou ve fotografické stěně. Hrálo si, prostrčilo hlavu otvorem ve stěně, když ji chtělo vytáhnout zpět, už se mu to nepodařilo. A nepomohlo ani několik pokusů a tak byli na místo přivoláni hasiči. Po příjezdu situaci prověřili, připravili se i na možnost, že bude nutné část desky odříznout. Nakonec to tedy se obešlo celé bez řezání. Hasiči dítě nadzvedli a šetrnou manipulací ho bezpečně dostali ven. Při události se nikdo nezranil, ale myslím, že zásah ukazuje, že i nevinně vypadající atrakce může způsobit velmi nepříjemné potíže, takže musíme všichni dávat pozor, kam tu hlavu strkáme. Ale teď už pozvání i k vysílání po 13. hodině, kdy nabídneme pořad Alex a host a tentokrát bude hostem Alex Minářové, ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Dozvíme se například i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, konkrétních příbězích, začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: Celý rozhovor s Pavlou Gomba nabídneme v našem vysílání po 13. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Tripartita projedná možné změny v důchodovém systému. V Dobrém na Rychnovsku dokončují přístavbu základní školy. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru. A počasí oblačno až polojasno, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Tripartita má dnes řešit možné změny v důchodové oblasti a financování investic státu do roku 2029. Vláda zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do penze v 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité taky debatovat o předčasné penzi pro náročné profese.
2: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
0: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje potřebné ekonomické podklady. Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka v úseku Chlumec-Ostroměř potrvá do pátku. Důvodem je údržba trati. Dopravce zajistil náhradní autobusy. V Dobrém na Rychnovsku dokončují přístavbu základní školy. Vzniklo v ní 5 odborných učeben. Dělníci v těchto dnech upravují okolí školy. Obec plánuje kolaudaci objektu v červnu. Do nových prostor se o prázdninách přesunou třídy druhého stupně, které doposud využívají náhradní zázemí, říká nezávislý místostarosta Tomáš Vidlák.
3: Nebezpečný přesuny tady vlastně podél cesty, takže vlastně v době do automobilky to byl takřka neřešitelný problém. A další věc je, že nám v té škole scházely odborné učebny, to znamená, potřebovali jsme získat prostory pro odborné učebny, aby jsme mohli učit tak, jak se má, to znamená moderně.
0: Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u evakuované pasažérky z lodi MV Hondius. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová s tím, že se zdravotní stav pacientky přes noc zhoršil. Na palubě lodi bylo celkem 5 Francouzů, 4 měli test negativní, budou ale testováni znovu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až polojasno, místy přehánky, odpoledne srážky vydatnější a místy bouřky. Teploty mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda komplikuje provoz na Rychnovsku, pozor v obci Lohoty u Podštejna, kde se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodiny nejen na Bílé věži odbyly 10. a my v našem dopoledním habaději právě řadíme další rychlostní stupeň. Pokud máte v plánu vyrazit někam ven, tak se teď na pár minut budete moci soustředit a budeme výletovat. Už za malou chvíli se vypravíme na cesty s těmi nejmenšími výletníky s dětmi, aby nás ale cestou nepřekvapila nějaká májová přehánka a zastaví se u nás i meteorolog Jaroslav Tuček. Ten nás vybaví naprosto čerstvou předpovědí, abyste věděli, jestli nechat deštník doma, nebo ho do toho batohu raději přibalit. No a potom se společně ponoříme do ticha hlubokého lesa, trošku navážeme na to povídání v minulé hodině. V naší oblíbené soutěži Věřte, nevěřte, budeme hrát o krásnou knihu o přírodě, ale podotýkám, že dnešní hádanka bude vyžadovat i pořádně nastražené uši. Tak si uvařte třeba čerstvou kávu, čaj a užijte si s námi i tuto další hodinu. Jdeme na to.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Dnes je 11. května, milovníci hudby vědí, že právě teď ožívá legenda jménem Pražské jaro. Už Petr Jungmann zmiňoval výročí v kalendáriu. Letošní 81. ročník je ale naprosto výjimečný i pro nás v rozhlase. Zítřejší zahajovací koncert totiž povede náš symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví rovných 100 let od svého vzniku. Šéf-dirigent Petr Popelka k tomu krásně dodal, že Smetanová má vlast není o nacionalismu, ale o zcela odzbrojující lásce k rodné zemi. A my u nás v kraji tuto lásku k rodné roudě cítíme o to víc, když si vzpomeneme na Smetanův vztah k Novému Městu nad Metují. Jeho otec František tam kdysi plánoval převzít panský pivovar a i když z toho sešlo, rodina tam zapustila hluboké kořeny, jak mnozí víte. Bedřich Smetana do Nového Města za příbuznými pravidelně a rád jezdil, takže pokud se dnes projdete po Novoměstském Husově náměstí, uvidíte v parčíku skladatelů v pomník. Stojí přesně tam, kde kdysi býval ten zmiňovaný pivovar. Takže až zítra v 11 hodin dopoledne zazní úvodní tóny Vyšehradu v podání našeho rozhlasového orchestru, bude v tom kousek společné historie i kousek našeho kraje.

0: Posloucháte dopoledního Badeje Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme rádi, že jste s námi. Určitě už jste někdy vyrazili i na výlet po značené turistické trase. Systém českých značek je unikátní v tom, že je stejný po celé republice. A vůbec nejstarší pěší turistická trasa u nás vznikla právě 11. května. Bylo to roku 1889, kdy členové klubu českých turistů spojili červenou značkou Štěchovice u Prahy a legendární svatojánské proudy. Později začaly některé trasy značit i modře a v roce 1916 se na stromech a rozcestnících objevila i zelená a žlutá barva. Takže po pěšinách se teď pomyslně vydá s dětmi i redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je turistická značka?
2: Jo, to je znamená, že jdou přes ulici turisti.
1: Přes ulici?
2: Jo, a jako, že se bude konat něco turistického, třeba lyže, nebo sporty nějaký, nebo skákání přes švihadlo.
3: Že to je hodně v lese a jsou tam takový barevný proužky, třeba červený, modrý, bílý nebo zelený.
1: Jo. Proč se malují na stromy?
3: Protože hodně ty turisti jsou v lese.
1: Takže díky těm značkám se v lese neztratíme někde na cestě?
3: Tak se neztratíme.
1: A kdo je to ten turista?
3: Pan nebo paní, který mají batušky a svačinu.
1: A kam jdou?
3: Třeba na nějakou skálu.
1: Pamatujete si svůj nejdelší pochod, kam jste šli?
2: Jo, já si pamatuju, jak jsme šli tam, jak jsme sbírali ty dýně, jako se školkou, to byla ta nejdlouhší cesta, ale aspoň, že nás můj tatínek vzal autobusem.
4: A takhle to vidíme my.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Za 4 minuty bude 10:30, jdeme zavolat do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: A službu má dnes meteorolog Jaroslav Tuček, kterého už zdravím, krásné dopoledne. Tak, teď jsme se neslyšeli, teď znova pokus,
2: zkusíme,
0: pane Tučku.
2: Hezké dopoledne.
0: Pane Tučku, neptám se jestli, ale kdy. Kdy to přijde a kdy nám začne pršet, protože ten výhled, ten je jasný. Už se nám to tady i na Hradecku kaboní.
2: Ono už nám tady spadlo i pár kapek, ale bylo to opravdu jenom pár kapek, teď bude chviličku pauza, no a pak v odpoledních hodinách předpoklad je někdy od té druhé hodiny je možnost už tvoření přeháněk a i bouřek, kde v těch bouřkách může spadnout až 30 mm srážek, takže poměrně dost. I když teploty budou zase i vysoké, 19 až 22 stupňů Celsia, tak stále si ještě držíme poměrně teplo. A na horách je to 12 až 15. No a vítr se nám rozfouká, bude foukat od jihozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, s tím, že večer se pak změní na severozápadní a zeslábne. No a kde budou bouřky, tak tam bude vítr přechodně i zesilovat. Rostlové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: Mírná zátěž. Mám pocit, týden to je dva zpátky, když jste zmiňoval, že té vody nebude příliš a ta krajina by si zasloužila těch 20-30 mm. Otázkou je, když to spadne takhle naraz, jestli to ta krajina pojme, že?
2: No, jestli to pojme, ale snad ano, přece jenom je hodně sucho, i koryta řek

0: postupně se budou měnit ve sněžení kránu, srážky budou ustávat a od západu začne ubývat i pro oblačnost. 6 až 3 taková budou minima, na horách 2 až minus 1. No a vítr ten z počátku té noci bude slabý, v průběhu noci se trošku rozfouká na mírný a od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a co se týká zítřejšího dne, tak tam ráno a dopoledne slunce bude v celku i svítit, oblačno až polojasno, odpoledne pak to bude takové to aprílové počasí, proměnlivá oblačnost, večer pak ta oblačnost bude úplně ubývat, no srážky v průběhu dne se budou vyskytovat ojedinělé dopoledne, odpoledne potom přechodně i místy, s tím, že v polohách nad 800 metrů budou přecházet do sněžení. Maximální teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách 1 až 4, vítr při těch nízkých teplotách relativně bude ještě foukat do toho vítr, takže pocitově budeme ještě níž, bude foukat od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15, večer potom částečně zeslábne.
1: Kdo se díval do kalendáře, tak možná ani není překvapen, protože tři zmrzlí muži přicházejí zítřejším dnem a dostojí svého jména. A pak už to jaro, pak už budeme mluvit zase o slunci, veďte.
0: No úplně bych to tak neviděl, ale zatím můžeme to zůstat.
1: No upřesníme zítra, ale teď jsme vybaveni na ten dnešní a zítřejší den. Díky předpovědi Jaroslava Tučka. Děkujeme, hezký den.
0: Není za to. Hezký den, naslyšenou.

0: Michal David dospíval, pokračujeme v hraní si, protože na řadu přichází naše dopolední soutěž. Dnes budeme ve Věřte, nevěřte hrát, myslím, o moc pěknou cenu. Máme tady pro vás jednoho z vás knihu z nakladatelství Kazda s názvem Lesní škola Pítra Volebena, co nás les naučí o životě. Je to fascinující čtení o tom, jak příroda funguje, a tak v lese zůstaneme i v té naší dopolední soutěži.
1: Věřte, nevěřte.
0: Do lesa chodíme mnozí velmi rádi, nadechnout se, odpočinout, vyvětrat hlavu, zaposlouchat se do nádherných zvuků přírody. No, zvali jsme vás v té uplynulé hodině na 16. květnový den, kdy se lesy otevřou i s lesníky, mnozí možná využijete. A já tady na to konto mám i jednu nahrávku z lesa, kterou vám pustím. A vy se pozorně zaposlouchejte, protože tvrdím, že ten zvuk, který uslyšíte, že to je zvuk natočený u nás ve východních Čechách, konkrétně v Orlických horách.

0: No, je to takové ornitologické okénko, řekla bych. Co myslíte, je možné, že toto je slyšet ve našich orlických horách? Nebo to reálné není a něco se vám tam nezdálo?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo se k nám dovolal. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Míla, já mám věřím.
0: Věříte, věříte, paní Mílo, co jste slyšela v ukázce? Všechno se vám zdálo, že by to mohly být i ty naše východočeské lesy?
2: No, je to taková směs. Hlavně bych řekla, že tam byl vír, nebo nevím, tak nějako, ale věřím.
0: Chodíte do lesa, chodíte pravidelně, paní Mílo? Znáte
2: no,
0: Orlické hory?
2: Ne, ale na procházku sem tam dojdu.
0: A Orlické hory znáte?
2: Docela jo.
0: No dobře, píšu si tedy, že tvrzení věříte a mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Taky hezký den, nashledanou.
0: I vám, nashledanou. Zkusíme dalšího z vás, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Ano.
3: Pavlínko, já vám věřím, my jsme tam jezdili na Borůvky s prachou a takhle se tam vozíval ptáka. Na něj křičela, on se ozýval znova.
0: No pane.
3: Takže věřím.
0: A nebáli jste se, jestli jste tyto zvuky v lese slyšeli, nebáli jste se? Působilo to tak strašidelně, nebo spíše vás to fascinovalo a šla byste se podívat, co to tam houká?
3: Bylo to hodně hlučný, bylo to zvláštní, no.
0: No přesto věříte? Dobře, dobře. A vzpomínáte, že vy jste se nebáli?
3: No, nebáli jsme se.
0: Nebáli. To je dobře.
3: Kdybych byla sama, tak nevím, ale takhle ne.
0: No, ne, nadarmo se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa, vidíte. Tak tam jsou ty krásné zvuky. No, budeme se ledit dál. Děkujeme za zavolání, paní Danuše. Mějte se moc hezky, nashledanou. A do Třetice, kdo se k nám probojoval, vítejte, dobrý den. Haló, slyšíme se? Haló, haló, tak tady se nikdo nedovolal, tady už se snad uslyšíme, kdo je s námi?
4: Ano.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych taky souhlasila.
0: A kdo je s námi?
4: Protože Alena, ano. Českého rádě.
0: No a proč souhlasíte?
4: No souhlasím, že by to bylo v lese zvuky nějakých prostě ptáčku a takového. Nebála bych se do lesa, bydlím blízko lesa, v Orlických jsem byla asi dvakrát teda jenom za život, ale věřím.
0: A co jste tam slyšela, paní Aleno, když chodíte ráda do lesa, tak poznala byste nějaký ten druh,
4: no,
0: který...
4: No druh přesně ne, ale jako jsou to určitě... Jako z lesa.
0: Ptáčky, z lesa naši. A kdybyste slyšela v noci takovýto koncert, užila byste si to, neutíkala byste
4: asi,
0: rychle domů?
4: Asi jo, já se nebojím.
0: To je dobře.
4: Já se nebojím tohle. Horší, kdyby slyšel někdo jiný.
0: No, horší je to možná v té lidské podobě, to se možná shodneme, ano, v tom lese.
4: Ano.
0: Dobře, zdravíme i do Českého ráje a mějte se moc hezky. Naschledanou.
4: Ano.
0: Další z vás máte šanci ještě zavolat, můžete se pokusit i tipnout, možná někteří jste poznali konkrétní hlas toho opeřence, který v ukázce byl. Případně nám tipy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Vánoční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Kapela Queen dohrála, dospívala, jdeme se podívat na zvuk naší dopolední soutěže, o kterém jsem tvrdila, že byl natočený v Orlických horách. Mnozí jste telefonovali a ještě psali a typovali. Někdo zmiňoval, že jeden zvuk se mu nezdál. Z typů jste ve zvuku někteří slyšeli tetřívka, víra, síkorky. Padl názor, že to celé byla montáž, protože tam byl mix ptáčků velmi zvláštních, kteří by se možná ani nepotkali. Paní Jiřina říkala, že si přesně takhle to, co slyšela, představuje probouzení džungle a úplně viděla před očima mlžný opar a všechny ty zpívající ptáky. Paní Stáňa píše, nevěřím, ale každý les je kouzelný, hlavně brzo ráno, to je o tom zpěvu radost z nového dne. Pan Tomáš píše, nevěřím, nedávno jsem byl ve dvoře v zoo a tam jsem v pavilonu exotického ptactva slyšel něco takového to podobného. U nás v lese je slyšet také všelicos, ale toto se mi opravdu nezdá. Pan Michal ten naopak věří, myslím, že zpěv ptáků je možné nahrát i v Orlických horách, takový to. Pak je tady reakce například paní Jitky, věřím, naše lesy to je jeden veliký koncert zvířátek a hlavně ptáčku a máte pravdu. Mohla bych pokračovat dál a dál, ale tento zvuk opravdu byl natočený v Orlických horách. Na stránkách Orlické hory fotografie tento úlovek puštíků, konkrétně puštíků především zveřejnil pan Rostislav v Bartoň. Když se vracel ze svých fotolovů a v dálce zaslechl známý hlas, i když už bylo docela pozdě, vydal se tím směrem a trvalo mu asi hodinu, než se mu ty noční letce podařilo konečně najít. A jakého pak čekalo překvapení, když tam nebyl jeden puštík, ale rovnou čtyři. Čtyři zpěváci. Byli to mladí puštíci a před panem Bartoněm pěkně dováděli. No nakonec se jejich pozorováním zdrčel dlouho do tmy, ale takový zážitek se samozřejmě neodmítá, tak si ten zvuk z Orlických hor, z puštíky, pustíme ještě jednou.

Takže až v noci v Orlických horách uslyšíte houkání, věřte, že jich tam na vás může koukat mnohem víc, než si myslíte. Knihu o lesní škole dnes získává paní Alena. Gratulujeme. No a další soutěž ve vysílání Českého rozhlasu zase zítra. Teď s přáním dobrého dopoledne, Lucie Vondráčková.

V Lázních Bělohrad dokončují projekt na opravu budovy bývalé spořitelny. Na realizaci ale zatím chybí peníze. Mluvit o tom budeme v dalších zprávách Českého rozhlasu za 4 minuty. No a po zprávách otevřeme další radioporadnu, která se dnes bude týkat nových návykových látek, kratomu, energetických nápojů, nikotinových sáčků. Buďte dál s námi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Lázních Bělohrad mají vzniknout nové byty. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. A počasí oblačno až polojasno, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. V Lázních Bělohrad v objektu bývalé spořitelny by mohly vzniknout lékařské ordinace a nové byty. Počítá s tím radnice, která chystá opravu této budovy. Podle nezávislé starostky Aleny Kuželové je nutné zajistit financování.
2: Opravíme nemovitost, která je prostě historická, krásná, má nějaký smysl, je ve středu města a zároveň tam vymyslíme nějaký smysluplný záměr, ze kterého budou mít užitek lidé ve městě, což teda jsou ty lékařské ordinace. Čekáme na dodělání projektu, takže teď každým týdnem by měl být už hotový projekt.
0: Železniční dráha v Žacléři zahájí v létě pravidelný provoz. Správa železnice v minulosti prodala trať soukromé firmě i s budovami v Žacléři a v Lamperticích. Drezíny tam poprvé vyjedou 27. června. Jezdit mají každou sobotu a neděli do konce prázdnin. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často od cizí identitu známým značkám, jako je Fortuna, Allwyn, Alza nebo Netflix. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních her nedodržují žádná pravidla. Neuvěřují mimo jiné ani věk hráčů, říká za institut Petr Kozák.
3: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
0: Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Íránu na americký mírový návrh za nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
4: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Íránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Íránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Íránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, místy přehaňky, odpoledne srážky vydatnější a místy bouřky. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku komplikuje provoz nehoda v obci Lohoty u Podštejna. Dávejte pozor, srazila se tam dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Otevíráme 11. hodinu, kterou dnes v Habaději věnujeme tématu, o kterém se sice těžko mluví, ale o to víc je potřeba ho slyšet. Svět závislostí u dětí se v posledních letech dramaticky změnil. Už to nejsou jen cigarety za školou a nenápadné nikotinové sáčky se dostávají na trh, barevné vapíky nebo kratom, o kterém se mluví jako o přírodní energii, ale odvykání z něj může být pro dospívající organismus naprostým peklem. Za 7 minut v naší radioporadně přivítám adiktoložku Lenku Dokládalovou Bednářovou. Budu se ptát i za vás, rodiče, jak poznat, že jde o víc než jen o nějaký experiment. Kde hledat pomoc v našem kraji, když už to doma sami nezvládáte? A hlavně, jak s dětmi o závislostech mluvit, aby se před námi nezavřeli. Věříme, že informace, které zazní, budou pro klid v našich rodinách důležité.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, která otevře téma, které možná rodičům nahání strach, a to je závislost. Na trhu jsou nejen cigarety, alkohol nebo klasické drogy. Do života dospívajících vstupují energetické nápoje, nikotinové sáčky, vapování, kratom, různé látky z internetu nebo také léky nebo syntetické kanabinoidy v podobě cukrovinek, elektronických cigaret nebo předbalených jointů. V médiích se nedávno objevila data Národní protidrogové centrály, podle kterých stály za řadou bohužel smrtelných intoxikací kombinace dvou a více látek. Nechceme dnes šířit paniku, chceme pomoci rodičům rozumět tomu, co se děje, čeho si všímat, jak s dětmi mluvit a kam se obrátit, když už mají pocit, že se jim situace vymyká z rukou. Naším hostem je dnes Lenka Dokládalová-Bednářová, odbornice na oblast závislostí a práci s klienty a jejich rodinami z organizace Semiramis. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji.
1: Když se podíváte na ty dnešní děti a dospívající, vnímáte za poslední roky nějakou zásadní změnu v souvislosti s těmi návykovými látkami?
2: Já vnímám, že se proměnila ta závislost jako taková, že dřív ten trend byl hodně směrem k permetinu, k heroinu, to byly nějaké ty známé drogy, návykové látky, které jsme tady měli. A teď se setkáváme s něčím, co už tady pár let je a my to možná jako dospěláci víc a víc objevujeme. A je to přesně kratom, který jste zmínila, jsou to nikotinové sáčky. Ta závislost je trošku jiná. Je na jiných látkách a zároveň se nám víc otevírají procesní závislosti, což můžou být závislosti na internetu, na sociálních sítích. Taky se víc začínáme potýkat s gamblingem v rámci sázení online sázek, anebo i třeba s hraní počítačových her, online her a závislostí na tom.
1: To, co jste jmenovala, tak to je ta trendová záležitost, řekněme, se kterou se na vás obracejí právě ať už rodiče nebo sami dospívající děti, že potřebují pomoci?
2: Taky nejčastěji to jsou rodiče v té první vlně, protože vnímám, že ta rodičská zodpovědnost je velmi silná a vlastně možná jak jsme první ty detektoři toho, že se tady něco děje a je potřeba to řešit. Možná to vidíme dřív než naše děti, takže rodiče bývají první.
1: Je to nenápadné, to, co jsme všechno slyšeli a to, co jste zmiňovala, sáček, nápoj, bonbon nebo nějaké vapovací pero, je to z vašeho pohledu to riziko o to větší, že to vlastně ani není vidět, že by to mohlo být nebezpečné?
2: Rozhodně, je to jedna z těch věcí, která to dělá víc rizikovou, tu látku, a zároveň je to také o tom, že ten mladý člověk, dospívající, si dost často neuvědomí a nedohlídne, že to může být něco škodlivého, když je to tak líbivě zabalené, vlastně to vypadá normálně, všichni kolem mě to užívají. A ještě, když se bavíme o dospívajících, kteří jsou přesně v tom věku, kde vývojově mají tendenci experimentovat a je jim to vlastní. A ještě přichází látka, která se tváří, že vlastně je pro ně něčím přínosným, že jim dá víc energie, že je povzbudí. A pak se vlastně ukazuje ale, že má i ta rizika, který oni úplně nedohlídnou.
1: No děti si možná řeknou, je to přírodní, prodává se to, berou to ostatní. Ono může to znít úsměvně, ale pak ty následky, ty jsou bohužel i tragické, jak jsme slyšeli v médiích, protože v médiích se objevují informace o intoxikacích, kde hraje roli kombinace více látek, takže je problém v dnešní době i to kombinování.
2: Určitě. Kombinování, myslím, že byl problém vždycky. Nicméně s těma novýma látkama to ještě znova jako přichází trošku do popředí. Že ve chvíli, kdy přesně využívám tu látku, teď budu konkrétně řeknu kratom, o které se hodně mluví, že je právě přírodní a má povzbuzovat. A zkombinuji to s alkoholem, s nějakými léky nebo s čímkoliv dalším, tak už se můžu dostávat právě do té smrtelné kombinace. Je to velmi nebezpečné.
1: Odborníci navíc varují, že závislost na kratomu vzniká velmi rychle svou silou i drsnými abstinenčními příznaky, jako jsou křeče, třes, pak může připomínat i odvykání od heroinu. To je něco, co asi nikdo zažívat nechce. Je to tak, že člověk to zkusí, užije jednou, dvakrát, třikrát a už je tam ta závislost?
2: Já myslím, že takhle obecně se to říct nedá. Každý jsme jinak nastavený, jinak jsme i jako geneticky vybavený k tomu, jinak máme silnou vůli. Takže je to vlastně různé. Zároveň, takže vlastně na druhou stranu nikdo z nás nedokáže jako dohadnout, kolikrát si ho musíme vzít, abychom se stali závislí. A kratom opravdu ve chvíli, kdy ho využíváme ve velmi vysokých dávkách, což on nějak přirozeně vede k tomu zvyšování těch dávek, funguje vlastně s velmi podobným principem jako heroin nebo ostatní návykové látky, tak se nám váží na opioidní receptory, což pak to jsou přesně ty samé receptory, na které se váže ten heroin. Což ve chvíli, kdy odvykáme, přináší sebou opravdu ty velmi negativní a nepříjemné abstinenční příznaky.
1: Mluvili jsme o té kombinaci s jinými látkami. Máte s tím zkušenosti, že ti mladí lidé opravdu to zapíjí alkoholem nebo léky na úzkost, taky antidepresiva jsou velmi rozšířena ve společnosti nebo nějaké nejrůznější stimulanty, je to tak?
2: Je to tak, určitě. I spousta, vlastně, když se podíváme na duševní zdraví našich dětí, tak to je, myslím si, kapitola sama o sobě.
1: Je to
2: tak. Takže se nám zvyšuje i ta medikace v této populaci. A zároveň k ní narůstá, ale druhá velká část populace, která není medikovaná, nicméně ty léky užívá taky. A tam je tam problém ještě o to větší, že vlastně ve chvíli, kdy oni si berou ten kratom, tak ani nikoho nenapadne třeba upozornit, že to nemají kombinovat. Že ve chvíli, kdy je ten člověk třeba nějak medikován, tak aspoň tam má nějaké upozornění nebo něco, ale ve chvíli, kdy ty léky nejsou určený pro něj, tak je to o to horší.
1: Říká Lenka Dokládalová-Bednářová, mluvíme o závislostech. Můžete se zapojit i vy, kteří posloucháte 726 a 3x46, ať už máte zkušenosti nebo podezření, tak odbornice ráda tady, když jí máme, poradí. Nabízíme e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes jsme se zaměřili na závislosti. Naším hostem je Lenka Dokládalová-Bednářová, odbornice na oblast závislostí a také práci s klienty a jejich rodinami. A už tady máme dotaz nebo reakci od paní Lenky, která píše: našla jsem u dcery nikotinové sáčky, tvrdí mi, že to není kouření a že to mají všichni. Tak jak mám reagovat ideálně?
1: Děkuji za ten dotaz. Mě napadá, že má pravdu v tom, že to není kouření, neobsahují tabák, nikotinové sáčky, což neznamená, že nejsou škodlivé. Jsou škodlivé, protože přesně obsahují ten návykový nikotin, který je v těch sáčkách bohužel mnohem víc koncentrovaný než v rámci klasické cigarety, nebo respektive ta koncentrace tam může být velmi podobná, ale to množství, které se vstřebá, je větší než ve chvíli, kdy vykouřím tu cigaretu, protože tam tím hořením se prostě část spálí a nejde do toho organismu. Jak reagovat? Já bych na vašem místě se dcerou promluvila, otevřela to, zjistila, proč to užívá, co jí to dává, kde jsou ty věci, pro které to potřebuje možná, a hledala jinou alternativu. Protože jedna ze zásadních věcí, kterou jako rodiče občas děláme, je to velkou stopkou v tom rozhovoru. Je to nějaké jako automatické odsouzení toho, že to je špatné. Nicméně to dítě zažívá, že to ale v něčem pomáhá, protože jinak by to neužívalo, že v něčem je to pro ně prostě lukrativní, zajímavý.
0: A nemůže to být jenom z toho důvodu, dělají to všichni, tak chci zapadnout?
1: Může, určitě. Tam v tom party v určitém věku zejména je velmi silný. A tam je velká otázka té práce, kterou máme za sebou předtím, než to dítě došlo do tohoto věku. Jak pevně máme navázaný ten vztah. A taky tam je ta otázka toho, jestli to můžu jako saturovat trošku jinak. Jak moc to dítě má pevné sebepojetí, sebevědomí, jak moc dokáže se vymezit v určité partě a stát si zatím, já to zkusit prostě nechci, mě potom není dobře, nebo prostě nechci si ničit svoje zdraví. Což rozumím tomu, že hodnota zdraví pro dospívající není úplně silná. Nicméně ve chvíli, kdy mají opravdu silný jako background v té rodině, mají tam to, že můžou s čímkoliv přijít, můžou o tom otevřeně mluvit. A my jako rodiče je nezasekneme, ale vyslechneme si i ty věci, které jsou těžké pro nás slyšet a pracujeme s tím. Neznamená to, že nepřijde žádný trest nebo následek. Pravděpodobně přijde, protože poruší nějaká domácí pravidla. Ale přijmeme to, co to dítě říká. Přijmeme to dítě. Vymezíme se určitému chování, ale přijmeme to dítě.
0: Respektujeme zkrátka nějaké rozhodnutí a snažíme se být tou oporou. No, my jsme zmiňovali i ty úzkosti u té dospívající generace, tak dá se říct, že když u dětí a dospívajících najdeme nějakou tu látku, tak tím důvodem, proč potom sáhnou, může být i nějaký stres, výkon, nuda, parta, úzkosti a tak dále.
1: Jsou to jedny z nejčastějších spouštěčů, to co jste teď vyjmenovala, opravdu. Většinou to bývá tak, že se necítí jako dobře, nemají úplně nějaký jako well-being dobrý, nějakým jako není dobře a tato věc jim pomáhá nějakým způsobem.
0: Well-being?
1: Děkuji. Životní pohodu. Nemají nějakou, necítí se prostě dobře ve svém životě, necítí možná štěstí, nějaké jako různé další emoce, které by chtěli zažívat. Mají pocit, že všechno je šedé, nudné.
0: Tak si to zpestříme. Akorát toto není tato úplně ideální cesta. Vraťme se ke kratomu. Máme hodně starších posluchačů, možná slyší o této látce úplně poprvé. Tak jak byste jednoduše vysvětlila, co to ten kratom je?
1: Tak kratom ve své podstatě opravdu je přírodní látka, která se získává sušením z rostliny na jako na mele, na nadití a dál se užívá. A může se užívat samozřejmě různým způsobem, někdo si to dává do čaje, někdo do jídla a tak dále. A zároveň tím, že to je přírodní látka, což je jedno z největších úskalí, tak by se mohlo zdát, že to je super jako povzbuzovák, protože v mírných dávkách kratom opravdu povzbuzuje ten organismus. V těch středních a vyšších potom nás utlumuje. To už jsme byli u těch opioidů a spektrum heroinu. Takže se může zdát, že přeci to je takový jako přírodní nakopávač, někdo to možná srovnává s mačou, je to stejně zelené. Občas se od pedagogů dozvídám, že to vlastně nedokážou třeba ani v té škole jako detekovat, co jestli to je kratom nebo mača, protože to je v oboru je zelené a oni moc
0: je
1: jako
0: to
1: nevědí.
0: Podobné.
1: Je to podobné. Takže v tomhle tom je to velké úskalí. Proč třeba řada lidí nedohlédne tomu, že, nebo i z těch rodičů, že vlastně vidí nějaký jako zelený prášek, ví, že to není marihuana, tak to mám pocit, že si tak jako vyškrtnou, že dobrý, tak je to bezpečný, ale bezpečný
0: to není.
1: Je to
0: vlastně ještě horší. No, my jsme dnes mluvili ve vysílání o tom, že u cest jsou různé almary, kde se prodávají květiny, pak tady máme kačenčin šenk, také občerstvení, ale ten kratom, který je takto nebezpečnou látkou, já nevím, jestli ještě teď, ale donedávna byly automaty volně prodejné, dostupné, tak člověk si říká, když to je takto dostupné, tak přece to nemůže být až takto rizikové a takto hrozné.
1: Ano, to je jeden předpoklad, který nás rozhodně napadne a není úplně pravdivý. Teď už naštěstí nejsou dostupné tyhle ty automaty, protože stát začal regulovat prodej kratom od 18 let, je k tomu potřeba speciální povolení, stejně jako e-shopy i kamenné obchody. A není už takhle veřejně dostupný, ale velmi dlouho byl a velmi dlouho trval. A je to jasné, ten legislativní proces prostě nejde udělat rychleji. A trval dlouho. A v rámci toho procesu prostě prodejci využívali toho, že je to možné. A prodávali za velmi nízkou cenu, takže velmi dostupně, na velmi dostupných místech pro ty děti nebo dospívající, kde tráví ten čas, což můžou být různé jako nákupní centra, kde tyhle ty automaty stály, v líbivých obalech, takže tam opravdu to bylo velmi přístupné.
0: Ano, možná zajímavé je, že v médiích se objevil i zajímavý postřeh, že kratom už dávno není jenom záležitostí studentů, ale propadají mu i vysoce postavení manažeři, podnikatelé, takže možná je to problém celé této společnosti aktuálně.
1: Myslím si, že ano. A myslím si, že to přesně souvisí s nějakým jako puncem, který návykové látky mají. Že ve chvíli se bavíme o permitinu, heroinu, tak je to něco, o čem si řekneme, jo, tak to je jasný, to je odpad, to dělat nebudeme. nebudeme se takhle ničit zdraví, ale ten kratom je něco, co nám přijde jako vlastně povzbuzovák, nějaký takový jako energetický nápoj v prášku.
0: Jak poznáme, že člověk je závislý, i o tom si budeme za chvíli povídat v naší radioporadně.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane její

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, povídáme si o závislostech. Naším dnešním hostem je Lenka Dokládalová-Bednářová. A už tady máme další písemnou reakci. Paní Jana píše, můj syn pije skoro každý den energetické nápoje a říká, že bez nich ve škole neusne. Je to už problém? Není tady věk tedy, není?
1: Já přemýšlím, když by to byl jakýkoliv věk, i kdyby to byl dospělák, říkám, tak samozřejmě nevím o tom víc, znám tu jednu větu, kterou paní Jana napsala. Mně už to přijde rizikové. Opravdu ve chvíli, kdy je potřebuje, kdy ta změna v tom chování je taková, že vnímá, že bez nich ve škole vlastně nedokáže fungovat.
0: 15 let, tak teď přišla ještě dodatek 15 let je synovi.
1: No, já to vnímám už jako rizikové, že opravdu už minimálně ten dopad, ten zdravotní dopad je tam významný a zároveň, zároveň už to jako vnímám jako závislost.
0: Co to dělá s tělem, tento nápoj energetický? Určitě to je rozdíl, jestli se napijeme jontového nápoje nebo energetického?
1: A tam je ten rozdíl zejména v tom, že to obsahuje kofein a cukr jako dvě zásadní látky a náš organismus se na ně velmi rychle zvyká. A ve chvíli, kdy ho vysadíme, tak to funguje, možná máme možnost zažívat, my jako vášniví milovníci kávy, jestli nás někdo takový poslouchá, tak máme možnost zažívat taky. To přesně ten moment, kdy nám jde nálada trošku dolů, kdy je tam nějaké jako možná výbuchy emocí, nervozita se objevuje, možná nějaká úzkost až. Jsou to opravdu takové pocity, které nejsou příjemné. Ne, a jsme vlastně nervózní a nevíme proč.
0: Existovala iniciativa, která usilovala o to, aby se tady změnily i ty zákony a souvislosti, které se týkají dětí. Nedopadlo to, jestli mám správné informace, že to tak nějak vyšumělo, nebo sledovala jste to, co jste na to říkala, že to nedopadlo?
1: Mně to přišla škoda, protože jsem vnímala, že zatím jako velký kus práce a ten nápad, ta myšlenka mě oslovila. Zároveň, to si pojďme říct otevřeně, žádný zákaz jako nikdy jako nevyřeší. Základem je tam ta prevence a základem je přesně to, co vidí ty děti v rodinách. Jo. S čím vlastně vyrůstají, jak je učíme, jestli to je normální, není to normální, jestli je v pořádku, že si dám ten ergeťák, jestli když jsem unavená,

0: Tak to řeším tím, že si dám energeťák, anebo tím, že si půjdu lehnout a prostě odsunu ten svůj program a nějak ho přizpůsobím. Že mám právo na to být unavena a můžu pracovat se svojí unavou a se svým tělem.
1: Někdo doporučuje jít si zaběhat, že ten organismus se naopak aktivuje a zkrátka ten protitah, že je ještě víc pomáhající. Ale my jsme se tady v průběhu písničky podívali, povídali, že sportovci také nejsou úplně, nechci říct čistí, ale zkrátka, že i v tom sportovním odvětví, že jsou problémy se závislostmi.
0: Setkali jsme se s tím. Zase to byly látky užívané na podporu toho výkonu. Ať už šlo o nikotinové sáčky nebo vlastně cokoliv jiného, tak zejména s dětskými sportovci jsem se v tomhle tomu setkala, kteří opravdu měli tu myšlenku toho, že jim to vlastně zvětšuje ten výkon.
1: A proto to užívají. A trenéři podporovali? Ne, ty to o tom nevěděli.
0: Velmi často to o tom trenéři neví, nebo to zjišťují tak jako, že to někde potom praskne, ale primárně to neví a nepodporují.
1: Poznáme na dítěti, že je závislé?
0: Dá se to poznat ze změny chování, myslím, jako u každého člověka. Protože ta závislost, o závislosti můžeme mluvit ve chvíli, kdy ta látka nám už nějak jako významně vstupuje do života a ovlivňuje naše vzorce běžného chování. To znamená, že přesně, pokud mám tu myšlenku, že pokud se nenapiju energetiáku, tak v té škole usnu. Když budu vycházet z toho konkrétního dotazu. Nebo že uspůsobím svůj program tak, aby šla kolem té večerky, kde si ho můžu koupit. A tak ve chvíli, kdy už se nám tyhle ty věci dějí, tak je to opravdu příznak toho, že už se tam něco děje, už směřujeme k té závislosti a je v nejvyšší čas to začít nějakým způsobem řešit.
1: Ten kratom je ještě výraznější, protože tam člověk asi, když nedostane tu svoji dávku a už je závislý, tak tam už jsou všechny abstinenční příznaky.
0: Je to tak, přichází tam třes, přichází tam zažívací potíže, cokoliv dalšího, malátnost a tak dále.
1: Paní Alena také reaguje, napsala mailovou zprávu, jak poznám rozdíl mezi běžnou pubertální náladovostí a tím, že dítě něco užívá. Dcera se začala víc zavírat v pokoji, změnila partu, nechce se s námi příliš bavit. Její 14 let, měli jsme vždy velmi dobrý vztah, ale teď mi její chování nepřijde úplně v pořádku občas a na drogy se jí určitě ptát nechci, protože by to asi vhodné nebylo.
0: Rozumím té obavě, která je zatím schovaná a vlastně velmi děkuju za tu myšlenku toho, že to může být tím věkem, protože přesně může to být. Dcera je v tom věku, kdy přesně přestávají rodiče hrát tu hlavní roli. Už dávno ji nehrají a už se začínáme zavírat si ty dveře a tvořit ty bariéry. Zároveň v tomhle věku dospívající hodně směřují k té dospělosti a je to pro ně něco, co mají pocit, že už chtějí být, ačkoliv samozřejmě ty dovednosti, schopnosti jsou někde jinde. A na ně se osvědčuje je tak brát v některých momentech. Znamená otevřeně si sednout a zvědomit tu svoji obavu o ní. Mám o tebe strach. Seš moje dcera, seš moje dítě, prostě záleží mi na tobě. Měli jsme hezký vztah, rozumím tomu, že teď si chceš držet nějaká tajemství, je to v pořádku. Zároveň mám obavu, jestli se něco neděje a potřebuju se ujistit, že kdyby se něco dělo, tak přijdeš, protože můžeme spolu mluvit o všem, stejně jako vždycky.
1: To je krásně řečeno. Nemám co dodat. Za chvíli pokračujeme.

0: Madonna ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Po její skladbě se vracíme zpět do radioporadny. Je před námi poslední vstup věnovaný závislostem. Naším hostem je odbornice Lenka Dokládalová-Bednářová. A pan Pavel chce, abychom nastínili ještě vapovací náplně a také nebezpečné cukrovinky. Ptá se, jak moc jsou nebezpečné ty vapovací náplně, konkrétně s obsahem syntetických kanabinoidů.
1: Já myslím, že to, děkuji za ten dotaz, já přemýšlím, jestli se dá specifikovat míra toho rizika, jsou nebezpečné, obsahují spoustu látek, o kterých nic úplně moc nevíme, můžou být jedovaté, jsou toxické pro náš organismus a ten dospívající organismus je ještě mnohem víc náchylnější než ten náš jako dospělácký. Takže rozhodně jsou nebezpečné a nemusí ani obsahovat syntetické kanabinoidy, případně nikotin nebo cokoliv dalšího.
0: Možná o to je to nebezpečnější, asi každý dospělák, když půjde kolem školy, tak vidí, že ty děti něco vyfukují, vypadá to, že tam nic není, že to je vzduch, je to společenská záležitost a docela velkým tempem se to rozšiřuje v té společnosti, tak je to něco sociálního, nebo jak to specifikovat a popsat v té dnešní době?
1: Já to vnímám rozhodně jako něco sociálního, co přichází přes tu partu, přes nějakou zvědavost, přes experimentování, taky možná přes učení se nějakých dovednostech, jak moc to vyfouknu, do jakých obláčků se mi to podaří vyfouknout, taky řada dětí. Zároveň to přináší to bezpečí, takové jako v uvozovkách bezpečí, v tom, že to nesmrdí. To znamená, že třeba i pro ty pedagogy ve školách je velmi těžké to odhalit. Že já často slýchám pedagogy, jak říkají, že přišli na záchody a bylo tam jako cítit, nebo byly tam něco. Vonili tam jahody nebo něco. A vlastně už to není, to nejsou to ty staré cigarety, kde prostě ten člověk byl cítit. Věděli jsme to, detekovali jsme to, ale tady nevíme, jestli se slečna nastříkala voňavkou nebo jestli tam někdo vapoval.
0: No ale v čem je to nebezpečné, když jste zmiňovala, že v tom vapování nebo v těch náplních nemusí být nikotin, nejsou tam žádné látky, takže co tam vlastně je a proč to je nebezpečné?
1: Ten likvid, který je tam vlastně uložený, tak má strašně složité složení. Já ho teď úplně z hlavy nedám, ale spousta těch látek, které tam jsou, tak mají toxický potenciál. Moc hezkou přednášku pár let dozadu o tom měl, tuším, pan Kulhánek na jedné z konferencí, kde opravdu rozebral přesně ten likvid, který tam je. A jednotlivé ty látky tam detekoval, že jsou toxické a nebezpečné pro ten organismus. Takže se to může zdát, že to nic jako nedělá, ale není to tak.
0: A cukrovinky, to je také kapitola sama o sobě.
1: Tam hodně u cukrovinek je velké riziko to, že vypadají jako cukrovinky. Že to je něco, co je vlastně milé, známe to z dětství, chutná nám to, je to něco, co nám udělá radost, pomůže nám, ale v tuhle chvíli to ale nese nějaké riziko. A není to jenom ten obyčejný cukr, který je rizikem sám o sobě, ale je tam nějaká jako další látka, která může něco způsobit a my vlastně nevíme, co s náma udělá.
0: No, je zajímavé, že loni jsme tady řešili automaty, řekněme, dnes tady řešíme kratom, zítra to bude něco jiného, tak není to ve výsledku. Takže závislost je jen jedna, má podobné vzorce a je vlastně jedno, jestli je to sáček, nápoj nebo prášek.
1: Já myslím, že rozhodně u té závislosti je zásadní, jak k tomu jako přistupujeme, protože myslím si, že závislost se nám nikdy nepodaří vymítit, že tak je to nějaký, vždycky to bylo, vždycky to bude. A zároveň je důležité, jak s tím jako pracujeme, s tím pracujeme u našich dětí, protože je důležité přesně odlišovat ten experiment a odlišovat závislost jako takovou. Je důležité z mého pohledu hodně dávat dětem pocit důvěry, to, že na nich záleží, to, že můžou kdykoliv přijít, že opravdu jsme ochotní vyslechnout i něco, co se nám nebude líbit. A ustojíme to, aniž bychom odsoudili to dítě.
0: Mně se líbí, že jste zmínila ten experiment, protože všichni jsme byli v pubertě, myslím. Možná mnozí také něco zkusili, ale kde je ta hranice mezi tím experimentováním a tím skutečným problémem?
1: Já vnímám, že do problému se to začne dostávat, když to začne ovlivňovat život toho dítěte, zejména negativně. Když přesně se začne víc uzavírat, zhorší se mu prospěch ve škole, opustí kroužky, vnímáme, nebo na něm jenom subjektivně vnímáme, že není šťastné, že se mu jako něco děje.
0: Tak už tam musíme zbystřit a ideálně ano. Kontaktovat třeba nějakého odborníka, organizaci. Jak to funguje, když se na vás člověk obrátí? Četla jsem, že i 4 telefonáty některé organizace zaznamenávají. Moje dítě má problém s kratomem, našla jsem sáčky, mění se psychika. Opravdu je to teďka na velkém vzestupu. Takže jak to vypadá, když opravdu člověk už je v té bezradné situaci, což si nikdo z rodičů určitě nepřeje, když vás kontaktuje? Můžete to popsat, ten postup?
1: Určitě. Dá se na nás obrátit jak telefonicky, tak e-mailem, pokud má člověk zájem, nebo takhle je to rodič a přesně našel tu látku, teď neví, co má dělat. Dá určitě, může využít jednorázové poradenství, to znamená, že klidně anonymně napíše e-mail nebo anonymně zavolá, nemusí se představovat, popíše tu svoji situaci a my se tomu budeme věnovat, odpovíme mu, co bychom v té situaci dělali. Zároveň ve chvíli, kdyby měl zájem o nějakou hlubší péči, dlouhodobější péči, tak se k nám dá objednat, kdy vlastně kolegyně nebo kolegové adiktologové si už potom převezmou tu rodinu do péče. Pracujeme ideálně s celým komplexem té rodiny, alespoň na začátku, kde opravdu chceme vidět i to prostředí vlastně, kde se to dítě pohybuje a tak dále. A pak už třeba si přebíráme do péče jenom to dítě jako takové. Zároveň tam je vždycky výhodou, když ten dospívající nebo to dítě vnímá, že má problém.
0: Registr sociálních služeb, říkám to správně, to je něco, nějaký katalog, kde najdeme seznam všech organizací, že člověk si může vybrat přesně v místě bydliště, je to tak?
1: Je to tak, určitě existuje registr sociálních služeb, kde se dají najít právě podle města, podle regionu, různé sociální služby, které pomáhají právě s adiktologickou závislostí nebo s čímkoliv dalším, s jakýmkoliv sociálním problémem by člověk měl, anebo určitě ještě existuje webová stránka Drogy Info, kde je hezká mapa pomoci, kde se dá přímo interaktivně kliknout a najít si svoje zařízení.
0: Doplnila Lenka Dukládolová Bednářová z organizace Semiramis. Děkujeme za návštěvu a hodně štěstí ve vaší práci.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Za 7 minut bude 12 hodin, Hamaděj budou střídat zprávy a také písničky od srdce, takže pozvání k zítřejší radioporadně. Zítra u nás bude lékař Pavel Holeka. Budeme mít lékařskou radioporadnu s Pavlem Holekou, se zaměříme na novinky v operaci kolene, na totální endoprotézu nebo i menší zákroky. Doktor Pavel Holeka nedávno provedl unikátní transplantaci štěpu, taky o tom se určitě dozvíte víc v úterní radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ale tady máme ještě i Babskou radu, která nám pomůže s jarní údržbou trávníku.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučuji

0: Řečeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, houstnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: tebou teď víc.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Východ Čech odpoledne zasáhnou silné bouřky. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením v Hostinem. Fotbalové Slávii odečet bodů za výtržnosti v sobotním derby nehrozí. A dnes je oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Hezký den u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
5: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
3: Zítra se taky výrazně ochladí, na horách může dokonce sněžit. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 1 stupněm Celsia, nejvyšší mezi 7 a 14 stupni. V noci na středu pak může i mrznout. Silničáři začínají v Hostinném opravovat část silnice u galerie a také most přes řeku Čistá. Provoz v tomto místě je dočasně kyvadlový. Provjezd a výjezd z parkoviště do ulice Karla Václava Raise by řidiči měli využívat objízdnou trasu přes ulici Boženy Němcové a ulici Sídliště. Práce mají trvat do pátku 22. května. Multioborový pavilon urgentní péče v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou bude v plném provozu od pondělí 18. května. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel nemocnice Luboš Motl. V těchto dnech se do pavilonu stěhují chirurgické a ortopedické ambulance, jednotka intenzivní péče, ARO a operační sály, říká Motl.
6: Nastěhujeme se tam 18. května, bychom tam všichni měli být a samozřejmě neříkám, že od 18. května pojede všechno tak, jak jsme si jakoby představovali, protože se v té nové budově taky musíme naučit trochu žít, ale už ten největší nápor toho přestěhování tam bude a pak to budeme doladěvat do nějakého v úvozovkách provozního klidu.
3: Sport. Fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se jí pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
7: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávii, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohoto pohledu je to odebrání bodů.
3: Kromě kontumace utkání hrozí Slávii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. O trestech rozhodne ligová disciplinární komise zítra.
4: Počasí.
3: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území s přehánkami nebo občasným deštěm. Místy se vyskytnou bouřky. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní, k večeru severozápadní a bude slábnout v bouřkách, ale může přechodně zesílit. A biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda dvou osobních aut komplikuje dopravu na silnici 296 ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku, konkrétně u budovy multifunkčního centra. Projíždíte tam s opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: pondělí 11. května den nám zakrojil za polovinu, to znamená, že je tady čas se nadechnout i v podobě vašich milých pozdravů, přání v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Máte příležitost napsat, zavolat a spolu s námi někoho potěšit. V té hudební nabídce dnes máme skladby od kapely Olympic, Marka Lambory, Věry Martinové, Annie Lennox vidím, Michala Hrůzu, Karla Gota také, kapelu Racy, Radka Tomáška nebo Marii Rotrovou. U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz. Najdete tam písničkový formulář, který se nám v poště také zobrazí, a do třetice z těch písemných možností můžete poslat i SMSku na číslo 900 1104. Do zprávy ale nejdříve napište velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A už je s námi pan Josef, kterého zdravím. Krásné odpoledne, pane Josefe, vítejte.
2: Já taky krásný odpoledne všem posluchačům. Tady posluchač Josef z Červeného Kostelce, a chci dát zahrát dnešním narozeninám paní Růžence do Vamberka a při příležitosti její mamince.
0: Mm-hmm. Co popřejeme? Chcete popřát něco skrze vysílání, pane Josefe?
2: No, hlavně to zdraví, spokojenost a nějakou tu lásku. No.
0: Ta je důležitá láska. Láska skrze třeba i hudbu, protože vybrali jsme zrovna písničku o růžence. Šípková růženka, tak věříme, že i ve Vamberku potěší a zpříjemní den i vám v Červeném Kostelci. Pane Josefe, mějte se krásně. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Další oslovenkyně čeká i na pozdrav ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, ale detaily ty už nám nabídne pan Jiří, který je s námi. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, paní Pavlo.
0: No, povídejte, co máte na srdci.
1: Dneska. Ano. Dneska bych chtěl popřát ke krásným 12 letům ke krásným 12 letům Magdalence, naší vnučce, která je momentálně teda ve škole, takže to nebude cítit, ale já se přehraju, takže vám děkuju a děkuju vám také za výběr, který zvolíte vy, poněvadž já nemám přehled, co tam je, co tam máte.
0: Co tam je, ale říkali jsme něco o svěžího mladistvého by to chtělo, tak já myslím, že Magdalenku potěší i tančící královna od Aby, protože ve vašich očích srdci to určitě už teď je princezna, královna.
1: Ano, to víte, že jo.
0: Povídali jsme si, že před časem pár let, to je, když jste naposledy volal, tak to kluci také dospívali a už jsou z nich plnoletí mladíci, tak dělají vám děti radost.
1: A to radost, víte,
0: No už je to nějaký ten pátek, tak vidíte to ale po jaký době voláte k nám do vysílání, ale posloucháte a důležité je, že je vám s námi dobře, tak zdravíme Magdalenku, hodně zdraví, štěstí, ať celé rodině dělá radost a hlavně ať je ona spokojená v životě, pane Jirko.
1: Takže vám moc děkuju.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
1: Naschledanou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Posloucháte polední písničky U srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme všude, kde jste s námi. Hudební dárek pro nás, nebo od nás, ne pro nás, ale od nás má také Daniel Vlček. Píše se v pozdravu, zahrajte prosím pěknou písničku Danieli Vlčkovi, který právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

0: Zpívat si a hrát, no kéž by to tak šlo vždycky, ale budiš nám přáno, pokud se budeme snažit. Pan Ondřej proto, aby byla dobrá nálada, dělá také maximum a proto zavolal do písniček. Vítejte Ondřej, dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím, jsem rád, že vás slyším.
0: Děkuji.
1: A ten dnešní song, co jsme vybrali, pošlo samozřejmě všem těm, kterým se to muzika bude líbit a pak samozřejmě paměnko vám a všem svým kolegům a kolegům.
0: Tak děkujeme, tak písnička je
1: všem těm,
0: rozsvítí, ano.
1: A hlavně všem těm, kteří se v pátek těší, až to konečně vypukne.
0: Až to vypukne, no vy jste velký sportovní fanda. Připravíme a budeme podporovat a snad to bude v rámci fair play a bez nějakých excesů, který jsme byli svědky o víkendu, ale pryč od tohoto tématu. Teď se jdeme bavit i s pěknou písničkou,

Jsme Český rozhlas Hradec Králové, dnes pro vás sledujeme novinky, hlavně v našem regionu. Naše stopařka Karolína je v terénu, dopoledne nám říkala o květinových almarách, určitě jste mnozí poslouchali. Vzpomínali jsme i na Kačenčin Šenk v Orlických horách. To jsou záležitosti hodně postavené určitě na důvěře v lidi, tak věřme, že v Královéhradeckém kraji jsou především dobří lidé, kteří ocení takovéto novinky a nápaditost. Milan Baják, náš webeditor, říkal, že za pár minut už budou i na našich sociálních sítích, tedy na Facebooku a Instagramu, fotografie, pokud byste se na ty kytičky, které Karolína popisovala, chtěla podívat. Ale zaujalo mě před chvílí, když jsem klikla na iRozhlas.cz, že v jižních Čechách mají i další speciální automata. To byste neřekli, na co ten automat je. Je to automat na bobky. Potřebovala jsem si nějak vydělat, říkal 15-letý chlapec, který prodává koňský hnůj v Bobkobaru, jak ho pojmenoval. Ve Vyšeticích na Táborsku funguje takzvaný Bobkobar. Farmáři a zahrádkáři si v malé dřevěné budce mohou samoobslužně koupit koňský trus, jen taky hnojivo. No, stánek funguje pod vedením 15-letého Františka Bárty, který si skrze tento projekt pomáhá financovat svůj koníček, a to je motocross. A jezdí prý za ním i lidé z Prahy, kteří mají v okolí chaty, tak Bobkobar. Já myslím, že i na východě Čech by měl užitek, tak uvidíme. Možná časem se nám i naše stopařka od nějakého Bobkobaru ozve.

V našem vysílání slýcháváte hlavně ověřené hity, především od českých autorů, slovenských zpěváků, ale sem tam přidáváme i nějaké zahraniční interprety, zahraniční koření. A protože dnes má 27. narozeniny americká zpěvačka Sabrina Carpenter, jejíž hit Espresso znají hlavně mladí lidé, tak pojďme udělat takový malý náhled i do toho jejich světa. Všem svata vám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, všem, kteří jsou s námi. Hezký den přeje Sylvie z Prahy.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to pěte nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady prosbu, abychom zahráli k narozeninám paní Růžence z Vamberka se slovy: milá Růženko, přejeme jen to nejkrásnější, spoustu štěstí, pevné zdraví, kupu elánu a spokojenosti do dalších let. Užij si dnešní narozeninový den. Zdraví z Deny, z Rychnova nad Kněžnou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Píseň Srdce nehasnou z roku 2019, dojemný duet Karla Gotta s dcerou Charlottou Ellou, který napsal Richard Krajčo jako Gottovu poslední nahrávku, a vzkaz na rozloučenou. Určitě mnozí na tu dobu vzpomenete. Emotivní balado o rodině, lásce, pomíjivosti života, která vznikla na jaře 2019 právě na žádost samotného Karla Gotta. Charlottka v té písničce měla ještě dětský hlásek. Vzpomínám na dokument o Karlovi, kde vyprávěla, jak nervózní v té době bývala, když měla vystupovat, že jí bylo úplně špatně. Tatínek jí samozřejmě pomáhal, měl by jistě radost, jakou cestou se vydala a že jde v těch jeho stopách. Teď ale další pozdravy písničkové. Ivan Noha právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší přejí Petr, Kamila a taky Láďa. A ještě tady máme pozdrav SMS-kový. Dobrý den, ráda bych poslala vzkaz a pozdrav Benovi z Pardubické Loděnice, ať ve Žďárských nebo v Hradci, všude je mi s tebou hezky. Posluchače, zdraví Věra.

0: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pondělí 11. května v Hradci Králové musí právě od dnešního dne počítat řidiči s dalšími omezeními kvůli rekonstrukci nádraží. Začala omezení spojená s opravami nádraží i Kuklenského podjezdu. Ve zprávách o tom budeme mluvit víc už za 8 minut. Pevné nervy samozřejmě vám všem na cestách přejeme a budeme rádi, když vám dál budeme moci dělat společnost. Po zprávách s vámi bude Alex Minářová, která si bude povídat s Pavlou Gombou, ředitelkou UNICEFu v České republice. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Mějte se krásně.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Královéhradeckém kraji otevře další bezobslužná prodejna. Pilníkov chystá instalaci dalších fotovoltaických elektráren. Města a obce v Česku a na Slovensku budou moct lépe reagovat na klimatickou změnu. A dnes je oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Obec Slavětin nad Metují na Náchodsku otevře odpoledne novou bezobslužnou prodejnu potravin a smíšeného zboží. V provozu bude 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Zákazníci dovnitř vstoupí pomocí bankovní aplikace v mobilním telefonu nebo s dobíjecí čipovou kartou a za zboží zaplatí pouze bezhotovostně. Podobné prodejny s nepřetržitou otevírací dobou už fungují například v Babicích, Bohaňce, Hořicích nebo v Neratově.
3: Ve vybraných časech bude v obchodě přítomná vedoucí, která zajistí doplňování zboží a pomůže zákazníkům, kteří nemůžou nebo nechtějí využívat bezobslužný režim. Mimo tuto dobu bude obchod fungovat automaticky, se vstupem přes aplikaci nebo čipovou kartu a se samoobslužnou pokladnou. Slavětín, ve kterém žijí necelé 300 obyvatel, bude vůbec první bezobslužnou prodejnou na Náchodsku. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Pilníkov na Trutnovsku chce posílit vlastní výrobu solární energie. Ke stávající jedné fotovoltaické elektrárně přidá radnice na obecní budovy další tři, říká nezávislý starosta Josef Červený.
4: Hasičárna, mateřská školka a budova základní školy prvního stupně. Celé by to mělo vytvářet asi 60 kWp s tím, že ta energie, která tam bude vyrobená a nebude zpracovaná, tak bude ta energie právě sdílená do těch obecních budov, primárně tam, kde je ta spotřeba dneska největší, a to je čistit na odpadních vod.
1: Města a obce budou moct lépe reagovat na klimatickou změnu. Zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže projekt SAT Klima, který využívá data z evropských družic. Software vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně výzkumníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pokračuje vedoucí výzkumu Andrej Dobrotka.
5: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
1: Zapojiť sa do projektu budú môcť všetky mesta v Česku a na Slovensku. Sport. Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Rumunce Soraně Kirsteové podlehla 2-6 a 4-6. O postup do čtvrtfinále dvouhry dál z Češek zabojuje Nikola Bartuňková proti Ukrajince Svitolinové a Karolína Plíšková se večer utká s Rybakinovou z Kazachstánu.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se vyskytnou bouřky. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní, k večeru severozápadní a bude slábnout. V bouřkách ale vítr přechodně zesílí. A biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli opravě propadlé vozovky doprava řízena kyvadlově. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
2: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června, a díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám tak, kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednomu pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: který plnohodnotně je vyhodnocený, dostaneš za něj medaily, tu slávu, ten fame na těch sociálních sítích, tak si ho můžeš vlastně udělat kdekoliv u sebe za barákem. To, že bydlíš v Opatovicích, v Týništi, na malém městě, vesnice. Žádný problém u nás dneska s těma moderníma technologiemi je to poměrně jednoduchý. Ty se prostě rozhodneš, že si zaplaveš v tom rybníce, který máš za barákem, nebo půjdeš do lázní, to je úplně jedno. Projedeš se na kole a nakonec se půjdeš proběhnout tam, kde to máš rád, kde třeba rád chodíš na procházku. Prostě se tam nekledou vůbec žádný meze a proto se ten virtuální triatlon jmenuje Unlimited. Pomocí chytrých hodinek, telefonu, chytré aplikace nám pošleš ten záznam těch dat a seš v závodě. Jsi vyhodnocen, získáváš medaily a získáváš body do té soutěže Bohemian Tri Tour. A pokud se rozhodneš, že tyhle ty dva kroky učiníš, tak pak už nic nebrání tomu, aby ses vlastně postavil na start těch dalších reálných závodů, dokázat to, že člověk, který si vůbec neuměl představit, že by mohl na konci prázdnin stát na startu reálného závodu, tak se mu to takhle může splnit.
1: Jak bychom chtěli pak už na ten reálný závod?
0: Už 23. května terénním triatlonem Poděbrady, den na to v neděli je ten největší závod silniční poděbradský triatlon. V červnu se přesuneme na Stříbrný rybník do kempu tady v Hradci Králové, kde odstartujeme triatlon pro každého a celou tu sérii uzavřeme v červen 26.7. hradeckým terénním triatlonem, který je českým pohárem v terénním triatlonu a příští rok se v tomto termínu na Běřice bude konat mistrovství České republiky.
1: Podrobnosti k tomu všemu, o čem jsem mluvil.
0: Webové stránky bohemiantritour.cz, tam se dozví absolutně vyčerpávající podrobnosti, registrační formuláře, fotky, rady, GPX trasy, všechno, co potřebuje k tomu, aby vkročil na tu cestu triatlonisty.
1: Václav Husák, sportovec z Hradce Králové. Díky, hezký den.
0: I tobě, Karle, a vašim posluchačům.

0: Český rozhlas Hradec Králové vysílá také o tom, co v učebnicích nebylo. Věděli jste, že posádky kanují si užijí v Ralské pahorkatině, nevšední zážitek nabízí průrva Ploučnice. Teď to probereme s hercem Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 1,40 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Uměle vytvořenou průrvu v pískovcové skále, která stále láká vodáky, můžete vidět i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Vypadá to moc pěkně, hned by to člověk projel. Tak se podívejte, třeba vás budeme také inspirovat. O vodním tunelu jsme dnes mluvili, v co učebnicích nebylo. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Připadá vám to současné počasí jako klid před bouří? Něco na tom bude. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před silnými bouřkami, které dnes odpoledne a večer zasáhnou část republiky. Výstraha se přitom týká i Královéhradeckého a Pardubického kraje. Podle meteorologů hrozí přívalové deště, lokální zatopení i silnější vítr. Nejvýraznější bouřky meteorologové očekávají na Vysočině a ve východních Čechách. Výstraha platí až do zítřejších 6 hodin ráno. Podle meteorologů se nejsilnější bouřky začnou formovat kolem 19. hodiny v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech. Během noci budou bouřky postupně přecházet do trvalějšího deště. V bouřkách může být až kolem 30 mm srážek. Místy ale meteorologové očekávají až 50 mm. Hrozí proto podle nich zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst. Rozvodnit se mohou také menší toky řek, hlavně v členitějším terénu. Meteorologové zároveň apelují na lidi, aby brali v úvahu nebezpečí zásahu bleskem. Řidičům doporučují během bouřek výrazně zpomalit a jet velmi opatrně večer. Tak pozor na výstrahu, která se týká i Královéhradeckého kraje. My budeme ještě dnes ve spojení s meteorology po 17. hodině den v kraji. Spojíme se s Královéhradeckým meteorologem, tak to všechno probereme a právě i tu výstrahu, která platí až do ranních 6 hodin. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami večer.

co chystají ve Vítězné na Trutnovsku, to vám povíme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. A také, kde by mohlo nasněžit. V 15 hodin nabídneme zpravodajskou relaci. Zprávy přidáváme průběžně na náš web hradec.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Dreamin' Live Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Firma Havelka, Uhelné skaly, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Vítězná na Trutnovsku postaví 12 sociálních bytů. V Hradeckém kraji v zimě stoupil počet ubytovaných hostů na rekord. Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. A noc bude zatažená s deštěm a přeháňkami. Na horách zasněží. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Ve Vítězné na Trutnovsku připravují výstavbu dvou domů se sociálním bydlením pro seniory nebo mladé rodiny s dětmi. Obec počítá s náklady 40 milionů korun a stavět bude bez dotace jen z vlastních zdrojů a z úvěru. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les proto, aby si obec sama mohla vybrat, jakým nájemníkům nabídne smlouvu.
7: Máme hotový projektový dokumentace na sociální bydlení. Máme na něj konečně pravomocný stavební povolení v místě, kde stál dříve pivní bar a chtěli bychom přes prázdniny vysoutěžit dodavatele, tak abychom na podzim letošního roku mohli rozjet stavbu dvou domů se sociálním bydlením pro zhruba 12 rodin.
6: V Královéhradeckém kraji v prvním čtvrtletí vzrostl počet ubytovaných turistů a dalších hostů meziročně o více než 2,5% na rekordních více než 370 tisíc lidí. O růst se zasloužili zejména cizinci, kterých přibyla téměř desetina. Domácích turistů přibylo necelé procento. Hradecký kraj byl díky horské turistice v prvním čtvrtletí po Praze druhým nejnavštěvovanějším krajem v Česku. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
8: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
6: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027.
9: Sport.
6: Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe jeden přípravný zápas v Praze. Na Letné nastoupí 31. května proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace České republiky. 4. června pak tým Miroslava Koupka čeká ještě generálka na šampionát v New Jersey. Soupeře asociace ještě nepotvrdila.
9: Počasí.
6: Noc bude zatažená na většině území s deštěm nebo přeháňkami, nad tisíci metry postupně i se sněhovými. Zítra ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky ojedinělé, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry sněžení. Teploty v noci klesnou až ke 3 stupňům, na horách k minus 1. Zítřejší maxima 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž na jedničce.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: V Náchodě je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Řezníčkova. Objízdná trasa vede přes Rýgrovu. Omezení skončí 15. května.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: V této hodině vyrazíme za naším rozhlasovým stopařem. Kde tak může být? Uslyšíte už za několik minut v dobrém odpoledni. A je tady svatý týden nebo také svaťák. Dnes začal i maturantům z Lepařova gymnázia v Jičíně. Jak to prožívají? Uslyšíte z reportáže. A po půl čtvrté rádi uslyšíme vás, pozveme do radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Určitě už jste natěšení po neděli. Připravte si inzeráty, po 15. hodině 35. minutě budete mít možnost. No a z Buty teď na chatu je tady tata, hudebně otevíráme právě s touto skupinou dobré odpoledne a tuto hodinu. Hezký den.

Těšíte se na den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové? My velmi. Pozvánka bude už za chvíli také na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové. Podívejte se na webu hradec.rozhlas.cz, jsou podrobnosti k tomu, co všechno pro vás na sobotu chystáme, kde všude bude otevřeno, skoro všude. Takže vás zveme od 9 do 16 hodin. Přijeďte, přijďte, kdyby nevyšlo počasí. Tady bude dobře a o program bude také postaráno. Budeme točit dokonce už i Silvestra legrácky v rozhlase na place. Můžete být u toho. Galerie moderního umění v Hradci Králové, ta vás zve na hlavní výstavu nadcházející sezóny s názvem Co je doma, to se počítá. Pěkný název. Výstava se zaměřuje na fenomén tvorby partnerů v českém výtvarném umění. Výtvarný projekt sleduje vztahy manželských nebo životních dvojic. Jejich osobní tvůrčí dráhy se odehrávaly na pozadí dějných zvratů 20. století. Vedle ikonických dvojic jako Toajen, Jindřich Štyrský nebo Běla Jiří Kolářovi, výstava představuje i méně známé, často opomíjené autorky a autory. K vidění bude do 1. listopadu. Před Královéhradeckou galerií byla současně uvedena interaktivní socha Přání od Dušana Zahoranského, která vytváří dialog mezi uměleckým dílem, divákem i diváky navzájem. Však si to můžete prohlédnout. Prostorový objekt vybízí k literární hravosti nebo zanechání vzkazu dalšímu návštěvníkovi. My už za chvíli za rozhlasovým stopařem Českého rozhlasu Hradec Králové. Kde tak může být? Uslyšíte za 3,5 minuty.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Květen je v plném rozpuku, majový měsíc oslavuje zamilovaný den matek ještě také a to jsou ideální příležitosti k tomu obdarovat naše nejbližší. V Jaroměři už pro květinu nemusíte ani do květinářství, stačí narazit na jednu z květinových almar a radost je hned na světě. Jak taková květinová almara vypadá, to dnes zjišťovala naše reportérka Karolina Davidová, kterou zdravím. Karolino, ahoj, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne tobě i posluchačům. Ano, je to skutečně tak, myslím si, že květinovou almaru nepřehlédnete, protože je to taková na první pohled moc hezká skříň, která ale není doma, ale někde stojí na ulici. V Jaroměři konkrétně ji najdete třeba na Špici, což je ten hlavní průtah městem v ulici Hradecká naproti Točené zmrzlině. Potom je ještě přímo na náměstí v Podloubí a také v Josefově u Bastionu.
1: Karolino, kdy má taková almara otevřeno?
2: To je na tom úplně to nejlepší. Květinové almary jsou dostupné 24/7, takže otevřeno má každý den, celý den a až do vyprodání zásob. Já jsem mluvila s paní, která za těmi almarami stojí a ta mi pověděla, že je doplňuje každý den, už kolem 8 hodiny ráno, tak přináší nové květinky, kdy vodí syna do školy a najdete tam všechno možné od svícnů, věnců, řezaných květin i třeba takových malovaných prkének a dalších možností.
1: Kde vůbec nápad s květinovými almarami, skříněmi vznikl?
2: To je zajímavé, protože paní Mojžíšová se inspirovala v zahraničí, navštívila Skandinávii, kde něco podobného viděla s ovocem, tam si všimla takového stánku u silnice, kde byla taky taková samoobslužná prodejna, kde se prodávalo ovoce, no a to ji inspirovalo k tomu, aby přinesla něco takového sem v podobě květinových almar. A u nás to není až taková rarita, my už něco podobného máme, možná posluchači budou znát ten známý Kačenčin Šenk v Orlických horách, kde je to taková oáza pro turisty, hlavně už v těchto horkých dnech, tak se tam můžou přijít osvěžit uprostřed lesa, je tam k dispozici nějaký nápoj, pivo nebo limo a je chlazený přímo někde ve studánce a taky to funguje formou samoobsluhy.
1: Je 15 hodin 19 minut, jestli pak není rozebráno, co je ještě v almaře teď k dostání?
2: Je tam toho spoustu, je tam opravdu velký výběr, ať už třeba právě ty svícny, to mě samotnou překvapilo, že pokud to má někdo rád, tak nemusí čekat až do Vánoc, ale může si koupit jarní verzi svícínku na stůl, potom tam jsou řezané kytičky všech možných velikostí, jsou tam sezónní květiny, takže tulipány, doubky, pivoňky, různé barvy, růžová, žlutá, červená, takže vybere si skutečně každý podle toho, co má rád a myslím si, že pokud takovou květinovou almaru potkáte, tak udělejte radost buď sobě a nebo někomu jinému.
1: Říká reportérka Karolina Davidová, tak to jsou květinové almary v Jaroměři. Děkujeme za zajímavosti a hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Skupina Jelen pro vaše příjemné pondělní odpoledne. Karel Sladký vás zdraví z Českého rozhlasu Hradci Králové.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Začal svatý týden, nebo také svaťák, jak jsme rádi říkali. No a dnes i maturantům z Lepařova gymnázia v Jičíně. Je to pro ně poslední týden před ústní maturitou. V těchto dnech nechodí do školy a na zkoušku dospělosti se připravují doma. Ovšem ještě v euforickém čase posledního zvonění je zastihla Vlačka Vildová.
1: My jsme z Lepařova gymnázia, z třídy 4. A.
2: Vás teď čeká maturita.
3: Já jdu první. Naše třída začíná ve středu a já jsem byla přemotivovaná, tak jdu první.
1: Teďka máme před sebou svatý týden a potom ten týden potom maturujeme naše třída čtvrtek, pátek, středa.
2: Čeština asi, to je klasika.
1: Čeština je povinná pro všechny a potom si lidi volí předměty. Potom se vybírá mezi matikou a angličtinou a pak už jsou volitelné předměty, co kdo chce.
2: Na co se cítíte?
1: Já mám základy společenských věd a dějepis.
4: Fyzika a angličtina.
5: Já mám chemii a fyziku.
2: Kam chcete jít dál?
5: Někam na chemii, analytiku nebo jadernou chemii mám.
2: To byla Tereza.
6: Alena.
2: Vlada. Matouš.
7: Adéla.
8: Táňa.
9: Já jsem Bořivoj.
2: Máte obavy nebo jste připraveni? Jak se teď cítíte v této chvíli?
8: Jsem celku asi připravená, bych řekla.
2: A dnes se učebnice neukážou na
7: stole. Ale jo, určitě. Ukážou, ale neotevřuje. No.
1: Dneska je taková ta euforie z toho posledního zvonění. Spíš od zítřka to začne.
2: Budete dělat brzy zkoušky?
8: Je to tak. Já mířím na český jazyk a literaturu. Do Brna a do Prahy.
10: Já tam mám sociologii, Hradec a Praha.
2: A můžete si vybrat 2 až 3 nebo kolik?
1: Můžeme si vybrat, kolik chceme vysoké škole dát přihlášky, no.
2: Teď je otázka, jak se ty zkoušky potkávají časově.
1: Dost často ty humanitní jsou právě přijímačky jsou od společnosti SCIOM a těch je x termínů, který se nepřekrývají.
2: Chtěl by z vás někdo učit, dejme tomu na gymnáziu potom? Václave.
11: Ano, já bych se jednou chtěl stát učitelem a nejlépe na gymnáziu dějepis a základy společenských věd.
2: Filozofickou fakultu?
11: Ano, přesně no. Tak, chtěl bych jít studovat do Hradce Králové.
2: A na ty 4 roky budete vzpomínat v dobrém?
12: Určitě. Já jsem spokojený, mě se to líbilo všechno. Takhle zpětně to bylo vlastně jako jednoduché a hrozně krátké.
2: Je na gymnáziu učitel, se kterým byste se chtěli potkávat i při vysokoškolském studiu. Budete na něj vzpomínat jen v dobré.
1: Martinka Skřivánková.
13: Paní Eva Máchová.
14: Pan Šimánek.
2: A pan Šimánek učí?
15: Tělocvik.
16: Paní Benešová určitě.
17: Já věřím, že paní učitelka Hilmarová.
18: Paní Gotlíbová.
19: Také zdravíme, ano.
2: Paní Gotlíbovou, ano.
20: Tady. Určitě naši paní třídní, paní Horákovou.
2: Co ona učí, jaké
20: předměty? Chemii, biologii.
11: Já myslím, že my jako třída jsme byli skvělý kolektiv a je to vidět i teďka, když už vlastně ta škola skončila a stejně tady jsme všichni spolu a užíváme si to.
1: Určitě se budeme potkávat i po skončení střední školy.
18: Ano, napočítám s tím.
2: Jak byste pozdravili z dnešního dne naše posluchače?
8: Na stužkách, která máme, kdo nedá podání, tak nemůže vyhrát. To bych řekla, že je takové naše motto.
10: Oblíbeného učitele pana Šimánka.
21: 3, 2, 1.

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme.
1: I vy teď můžete prodávat, ale také nakupovat, vyměňovat, darovat, co potřebujete. Poradíme a
2: posloužíme. Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A máme otevřeno. Vítejte v Radio Bazaru. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Pane Sladky, já bych nabídla prodej elektrokolo, dřívější výroba, je málo používaný a pro skutečního zájemce 50% sleva. Podrobnosti budou na telefonu 734 136 929. A ještě? Je to Rtyně pod Krkonoší.
1: Rtyně, to je dobře. Děkujeme pěkně za nabídku elektrokola. Zdravím vás do Rtyně. Mějte se hezky, naschledanou. Elektrokolo v Rtyni v Podkrkonoší 734 136 929, telefonní číslo posluchačky, která ho v Radiobazaru nabízela. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, nabízím prodej benzínovou elektrocentrálu jak na 380-230-12V, na 380 je to výkon 7,8 kW, na 230 je 3,9 kW, cena dohodou levně, a pak nabízím sedací soupravu tmavě hnědou, šířka 70, hloubka 780, rozkládací dvoulůžko levně do 1000 korun a sedací soupravu druhou, taky rozkládací na 1,5 lůžko za odvoz. Je to všecko Horní Jelení 732 90 45 11. Děkuji.
1: Děkujeme a zdravíme do Horního Jelení. Nabídka benzínové elektrocentrály a dvě sedací soupravy tam byly, ta druhá za odvoz. 732 90 45 11. Český rozhlas Hradec Králové má pondělí otevřen Radiobazar a to je prostory pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já bych vám nabídla boudu zateplenou pro menšího psa zadarmo, kdo by si ji odvez, protože pejsek nám pošel.
1: A kam si pro tu boudu pojedeme?
5: Královéhradecko a telefon je 731 531 562.
1: 731
5: 561 562.
1: Dobře. Tak děkujeme za nabídku za teplné boudy. Mějte se hezky, naschledanou. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Dejte vědět i vy, co byste potřebovali. Zkuste štěstí v našem vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne. Vítejte v Radio Bazaru. Slyšíme vás, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, přeju, dobrý den. Chtěl bych poprosit posluchače, vykupuju kapesní hodinky dejdoucí, potom staré budíky, veškerý stroj je do hodin a starou bižuterii na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
1: Nashledanou, pan má zájem o bižuterii, hodiny, hodinky, staré stroje 607 542 652, co se hodinek týká, nabídněte, včetně bižuterie. Co to bude teď v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové? Hezké odpoledne, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
7: Dobrý den. Já poptávám štěňata, nebo štěně jedno pejska, může být Leonberger, může být Zlatý retriever, nebo Berňák, nebo něco podobného. Takového středního, pěkného pejska. Je to číslo Skalicko a moje číslo je 721 275 924.
1: Tak ať se ženete, mějte se hezky, hezký den. Naschledanou.
7: Ano, děkuji předem.
1: Pan poptává pejska, děkuji vám předem. Tak pokud máte takového, kterého má zájem, 721 275 924 a je to Česko-Skalicko. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobrý den, vítejte v Radio Bazaru, dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchač Kolínská, měl bych na prodej kompletní 4 letní pneumatiky na fáby s 165 70 14, nový, skoro najetý, 13 000, pak bych tady měl ještě dvě kompletní kola, 185 60 14, ty jsou taky nový, na 2000, a to ještě jedné kola, 5x, to je to všechno rozteč, 195 55 15, je to Fabia, dvě Romster, ty by za 4000, všechny kola jsou letní, v pěkným stavu, a můžete volat na telefonní číslo 723 394 194. Děkuju a naschledanou. Možná dohoda.
1: Možná dohoda. Tak se dohodněte, 723 394 194, letní pneumatiky a kola právě na tomto telefonním čísle, nabízel posluchač v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Inzerovat můžete od pondělí do pátku vždy po 15. hodině 35. minutě. A teď příležitost pro vás. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já bych chtěla prodat kočárek pro dvojčátka. Je to takový ten ta trojkombinace, kde máte i to letní sezení, hodně hluboký korbičky a pak ještě takový ty sedačky do auta. A všechno je to kompatibilní s tím kočárkem, s tou konstrukcí, na který se dá dát i ty sedačky do auta.
1: Ano.
9: A bylo by to na telefonním, je to teda u Dvora Králové, a bylo by to na telefonním čísle 732 662 708.
1: Děkujeme.
9: A kdyby měl třeba ten člověk problém, jako si pro to dojet,
1: tak mu to odvezete někam.
9: Tak můžu to jako i dovíst. A ta cena nebude nějaká jako velká, no, chtěla bych.
1: No, to už se domluvíte.
9: To už se domluvíme.
1: Dobře.
9: Děkuji
1: tak,
9: pěkně.
1: Tak se hezký pěkný den. Kočárek trojkombinace 732 662 708. Telefonní číslo na posluchačku. A to byl poslední inzerát pondělního odpoledního radiobazaru. Ale zítra bude také den a zítra bude také radiobazar.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: A jsou tam i radiobazary z minulého týdne, můžete si je zpětně přehrát. Jedeme dál. Disko příběh Michal David, Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Petr Jablonský bude hostem Humoriády Českého rozhlasu hned v pondělí. Po 16. hodině za pár minut vás pobaví tento imitátor. Budete společně s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Petr Jablonský se na vás velmi těší. Pozdraví vás už po 16. hodině. Co přinesl první den nového pracovního týdne v Královéhradeckém kraji? Shrneme ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu Den v kraji po 17. hodině. Meteorologové také vydali výstrahu před bouřkami, před deštěm, tak se na to zeptáme po 17. hodině v našem vysílání. A po 18. hodině budeme na cestách se zpěvačkou Markétou Irglovou. Jak velká je to cestovatelka, uslyšíte v našem vysílání po 18. hodině.

0: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. You got it!

0: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Žáci v Dobrém na Rychnovsku se budou učit v modernějším prostředí. Správa železnic už má povolení k přestavbě nádraží v Turnově. Vláda jmenovala zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO. A zítra čekáme ojedinělé déšť a na horách bude sněžit. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré odpoledne. V Dobrém na Rychnovsku dokončují přístavbu základní školy. Vzniklo v ní 5 odborných učeben. Obec plánuje kolaudaci objektu v červnu. Do nových prostor se o prázdninách přesunou třídy 2. stupně, které doposud využívají náhradní zázemí vzdálené asi 0,5 kilometru, říká nezávislý místostarosta Tomáš Vidlák.
4: Nebezpečný přesun je tady vlastně podél cesty, takže takřka neřešitelný problém. A další věc je, že nám v té škole scházely odborné učebny, to znamená, potřebovali jsme získat prostory pro odborné učebny, aby jsme mohli učit tak, jak se má, to znamená moderně.
3: Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investice ve výši 1 miliardy korun i další změny.
5: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut.
3: Práce správa železnic plánuje na roky 2027 a 2028. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si odjmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Nejoblíbenější knihou loňského roku v anketě Kniha dětského srdce je Kronika beskydských draků autora Jana Tkáče. Druhou příčku obsadil Deník malého posroudky od amerického spisovatele Jeffa Kinneyho, který v anketě bodoval už po 18. Na třetím místě je Harry Potter a kámen mudrců od britské autorky J.K. Rowlingové. Výsledky 33. ročníku ankety dnes pořadatelé vyhlásili v pražském Doxu. Poprvé po 15 letech vyhrála jiná kniha než Deník malého posroudky nebo Harry Potter. V anketě letos hlasovalo 2000 dětí, v předchozích letech dohromady téměř 60 tisíc. Vítězem prvního ročníku v roce 1993 byl Pán prstenů.
2: Počasí.
3: Noc bude zatažená, na většině území s deštěm nebo přehánkami, nad 1000 metry postupně i se sněhovými. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky ojedinělé, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry sněžení. Teploty v noci klesnou až ke 3 stupňům, na horách k minus 1. Zítřejší maxima 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Jičínsku je kvůli práci na inženýrských sítích do konce tohoto týdne uzavřena silnice mezi obcemi Bukvice a Podhradí. Objízdná trasa vede přes Veliš. Dobře dojďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Končí. Já mám nalíkají.
7: Co je z toho zdruda?
8: Kdyby jsme to chtěli vysílat.
1: víte?
2: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
7: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
6: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
2: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, jo, křemioku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No, odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to bys jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pusťte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten obrkuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozek a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli by se to nemělo říkat,
0: ale to je tak čtvrtstoletí mladší.
2: Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: A ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
2: A
1: jste tam?
2: Určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba veřel zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vydržíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě, Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano,
6: a pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No, dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, i samozřejmě jedničku imitátora.
1: No, je to tady.
3: Dobrý den.
4: A přál bych si Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač, na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásný setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když se měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Jo. Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy. A na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Suchý šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna, tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu, přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Další, prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
2: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Dobrý den.
6: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
2: Zdravíme.
5: Dobrý den.
6: Prosím, vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie. To je jako pr...
5: Jo, jako prču z aristokracie.
7: Já jsem přemýšlel, imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
2: Ačko nebo Bčko?
6: Ale jinak musím chvít, že to je ta humoriáda.
2: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli. No jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
2: Ano, děkujeme vám.
5: Naslyšenou,
2: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
5: Dobré odpoledne.
9: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
2: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
2: Kroměříž to rozhodla.
5: Dobrý den, tak Kroměříž.
2: Jdeme na ně.
5: Jdeme.
2: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
11: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
12: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
13: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bysme ti.
11: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
12: Tři kočky.
11: Jaký?
12: Brunety.
11: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety, to je zajímavý.
13: Má rozum.
11: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
13: Já bych tě mi dvě starosti.
11: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
12: Já elektřině nerozumím, já se to...
11: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
12: Vždycky jsem dostal ránu.
11: On, já...

0: Viděl, že má ránu, ale já...
1: Ty nečteš myšlenky.
0: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
2: Tej se jinej zase.
0: Jo. Na to tež nebo na něco jiného? Na to tež nebo na
2: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
0: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
3: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
0: Ano.
2: Ono... Někde o tam teď.
0: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
2: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
0: To není
1: to
0: pravda.
1: To tak můžete říct.
0: Jo.
1: A i před lidma ještě.
0: Jo.
2: Tak já, to je vydírání.
0: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
3: No, tak špatnej snad nejseš.
4: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
5: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam mm-hmm. jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
4: Tam odkážeme naše posluchače.
5: Ano, ano,
4: dobrá.
5: Ano.
4: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
6: no,
4: bude.
6: Ano, no. A co je to proti mě?
4: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
6: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
4: Laďka Kozderková.
6: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
4: Tak tolik rtuťovitý Luděk Sobota.
6: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
4: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
6: Fandím sobě.
4: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: Byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se
3: na shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský Údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano. Tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Vám, posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne, chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím, kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám, já poznám, je, že by George?
5: Ne, Gianni.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo.
1: Tak.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Jo, už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
13: Já protože já tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
13: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
13: Na řadě?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
13: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
13: No, já jsem tady byl první.
12: No.
13: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
13: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
13: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
13: Já jsem tady byl no. První.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: To jo, já jsem tady...
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
13: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
13: já
12: sám
13: jsem
12: sebe
13: tady byl první.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
13: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
13: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
13: A tam půjdu. A jste se podržel, byste mi tu lávičku?
12: No prosím, pěkně.
13: Ale nepijte to.
12: Proč?
13: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
13: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
13: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
13: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavý.
14: Polední pauza.
12: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
13: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
13: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
13: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
13: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti, dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano. Tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju, bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posu.

0: bráně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Lázně Bělohrad dokončují projekt na opravu budovy bývalé spořitelny. Mezinárodní federace novinářů odsuzuje navrhované změny na financování veřejnoprávních médií v Česku. Pražská Slavia čelí správnímu řízení s ministerstvem vnitra a na horách bude zítra sněžit. Hezký podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Město Lázně Bělohrad dál připravuje opravu budovy bývalé spořitelny. Vzniknout by tam za víc než 70 milionů korun měly lékařské ordinace a byty. Radnice teď musí zajistit financování, říká nezávislá starostka Alena Kuželová.
4: Opravíme nemovitost, která je prostě historická, krásná, má nějaký smysl, je ve středu města a zároveň tam vymyslíme nějaký smysluplný záměr, ze kterého budou mít užitek lidé ve městě, což teda jsou ty lékařské ordinace. Čekáme na dodělání projektu, takže teď každým týdnem by měl být už hotový projekt.
3: Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. Návrh podle něj nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Mezinárodní novinářská federace zároveň upozorňuje na to, že navrhované změny obsahují legislativní nedostatky a jsou v rozporu s evropskými pravidly. V Česku se řeší dvě novely financování veřejnoprávních médií. Ta první počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků. Druhá je poslanecký návrh a jeho cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Československá obec legionářská pokračuje v obnově Larišovy vily v Pardubicích, kde nacisti během Heydrichiády vyslýchali české vlastence. Z někdejšího symbolu okupace má vzniknout nejen muzeum, ale také prostor pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce už stála téměř 120 milionů korun z podpory kraje, města a ministerstva kultury. Pardubický kraj se teď chce stát hlavním donátorem projektu a do budoucího fungování vily zapojit i Východočeské muzeum, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3P.
5: Do konce roku 2026 by měla být dokončena stavební část a v roce 2027 instalace jednotlivých expozic s tím, že rok 2028 už by měl být plně v provozu, čili návštěvníci do těch jednotlivých expozic, které jsou čtyři, tak by se mohli podívat v průběhu letní sezóny 2028.
2: Sport.
3: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
6: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
3: Případem se zabývá i policie a Ligová fotbalová asociace.
2: Počasí.
3: Noc bude zatažená, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, nad tisíci metry postupně i se sněhovými. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky ojedinělé, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry snížení. Teploty v noci klesnou až ke 3 stupňům, na horách k minus 1, zítřejší maxima 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Opočně dejte pozor na křižovatce Kupkova náměstí a Dobružské ulice. Osobní auto tam srazilo chodce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Den v kraji.
7: Dnes je to přesně 60 let od otevření všesportovního stadionu v Hradci Králové, i když už je minulostí. Dnes začala v celém Česku osvětová kampaň na podporu rané péče. Letos doslova připomíná, že pokud pomůžeme na začátku, můžeme změnit celý život. Co všechno raná péče obnáší a kde lze vyhledat pomoc v Královéhradeckém kraji? Začal také svatý týden i maturantům z Lepařova gymnázia v Jičíně, kde jsme natáčeli. Karel Sladký vás provede dnem v kraji. Události s datem 11. května. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 17 hodin 8 a půl minuty.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Tomáš Mysliveček.
2: Ve východní polovině Česka dnes hrozí silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
3: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
2: V Hradci Králové začala dopravní omezení spojená s rekonstrukcí hlavního nádraží a Kuklenského podjezdu. V ulici Sladkovského je ode dneška do 15. května omezený provoz kvůli odbornému řezu stromu. Další restrikce pak začnou příští pondělí. V Hostinném začaly opravy silnice u galerie a mostu přes řeku Čistá. Provoz je tam kyvadlový. Pro vjezd a výjezd z parkoviště do ulice Karla Václava Rajze by řidiči měli využívat objízdnou trasu přes ulice Boženy Němcové a sídliště. Práce potrvají do 22. května. Začal 19. ročník osvětové kampaně na podporu rané péče, tentokrát se slem Pokud pomůžeme na začátku, můžeme změnit celý život. Podrobnosti nabídneme v této hodině. Slavětin nad Metují na Náchodsku má ode dneška novou bezobslužnou prodejnu potravin a smíšeného zboží. V provozu bude nepřetržitě. Zákazníci dovnitř vstoupí pomocí bankovní aplikace v mobilním telefonu nebo s dobíjecí čipovou kartou a za zboží zaplatí pouze bezhotovostně.
4: Ve vybraných časech bude v obchodě přítomná vedoucí, která zajistí doplňování zboží a pomůže zákazníkům, kteří nemůžou nebo nechtějí využívat bezobslužný režim. Mimo tuto dobu bude obchod fungovat automaticky, se vstupem přes aplikaci nebo čipovou kartu a se samoobslužnou pokladnou. Slavětín, ve kterém žijí necelé 300 obyvatel, bude vůbec první bezobslužnou prodejnou na Náchodsku. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Podobné prodejny už fungují třeba v Boháňce, Hořicích nebo v Neratově. V Královéhradeckém kraji v prvním čtvrtletí vzrostl počet ubytovaných turistů a dalších hostů meziročně o více než 2,5%. O růst se zasloužili hlavně cizinci, kterých přibyla téměř desetina. Domácích turistů přibylo necelé procento. Hradecký kraj byl díky horské turistice v prvním čtvrtletí po Praze druhým nejnavštěvovanějším krajem v Česku. Téměř 12 milionů korun si rozdělí dva nálezci novověkého zlatého pokladu, objeveného loni u Zvičiny na Trutnovsku. Dnes o tom rozhodli krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána z Hlasu samospráv jde o největší nález svého druhu v dějinách kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Za 4,5 minuty připomeneme, že dnes je to přesně 60 let od otevření všesportovního stadionu tady v Hradci Králové, i když už z něj zůstala jenom ikonická lízátka. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi Den v kraji. Dobrý podvečer 11. května.

0: Sledujeme události 11. květnového dne a jsou to i výročí. Bývalý všesportovní stadion v Hradci Králové patří mezi nezapomenutelné sportovní areály a pro samotný Hradec Králové mezi ikonické stavby 20. století. Měl bych tady mluvit v minulém čase patřil. Na levém břehu Orlice už totiž nestojí. Se stavbou legendárního stadionu pod Lízátky začalo město na přelomu 50. a 60. let a po dokončení se tam konala celá řada akcí. Možná si vybavíte i dojezdy etap cyklistického závodu Míru, ale hlavně fotbalové zápasy. Slavnostní otevření se konalo na den přesně před 60 lety. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už je s námi reportér Tomáš Lerinc, který toho na všesportovním stadionu v Hradci zažil opravdu docela dost. Tomáši, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, docela dost, ano, naštěstí ne tedy celých těch 60 let, ale i tak zpočátku to bylo jako fotbalový fonda, potom pracovně. Ten stadion byl obrovský, čísla ohledně oficiální kapacity se v různých sezónách lišila, v dobách největší slávy to bylo 25 tisíc lidí, ale tohle číslo nestačilo tomu počtu lidí, který se tam opravdu dostal. Třeba 12. srpna 1972 na první domácí zápas proti Spartě přišlo podle zápisu 26 tisíc lidí, to bylo oficiální číslo, klub připouštěl 30 a podle některých odhadů to mohlo být dokonce i 630 tisíc lidí. Přes nebo kolem 30 tisíc lidí se dostalo i na Slávy v polovině 90. let. No ale potom ke konci to byla návštěvnost, ta se počítala naopak ve stovkách, protože ten stadion postupně v řadě ohledů přestal vyhovovat nejenom mezinárodním standardům, ale i běžným požadavkům méně náročného fanouška, takže lidi nechodili a kapacita ta oficiální taky klesala.
0: Už si naznačil, že zpočátku vychvalovaný a moderní stadion postupně na té modernosti ztrácel. Tomáši, jak moc to bylo znát na tribunách nebo i v zázemí?
1: Můžu posuzovat možná zase přes 30 let v kuse. Město se snažilo, klub měl zájem udržovat stadion v dobrém stavu, ale úplně to nešlo. Hodně ho poznamenali povodně z 9. července 1997. To bylo dokonce i na hřišti kolem 2 metrů vody. Voda poničila kabiny, zázemí a týmu a spoustu dalších věcí. Pokud jde o rozhlasové komentátorské kabiny, tak tam se voda nedostala, protože ty byly hodně nahoře nad tribunou u Flošny, ale i tahle část stadionu měla svá nejlepší léta za sebou. Už jenom dostat se na komentátorské místo, kdy bylo právě ještě tady, tak to byl docela fyzicky náročný výkon, otevřít tam okna, to byla věc, která vůbec nebyla myslitelná. Nábytek pamatoval 70. léta, když budu optimista, a šlo o místa, která naštěstí fandové neměli možnost vidět, protože by asi přišli o iluze. Na druhou stranu ale viděli a používali třeba záchody, tam to bylo dost podobné. Po vybudování nového zázemí v té protější tribuně šlo všechno hodně nahoru, ale pořád bylo jasné, že ten stadion už nestačí. Každopádně to pořád byl stadion, na kterém se hrál dobrý fotbal.
0: Vzpomíná reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Tomáš Lerinc. Současná Malšovická arena má se sportovním stadionem společná vlastně už jenom ta Lízátka a lokalitu. Je tam nějak cítit návaznost obou sportovišť?
1: Tak především v těch Lízátkách a pak snad trochu i v návštěvnosti a v atmosféře, kdy se to všechno teď rozhodně blíží víc těm nejlepším letům starého stadionu než jeho konci. Jinak je to obrovský rozdíl, který vnímají i hráči. Ono není tajemstvím, že před dokončením stadionu měl hradecký klub problém někdy třeba i při skládání kádru, protože některým vyhlednutým posilám se na starém stadionu hrát nechtělo a do Hradce tedy ani nešli. Teď je situace úplně jiná. No ale přesto si troufám tvrdit, že kdo zažil ten vyprodaný všesportovní stadion, tak na to do smrti nezapomene, jenomže to už jsou minimálně 30 let staré vzpomínky. A teď tedy ten hradecký stadion naštěstí pro hradecký fotbal píše úplně novou kapitolu.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jsme si připomněli, že dnes je to přesně na den 60 let od otevření všesportovního stadionu v Hradci Králové. Zavzpomínal i reportér Tomáš Lerinc. Díky za to a hezký zbytek dne.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Jaroslav Tuček má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer tři.
1: Vy jste vydali varování před bouřkami, jak to vypadá?
2: No, zatím to vypadá tak, že ty bouřky chodí spíš, když to vztáhnu na celé východní Čechy, tak na hraně s Olomouckým krajem, to znamená Pardubický, Olomoucký. Tady u nás se teďko vyskytují přehánky, nicméně ty bouřky stále mohou vzniknout a mohou sem doputovat, takže ta výstraha je platná poměrně dlouho, takže určitě teď je to v této chvíli bez bouřek.
1: A kdybychom měli zavírat okna?
2: No tak už minimálně teď v podstatě hraně Středočeského a Hradeckého kraje už máme nějaké srážky a ty srážky budou v průběhu času dál přibývat a zároveň bude přibývat i oblačnosti, takže v noci budeme mít zataženo na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Jak jsem říkal, bude to postupně přibývat, no a zpočátku ojedinělé s bouřkami i silnými. V průběhu noci potom v polohách nad 1000 metrů srážky budou postupně sněhové, no a v druhé polovině noci budou ty srážky pomaličku od západu ubývat a částečně se bude protrhávat i oblačnost. Ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji mezi 7 a 3, na horách mezi 2 - 1. Vítr, ten bude zpočátku té noci slabý, v průběhu noci potom mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů. Za sekundu.
1: Jaroslave, dá se odhadnout intenzita těch bouřek, jestli se máme opravdu nějak víc obávat?
2: Já si myslím, že úplně až tak moc ne, protože ta silná bouřka by měla být pouze výjimečná v našem regionu, takže asi natrefit na ní bude docela těžké, nicméně bouřka může přijít a bouřka jako taková sama o sobě je nebezpečný jev, takže minimálně počítat s tím, že přinese víc srážek, odhadem ty standardní bouřky kolem 20 mm, samozřejmě výboje a může zesílit i vítr.
1: Do jakého dne se vzbudíme zítra?
2: Tak zítra se zase vzbudíme docela do příjemného dne. Po ránu a dopoledne budeme mít oblačnou až polojasnou oblohu, takže to slunce tam bude prosvítat mezi mrakama. Odpoledne potom bude většinou proměnlivá oblačnost, to znamená takové to střídání aprilového počasí, chvilku slunce, chvilku zataženo, no a večer ta oblačnost pak bude úplně ubývat. Srážky, ty budou se vyskytovat dopoledne ojedinělé, odpoledne potom přechodně budou četnější, budou se vyskytovat místy, ale nemělo by toho být nějak extra moc. V polohách nad 800 metrů pak by mělo sněžit nebo být srážky smíšené. Maximální teploty zítra, tam už to bude trošku horší, tam by se ty teploty měly pohybovat od 9 do 12 stupňů, s tím, že když tomu připočítám ještě, že nám se zítra rozfouká, bude vítr od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tak ta pocitová teplota bude poměrně nízká.
1: A když to vezmete meteorologickým letem, tak potom jak dál v těch dalších dnech?
2: Když se podíváme středa a čtvrtek, tak v podstatě tam minimum srážek. Ve čtvrtek večer se od západu začne projevovat další frontální systém, který by měl přinést ze čtvrtka na pátek srážky, takže v pátek bychom měli mít poměrně dost srážek a ještě víc srážek by mělo být v sobotu. V neděli pak už vlastně už ty přehánky by se měly vyskytovat pouze ojediněle. No a co se týká teplot, nejchladnější maxima by byly zítra, to je těch 9 až 12, pak už se bude postupně oteplovat, ale ne nějak extra, to znamená ty teploty ve zbytku týdne by pak se pohybovaly kolem 14 stupňů Celsia. No a nejchladnější ráno bude ve středu, tam ty teploty budou padat až k nule, to znamená očekáváme i přízemní mrazíky a pak už zase ty další dny by se mělo oteplovat po ránu, takže ty teploty po ránu už by se měly pohybovat vesměs nad nulou.
1: Všechno víme díky Jaroslavu Tučkovi, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Děkujeme za aktuální informace i za předpověď, za výhled, Jaroslave, a klidný večer.
2: Vám také. Hezký večer. Naslyšenou.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji, a pondělí je 11. května, sledujeme události dnešního dne. A také to, co začalo, po celý týden se bude ode dneška ve všech regionech připomínat důležitost rané péče. Pro letošní rok zvolili organizátoři heslo Pokud pomůžeme na začátku, můžeme změnit celý život. Programy připraveny v Královéhradeckém kraji. Třeba diakonie ve Vrchlabích se zapojila. S ranou péčí pomáhá. A jak konkrétně, co na následující dny připravila diakonie ve Vrchlabí, to zjišťovala reportérka Kateřina Kohoutová.
1: Pracovnice tady ve Vrchlabí připravili takzvané smyslohrádky, které se budou konat na jejich terapeutické zahradě. Děti budou poznávat svět všemi smysly, ať už pomocí materiálů, jako je třeba rýže, těstoviny nebo přírodniny. V podstatě jde o rozvoj dětí od narození, čili malých miminek každou 7 let. Dále potom diakonie chce hlavně šířit informace o rané péči, to znamená, jak probíhá, kdo hlavně ji potřebuje a jak je možné pomoci. No a spousta rodičů podle ředitelky Báry Tauchmanové právě tyto informace nemá a je potřeba tohle to napravit.
0: Tak to je diakonie ve Vrchlabí. Do kampaně se tradičně připojí i hradecká diakonie. Ta provozuje středisko rané péče Sluníčko. Co se chystá tam?
1: Je to tak, v plánu tam mají den otevřených dveří, připravili ho na tento čtvrtek, a to od 10. do 16. hodiny, kdy se zájemci budou mít možnost prohlédnout veškeré prostory a dozvědět se právě konkrétní a detailnější informace o rané péči. Připravená je také ukázka stimulačních a kompenzačních pomůcek a také představení alternativní komunikace. Chybět nebude ani údajně velmi zajímavý workshop s Deny Trumanové z organizace Jedlík nejedlík, která bude zaměřena právě na stravování u těchto dětí.
0: Na závěr ještě, jaký je hlavní význam rané péče a jak může pomáhat?
1: Tato služba je poskytována, jak už jsem říkala, dětem od narození až do 7 let s různým zdravotním postižením a zároveň i jejich rodičům. Zaměřuje se na specifika vývoje každého dítěte, rozvíjí právě u něho smysly, které je potřeba rozvinout dál, vnímání, a to různou hravou a naučnou formou. Ta služba je bezplatná a nabízí regionální pracoviště. Zásadní asi informací je to, že je důležité, že nejdůležitější roli hrají první 3 roky dítěte.
0: Dnes začal 19. ročník světové kampaně na podporu rané péče i v Královéhradeckém kraji. Informace jsme vám nabídli.
2: Den v kraji.
0: Do Rychnova se vypravíme v příštích minutách. Dobrý podvečer.

0: Český rozhlas Hradec Králové a Den v kraji. S příchodem teplejších dnů a začátkem letní sezóny přibývá pobytů v přírodě a setkávání lidí třeba na hudebních festivalech pod širým nebem. A také v kempech nebo v tábořištích. Právě tady je podle odborníků důležité nezapomínat na základní hygienu rukou. To bychom měli už v této době. Jak správně tuto hygienu dělat, ukazovali lidem a předváděli odborníci v nemocnici v Lychnově nad Kněžnou. Byl u toho náš reportér.
1: Tady vlastně kontrolu pod UV lampou, takže vám můžu ukázat správný postup.
2: Říká Jana Koutová, asistentka ochrany a podpory veřejného zdraví v Rychnovské nemocnici. Právě ona lidem ukazuje, jak si ruce správně dezinfikovat a co všechno odhalí UV lampa.
3: Zapomínají vlastně na oblast kolem těch nechtů, pod nechty, kdo má dlouhé nechty, dámy a podobně, a palce. Zapomíná se hodně na palce.
2: Právě správná hygiena rukou přitom patří k nejjednodušším způsobům, jak předcházet šíření infekcí.
3: Je to jedna z vlastně nejlevnějších a obecně nejpoužívanějších přístupů ochraně toho zdraví našeho. Stačí nám k tomu víceméně voda a mýdlo.
1: Jak myjeme ruce? Pořádně takhle, aby ze všech stran byly umytý. Pořádně palce. Na obou stranách a kroužit palce.
2: Do ukázky se zapojili i prvňáčci ze základní školy, kteří si vyzkoušeli, jak dobře si ruce opravdu myjí.
4: Protože když přijdeme zvenku, tak na nich máme samý bakterie.
5: Že onemocníme.
6: A nebo budeme mít žloutenku.
2: Děti i dospělí se pak pod UV lampou ověřili, jestli při mytí nezapomínají na některá místa.
7: Tady dobrý a z druhé strany. A taky. Tady to bylo hezky umytý. A tady nebylo. Vidíš prstíky?
8: Mě překvapilo, jak nám to hned ukázalo, když jsme to tam hned strčili.
2: Zdravotníci připomínají, že ruce bychom si měli mít hlavně před jídlem, po příchodu domů nebo po kontaktu se zvířaty. Na cestách pak doporučují i dezinfekci.
3: Právě když není dostupná ta voda nebo to mýdlo, tak je lepší si vzít tu dezinfekci.
2: V letních měsících pak lékaři upozorňují hlavně na riziko střevních infekcí spojených s cestováním, jídlem v přírodě nebo hromadnými akcemi, kde je hygiena rukou zásadní prevencí. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: hezky rozazrali Královéden v kraji, je pondělí 11. května a začal svatý týden, neboli také svaťák. I maturantům z Lepařova gymnázia v Jičíně, kde jsme dnes natáčeli. Je to pro ně poslední týden před ústní maturitou. V těchto dnech nechodí do školy, na zkoušku dospělosti se připravují doma, no ale my jsme je zastihli ještě v euforickém čase posledního zvonění. A to se s nimi setkala kolegyně Vlačka Vildová.
1: My jsme z Lepařova gymnázia, z třídy 4. A.
2: Vás teď čeká maturita.
3: Já jdu první. Naše třída začíná ve středu a já jsem byla přemotivovaná, tak jdu první.
1: Teďka máme před sebou svatý týden a potom ten týden potom maturujeme naše třída čtvrtek, pátek, středa.
2: Čeština asi, to je klasika.
1: Čeština je povinná pro všechny a potom si lidi volí předměty. Potom se vybírá mezi matikou a angličtinou a pak už jsou volitelné předměty, co kdo chce.
2: Na co se cítíte?
1: Já mám základy společenských věd a dějepis.
4: Fyzika a angličtina.
5: Já mám chemii a fyziku.
2: Kam chcete jít dál?
5: Někam na chemii, analytiku nebo jadernou chemii mám.
2: To byla Tereza.
6: Alena.
2: Vlada. Matouš.
7: Adéla.
8: Táňa.
9: Já jsem Bořivoj.
2: Máte obavy nebo jste připraveni? Jak se teď cítíte v této chvíli?
8: Jsem celku asi připravená, bych řekla.
2: A dnes se učebnice neukážou na
7: stole. Ale jo, určitě.
8: Ukážou, ale neotevřuje. No,
1: dneska je taková ta euforie z toho posledního zvonění. Spíš od zítřka to začne.
2: Budete dělat brzy zkoušky?
8: Je to tak. Já mířím na český jazyk a literaturu. Do Brna a do Prahy. Já tam mám sociologii, Hradec a Praha.
2: A můžete si vybrat dvě až tři, nebo kolik?
1: Můžeme si vybrat, kolik chceme vysoké škole, dát přihlášky, no.
2: Teď je otázka, jak se ty zkoušky potkávají časově.
1: Dost často ty humanitní jsou právě, přijímačky jsou od společnosti SCIO a těch je x termínů, který se nepřekrývají.
2: Chtěl bys vás někdo učit, dejme tomu na gymnáziu potom? Václave.
10: Ano, já bych se jednou chtěl stát učitelem a nejlépe na gymnáziu dějepis a základy společenských věd.
2: Filozofickou fakultu?
10: Ano, přesně no. Tak, chtěl bych jít studovat do Hradce Králové.
2: A na ty 4 roky budete vzpomínat v dobrém?
11: Určitě. Já jsem spokojený, mě to líbilo všechno. Takhle zpětně to bylo vlastně jako jednoduché a hrozně krátké.
2: Je na gymnáziu učitel, se kterým byste se chtěli potkávat i při vysokoškolském studiu. Budete na něj vzpomínat jen v dobré.
1: Martinka Skřivánková.
8: Paní Eva Máchová.
12: Pan Šimánek.
2: A pan Šimánek učí?
8: Tělocvik. Paní Benešová určitě.
11: Já věřím, že paní učitelka Hilmarová.
8: Paní Gottliebová.
2: Tak je zdravíme, ano. Paní Gottliebovou, ano.
5: Určitě naši paní třídní, paní Horákovou.
2: Co ona učí, jaké
5: předměty? Chemii, biologii.
10: Já myslím, že my jako třída jsme byli skvělý kolektiv a je to vidět i teďka, když už vlastně ta škola skončila a stejně tady jsme všichni spolu a užíváme si to.
1: Určitě se budeme potkávat i po skončení střední školy.
8: Ano, napočítám s tím.
2: Jak byste pozdravili z dnešního dne naše posluchače?
8: Na stužkách teda máme, kdo nedá podání, tak nemůže vyhrát. To bych řekla, že je takové naše motto. A oblíbeného učitele je pana Šimánka.
13: 3, 2, 1. Kdo nedá podání, nemůže vyhrát.
14: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

na Bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj.

jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom smíší Finajmont dát, jo, ho, ho. Kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Tak to bylo zpravodajství z 11. května z pondělí. A ještě, co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra, kde budou naši reportéři. Přemýšlíte o letní brigádě? Zítra si ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové poslechněte, kde v Královéhradeckém kraji letos nejrychleji najdete práci a co firmy nabízejí. Trutnov nechal do všech základních a mateřských škol instalovat SOS tlačítka. Slouží k přivolání rychlé pomoci. Zítra nabídneme reportáž. V Nebeské Rybné v Orlických horách začala záchrana varhan z kostela svatých Filipa a Jakuba. Samotný kostel je uzavřen a kdy se bude možné do něj znovu podívat, povíme vám zítra. Ve stovkách domácností na sídlišti Husova Výčíně zítra od 7 hodin ráno nepoteče voda. Lidé by s tím měli počítat. Odstávku kvůli údržbě vyhlásili vodohospodáři. Voda by opět měla z kohoutků začít téct po 16. hodině. Zítra od 7 do 16 hodin na sídlišti Husova Výčíně nepoteče voda. Rokytnice v Orlických horách hledá nového zubaře. Ve městě stomatolog dlouhodobě chybí a místní lidé musí za ošetřením dojíždět do okolních měst. I tomu se bude zítra Český rozhlas Hradec Králové ve vysílání věnovat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: To byly události 11. květnového dne. Dnem v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové vás provedl Karel Sladký. A po zprávách po 18. hodině už budeme na cestách s Petrem Moldánem a zpěvačkou Markétou Irglovou. A jaká je to cestovatelka? Markéta Irglová uslyšíte po 18. hodině.

0: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obec Vítězná postaví 12 sociálních bytů. Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón. Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv a noc bude zatažená s deštěm a přeháňkami. U zpráv vás vítá a krásný podvečer přeje Tomáš Mysliveček. Ve Vítězné na Trutnovsku připravují výstavbu dvou domů se sociálním bydlením pro seniory nebo mladé rodiny s dětmi. Obec počítá s náklady 40 milionů korun a stavět bude bez dotace, jen z vlastních zdrojů a z úvěru. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les proto, aby si obec sama mohla vybrat, jakým nájemníkům nabídne smlouvu.
3: Máme hotový projektový dokumentace na sociální bydlení. Máme na něj konečně pravomocný stavební povolení v místě, kde stál dříve pivní bar a chtěli bychom přes prázdniny vysoutěžit dodavatele, tak abychom na podzim letošního roku mohli rozjet stavbu dvou domů se sociálním bydlením pro zhruba 12 rodin.
2: Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Návrh 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
4: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
2: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze, senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonu. Ceny nafty a benzínu teď stropuje na každý den ministerstvo financí vyhláškami. Sport. Čeští běžci na lyžích mají nového šéftrenéra. Vasila Husáka nahradil Němec Falk Gepfert, který naposledy trénoval Rakousko. Na webu o tom informoval lyžařský svaz. V A týmu reprezentace zůstávají pro příští sezónu opory Kateřina Janatová, Michal Novák i pátý muž olympijského sprintu Jiří Tuš. Počasí. Noc bude zatažená na většině území s deštěm nebo přehaňkami, nad 1000 metry postupně i se sněhovými. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost a večer ubývání oblačnosti. Srážky ojediněle, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry sněžení. Teploty v noci klesnou až ke 3 stupňům, na horách k minus 1, zítřejší maxima 9 až 12, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku do 10. srpna počítejte s uzavírkou silnice 280 mezi obcemi Zlíč a Libáň. Pracují tam na inženýrských sítích. Objízdná trasa vede přes Staré Hrady a Kopidlno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
5: Je pondělí po 18. hodině a vy máte naladěný váš pořad na vlnách Českého rozhlasu Na cestách s Petrem Voldánem. No a dnes jsem velice rád, protože budeme cestovat s hostem, o kterého jsem dlouho usiloval a nakonec se to povedlo. Budeme cestovat s Markétou Irglovou. Vítám vás u mikrofonu.
6: Děkuji.
5: Markéta cestuje hodně, představovat jí, no mohli bychom jí trošku představit, protože možná ne všichni, ono už je to 18 let, co jste držitelkou Oscara?
6: Ano,
5: je to 18
6: bude,
5: let.
6: Ano.
5: To už je dost dlouhá doba. No takže první rekvizita z mého cestovatelského kufříku a je to tahle ta figurka, i když vy máte tu pravou, tohle to je takový trošku fake. Je to hodně dávno, ale já myslím, že je to pro vás pořád živé, ten Oscar.
6: No, to víte, že jo, mám ho doma, tu sošku, kolem něho chodím každý den, když jsem ve studiu a Znamená to pro mě hodně, tady to ocenění a mít tu jako tu fyzickou složku u sebe doma.
5: Říká Markéta Irglová, dnešní host pořadu Na cestách, rodačka z Valašského Meziříčí, ale nebojte se, my se z Čech dostaneme dál, my se sice zastavíme v Hradci Králové nebo v Pardubicích, ale určitě se podíváme samozřejmě do Spojených států na ty Oscary, ale zdržíme se tam ještě v New Yorku, mrkneme se do Irska, na Island, prostě budeme cestovat.

0: Dozněla úvodní písnička, Oscarová písnička, ve které jsme představili jak Markétu Irglovou, tak jejího partnera, nejenom v té písničce, ale jeden čas i životního partnera, kde si jsem přečetl, že když jste ho potkala, tak jste potkala zrzavého Ira, Glena Hansarda.
1: Ano.
0: Jak se vám poslouchá taková písnička? Po těch letech. Tak vy znáte, vy musíte dávat podle mě na koncertech pokaždé.
1: Ano, pořád ji rádi hrajeme i já, i Glenn. Je to duet, takže většinou, když ji hrajeme, tak si k sobě někoho přibereme. Ale písničku máme dodnes rádi, máme s ní spojené pěkné vzpomínky a vlastně reprezentuje to pořád vrchol naší kariéry dodnes, takže člověk si ji rád zaspívá. A hlavně ví, že co pro ty lidi, posluchače, ta písnička znamená, že s tím mají spojené svoje příběhy, svoje různé lásky a všechno možné, takže je to vždycky tak hodně emočně nabité.
0: Když my slyšíme tu písničku, kteří víme, že to je ta oceněná z Oscaru, tak se tím možná někteří z nás přenesou i za tu velkou vodu do těch Spojených států. Byla jste schopna v té době vnímat ten New York, když přišel ten Oscar?
1: To víte, že jo, New York působí 100% na každého, který se tam podívá, protože je to velkolepé a ta energie je tam opravdu silná a vlastně než to bylo velkoměsto, tak i pro lidi, kteří tam žili předtím, to bylo jako posvátné místo, kde se scházeli a na různé rituály a tak, že to jako pociťovali, že nějak ta země prostě má nějakou energii v sobě a to myslím, že ovlivňuje úplně všechno v tom New Yorku a proto je to takové kulturní středisko a ti Oscaři sice byli v LA a to je zase vlastně úplný protipol nějaký, ale taky se mi to tam líbilo a zažila jsem si tam pěkné chvilky a akorát si myslím, že tam úplně jako nepatřím, že se tam úplně nehodím, ale ráda jsem si to vyzkoušela.
0: Říká Markéta Irglová, která si myslí, že do Ameriky moc nepatří, ale přitom jste tam dost často. Z poslední doby, když jsem se díval, tak San Francisco, Seattle a další destinace, ale pojďme z těch Spojených států dál. Vy jste vlastně, než jste zakotvila na delší dobu potom v New Yorku, tak jste žila v Irsku. Opět otevřu kufřík a připomenu vám to Irsko. No tak pro Čechy znamená Irsko samozřejmě tu ohnivou vodu, ale vy to budete mít asi víc spojené s tou muzikou. Já
1: no,
0: tady mám jeden nástroj, který nevím, asi jste to měla někdy v ruce.
1: Bauron, to je tady
0: dřevěný
1: miniaturní verze. Ano, já mám doma trošičku větší a mám ten nástroj velice ráda. Počkejte, na to je takový trik. Na to menší se hraje teda o hodně hůř. Ne, to ne, tady na tento nedokážu.
0: Ale jo, netrvalo by to dlouho. Je vidět, že z té základní průpravy jste toho moc nezapomněla hudební. Vy jste chodila do hudební školy, v 7 už jste měla piano, potom hned kytaru, tak teď jsme si zkusili irský bubínek. Když byste zkusila porovnat tu mentalitu Američanů a těch Irů, kdo by z toho vyšel líp pro vás?
1: Já se snažím ty věci tak nezobecňovat, i když určitě mi jsou Irové jako odjakživa blízcí. Máme jako ráda tím, jak oni jsou takový bezprostřední a vtipní, jsou takový trošku nevypočitatelní někdy, ale jsou prostě sami sebou. A odjakživa mně přišlo, že nějakým způsobem jako jim rozumím prostě jako lidem a že mě berou, že jako jak kdyby jednu ze svých a tak. A v Americe je to více takové, přece jenom se tam mísí ty různé kultury a o Americe se říká, že je to země svobodných a statečných, takže tam člověk vždycky cítí takovou nějakou velkolepost, všechny ty velké budovy, všechno je tam prostě velké, lidi jsou hlasití, je tam velké takové sebevědomí a všude má člověk jako možnosti a vlastně všechno se tomu člověku tam nabízí a ti Američani samozřejmě jsou tím nějakým způsobem tvarovaní, ale já si myslím, že jsem jako nějak moc, jakože v tom pravém slova smyslu neoceňovala nebo nechápala do té doby, než jsem viděla teďka v poslední době muzikál Hamilton, který je na Broadway a ten je vlastně o té revoluci osvobození se od Britů. Mají můj, nebo měli vždycky můj respekt. Mně se strašně líbí, jak dělají hudbu, jako jak oni tam už děti, jak umí tancovat, zpívat a choreografie, to prostě mají strašně vymakané a myslím si, že nikdo ve světě se jim nevyrovná v tomto, takže mě to hodně inspiruje v tom, jako co je možné toho dosáhnout třeba v tom divadle, v hudbě a ty krásné divadla a lidi, jak jsou pro tu kulturu nadchlí, jako je to, já tam ráda do té Ameriky jezdím na koncerty, k nám se ti Američané stavili vždycky strašně pěkně skrz tu hudbu i vlastně tomu filmu v té době dali takovou velkou šanci. Já jsem spíš myslela, že do toho Hollywoodu se možná úplně nehodím, ale jako do Ameriky jezdím rád a tam je to takové hodně od každého trošku, to je tak velké, že každý si musí najít aspoň jedno město, které mu přiroste k srdci.
0: No my jsme teď trošku utekli z toho Irska, ona možná, vy jste zmínila tu statečnost, jestli té statečnosti trošku nepřišlo s těmi Iry, kterých přišlo do Ameriky spousta.
1: No tak samozřejmě, že ta irská krev je tam hodně cítit v té Americe dodnes a lidi se k tomu hodně hlásí, k těm irským původům. Takže určitě.
0: Jak na vás působila irská příroda, nebo působí, když tam přijedete? Mně se hrozně líbila, i když je úplně jiná než u nás. Třeba to množství kamení, my jsme tam natáčeli. A vy jste vlastně také natáčeli s mými kolegy a kamarády pořad Postřehy odinut s partou z televize Ostrava a s Tomášem Sněgoněm a spolupracovníkem rozhlasu kdysi. A my jsme tam natáčeli právě ty postřehy a jeden jsme věnovali právě jenom kamenům. Protože podle mě i kameny v Irsku mluví, i když jsou nehybné staletí.
1: No, tak ta příroda je, to má velký charakter tam v Irsku. A lidi k ní mají, nebo měli, možná se ten moderní svět se hodně mění, ale dřív měli k přírodě veliký respekt, protože věřili, že v té přírodě prostě existuje svět těch víl a ten neviditelný svět.
0: Skřídci.
1: A taky si dávali pozor, že se vědělo, třeba farmáři věděli, že tady ten strom na něho nešahej, ten se nesmí skáce, tam to mají víly a oni se začnou mstít. Což to jako jsou plno příběhů takových, kde se začaly dít fakt hodně divné věci, že i člověk, který by na to nevěřil, snad začne věřit, protože proto není jiné vysvětlení, ale oni si dávali hodně pozor a jsou tam takové krásné příběhy s tím spojené, takže já jsem to tam hodně navnímala, tady tohle, to spojení mezi těma lidma a tou přírodou a takovým tím folklorem, který tam vlastně žije a je víc než jenom folklorem.

0: zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Na cestách. My dnes cestujeme s Markétou Irglovou. I ve svých písničkách se zabývá láskou, strachem, světlem, temnotami. Má ráda pohádky. Já jsem přijel z kraje pohádek, tak jsem vám jednu přivez. Možná ji nemáte, protože teď bydlím kousek od místa, kde ty pohádky vznikaly, u babičí na údolí. Tak čím vás okouzlují pohádky? Třeba i Boženy Němcové.
3: No, jako pamatuju si je z dětství, že mi rodiče četli. Já jsem z nich jako měla většinou takový spíš, že to na mě tak dolíhalo jako takový smutný pocit, ty pohádky těch bratrů Grimmů a Božena Němcová. Přece jenom to nebyly úplně takové ty...
2: Není to moc optimistické.
3: Není, no. Jako a i když člověk to jako vnímá jako dítě, si myslím, že to je takové často smutné. Často, jako hodně se v těch dětech jako vychovávalo takový ten strach jako z té smrti a z těch špatných lidí nebo mocí.
2: I když to dobře končilo třeba?
3: No, někdy třeba ne. Ale jo, jako asi to mělo prostě v té době, to mělo svůj účel a taky se nezastávám se toho, že je to správné tady ty pohádky přepisovat v dnešní době a vlastně tam ten špatný konec nebo ty špatné věci úplně vynechávat, jak je třeba moderní verze Karkulky, to mě taky rozesmálo, jakože jak se to mění, aby náhodou děti se nevyděsily, tak...
2: No i pak jsou méně připravené na život, protože život není až tak úplně mnohdy příjemný a hodný.
3: No a musí se, jako to, jsem to někde četla, že je to dobré pro děti se seznamovat se strachem, se smrtí, se ztrátou v tom dětství, v takový jako malý dávka v tom prostředí toho bezpečí domova, než se s tím jako seznámí naplno potom v dospělosti.
2: Kdy mají ještě děti rodiče za zády a mohou se ptát, mohou dostávat odpovědi. Vy máte 3 děti, budou asi více jazyčné, ale v té češtině nějaké pohádky také už jim dávkujete?
3: No,
2: víte, oni už jsou starší než pohádky.
3: Oni čtou, jako, aspoň ty moje děti teda čtou úplně jiné knížky, než jsem četla já. Navíc mám 2 kluky, takže to je taky jiné. Že je zajímá jiná literatura. Jako dřív se četly Divoké šípy, jmenuje se to tak?
2: Rychlé šípy. Nebo Indiánky.
3: No a dneska teda aspoň moji kluci čtou hodně takové ty manga knížky z... ty kreslené z Asie, z Japonska, z Koreji. Mm-hmm. A jako v češtině je čteme doma, ale oni mají tam je hodně obrázků a je to takové hodně akční a je to baví. Tak já čtu to, co je baví, aby jim nějak přiblížila ten jazyk tak, jak to mají rádi.
2: Pojďme k tomu cestování. Jsme na cestách s Markétou Irglovou a na vlnách Českého rozhlasu. My jsme se potkali poprvé při vyhlašování cestopisů roku. Letos je to opět tak. Vy cestujete hodně, čtete i cestopisy, nebo ne?
3: Ne, nečtu.
2: Nemáte čas?
3: Nemám, já vlastně čtu hodně málo, no, v dnešní době, že opravdu toho času. Když mám čas, tak přečtu pár stránek a hnedka u toho usínám, takže jsem teďka spíš poslouchám podcasty, já vím, že to je taková jako moderní, možná vymoženost, ale přece jenom třeba teďka čtu Bibli, ale skrz ten podcast, jakože očima bych ji asi nepřečetla, protože přece jenom.
2: Tak vy jste na tom s tím časem určitě velice špatně, protože já už jsem tu zmiňoval pár destinací z poslední doby a teď vás určitě čeká další spousta cest. Máte vůbec ráda to cestování? On je to takový kočovný život.
3: Ano, je a je to těžký jako život bez rodinu. Myslím, že dřív, jako když jsem byla mladší, tak jsem to milovala. Mně to přišlo takové osvobozující každý den v nějakém novém místě. Člověk to má tak nalajnované, že vlastně nemusí ani nic sám organizovat, vymýšlet, kde přespí, jako jak se dostane z A do B. A vlastně každý den je v novém místě a moc se mi to líbilo, ale přesto jenom po těch pár letech už mě přestalo bavit jako to žití z toho kufru, že vlastně člověk jenom má to, co má v tom kufru a zbytek někde jinde. A když přišla ta doba, kde jsem mohla jako trošku volnit, přestěhovala jsem se na Island a tam jsem založila tu rodinu a pár let jsem vlastně nejezdila kromě Česka nikam, tak mě to v té chvíli vyhovovalo. A dneska je to takový konflikt toho, že mě baví jezdit po těch koncertech, ale zároveň nerada odjíždím od té rodiny a už je to všechno těžší. No.
2: Většina lidí, kteří mají spojenou tu profesi nebo to, co je živý, nebo ten hlavní svůj objekt zájmu s cestováním, třeba hokejisti, umělci a podobně, tak trošku si stěžují na to, že znají z těch míst velice zajímavých pro nás ostatní, kam jezdíme třeba za tou turistikou, že znají hotely, koncertní sály nebo hokejové haly anebo podobná místa, a víc nic. Hmm. A většinou už není čas se tam zpátky vrátit. Tak kam byste se ráda vrátila, kde jste třeba koncertovala a nebyl čas si to tam prohlédnout?
3: Já bych se ráda vrátila třeba na Nový Zéland, tam mě to hodně na mě zapůsobilo. I když jsme jako určitě měli příležitost si to tam jako prohlédnout víc, než jak jste teď popisoval, protože přece jenom to byla dlouhá cesta, byli jsme tam poprvé a před koncertem i po jsme měli, myslím, jeden den, jenom tak si prohlídnout, jeli jsme tam na jeden ostrov, na pláži jsme tam strávili celý den, takže jsem to měla, ale bylo tam určitě víc toho objevovat, tak tam bych se vrátila. Do Japonska bych strašně jela, protože tehdy to bylo jenom hotelové pokoje a rozhovory a večeře, to jako všechno, k čemu jsem se tam dostala, tak to bych chtěla jako s rodinou se tam podívat a jet tím vlákem do Kyoto a tam určitě. Pak Jižní Korea na mě zapůsobila velice příjemně, lidi byli skvělí.
2: Jsou zase místa, kam byste se vrátit třeba nemusela?
3: Do Jižní Ameriky jako bych třeba, už by mě to asi netáhlo. Tam jsem se podívala do Brazílie s Glennem, jsme tam měli koncerty a pak jsem později jela do Argentiny točit jeden klip. A jednou jsem jela jako na takovou krátkou dovolenou s přáteli do Mexika, ale ani jedna z návštěv jako pro mě nebyla vyloženě příjemná, takže tam bych třeba, nevím, já si myslím, že někdy je to dané jako astrologii, já na to třeba věřím, že některé místa tam pro člověka jako nebude úplně dobrá zkušenost a jiné místo se pokaže, když se tam dostane, tak se dějí fajn věci a je to všechno tak nějak plyne samo. No.
2: Co v kufru u vás, když jedete na to turné nebo na nějakou tu šňůru nebo na koncert, jako nesmí chybět? Máte třeba nějaký talisman, když jste přesto trošku víc duchovno a podobně, věříte na něco takového nebo nějaký rituál máte?
3: Je pár věcí, které si vozím vždycky sebou, jinak mám takový, nevím jak to popsat, takový jako kožený, jako nákrk, to je tak pro ochranu. Mám ho jako vždycky u sebe, když jsem v letadle, protože od té doby, co mám děti, tak přece jenom jako jsem nervózní z takových věcí, jako letět letadlem nebo jízda na kolotoči a takové ty. No, takže to si nosím něco na ochranu a mám jako většinou tady ten řetízek panenky Marie na krku a mám taky oné tyčinky se sirkama, které to si vždycky ráda zapálím v šatně, abych se dostala do nějakého, protože to je vždycky takové hodně, někdy jsou to neosobní prostory, člověk tam je na jeden den a tím, že si tam zapálím tu vůni, kterou znám.
2: Udělat si tam příjemně.
3: No, tak jsem, tak jo, přesně tak. A co ještě, svíčku si většinou vozím sebou, sluchátka, abych si mohla poslouchat nějakou hudbu, nebo někdy se učím písničky. A těch věcí je asi víc.
2: Tak jsme nahlédli trošku do cestovního kufru Markéty Irglové, dnešního hosta pořadu Na cestách. Je to zajímavé určitě, protože je dost lidí, kteří nevozí nic. Pak jsou lidé, kteří musí mít sebou třeba jednu věc a kdyby ji neměli, tak budou nervózní celou cestu. No a pak jsou ještě lidé, kteří z každé cesty něco si přivezou. Jste také člověk, který si musí něco přivést?
3: Já strašně ráda vozím jako dárky druhým z cest. Vždycky, když přijedu domů, že něco přivezu těm lidem, kteří třeba tam zrovna nemohli být, když vidím něco, co vím, že by se jim líbilo, nebo co se doma nedá jako úplně koupit, tak mě vždycky potěší, když to tam můžu koupit a přivést. Někdy to je věc, která reprezentuje to místo a někdy je to jenom věc, která vím, že se tomu člověkovi bude líbit.

0: To zněla další písnička. Mě je skoro líto pouštět písničky do toho vašeho příjemného vyprávění a do toho vašeho cestování. Teď jsme mluvili o dárcích a o tom, co si nevozíte třeba z cest, tak já nakouknu do kufříku. Já tady pro vás něco jako dárek mám, ale vraťme se zpátky teďka. Tam, kde žijete už, jestli se nepletu, zhruba nějakých 13 let, vraťme se na Island. Proč bych měl jet na Island?
1: Já myslím, že tam by člověk měl jet jenom, jestli ho to tam vyloženě táhne, ne kvůli tomu, že nějakým jako turistickým reklamám, protože ty jsou hrozně klamné. Tam se jako prodává verze Islandu, která existuje, ale každopádně není zaručené, že i člověk ten Island v tady té podobě uvidí, protože on se jako zásadně samozřejmě fotí, když svítí sluníčko, a většinu

0: oceán, ryby a pak nádherná příroda, ptactvo a tak dál, fjordy. Ale jak říkáte, ty fotky jsou takové malebné, je to všechno. Není tam ta drsná, odvrácená tvář Islandu? Když je ta dlouhá zima, strašně krátký den, tak chybí světlo, chybí slunce. Máte to taky tak?
1: No, máme. Jako tam se
0: jak si pomáháte, když není to slunce?
1: Pomáháme si například takovou speciální lampou, která nám slouží jako budík. To je úplně nejlepší, jako jsem tak šťastná, že jsem toto objevila už před mnoha lety. Máme ji jako v každé ložnici a i děti ji mají, že člověk si nastaví čas, ve který se chce ráno zbudit, třeba do školy, do práce. A ta lampa jako půl hodiny před tím probuzením vlastně vytváří takový jako umělý výsvět slunce.
0: Rozbřesk, jako
1: tak, jo. Takže ona se tak jakože pomaličku vlastně pomalu zapíná.
0: Přibývá světlo.
1: Přibývá světlo a to světlo vlastně proniká přes víčka do těch očí a dává tomu mozku jako signál, že už bude svítat. A já mám potom nastavený budík i na telefonu, ale budím se většinou před tím telefonním budíkem, protože...
0: Takže ten stihnete vypnout.
1: No, já jako vnímám to světlo a říkám, OK, za chviličku jako budu stávat a opravdu je to úplně jiné probuzení, než když zazní ve tmě ten budík, to je vždycky hrozné a fakt tam dlouho ta tma jako ráno bývá, třeba v té zimě se rozednívá až tak mezi 10. a 11. Si vemte, že v 11 ještě třeba svítí jako pouliční lampy, protože ještě je tam takové šero.
0: A znova se rozsvítí po 3. hodině odpoledne.
1: Přesně tak, už někdy kolem 2. se začnou jako znova zapínat, protože ve 4 už je tma jako v té zimě, tak člověk musí taky brát vitamin D, když ho nebere, tak jako začne to na sobě vnímat po nějaké době, že má méně energie, že tak jako na něho doléhá už to, no hlavně to, že tam není to světlo a to teplo jako člověk, tam teplo třeba je v těch domech daleko větší než v Česku. Já když přijedu v zimě do Česka, tak já jsem vždycky v šoku. Tam na Islandu jsou na to připraveni, tam mají prostě topení v podlahách, ta energie na to vytopení toho domu je levnější, takže lidi prostě nešetří s tím topením vůbec.
0: Tam no to mají... chtějí si to užít, no, když vyjdou ven, je zle.
1: Jo, tam mají prostě naplno topení a otevřené okno. Tady by vás zabili, kdybyste to tak měli, jako vypálit ty peníze.
0: A nežene vás třeba při té tvorbě, když to cestování nebo ten pobyt v téhle té exotice Islandu nebo v Reykjavíku spojíme s tou vaší tvorbou písničkářskou, netlačí vás to trošku víc do takové melancholie nebo do takové nálady? Pro nás třeba jako posluchače pohodové? Pomalejší?
1: Určitě, ale já si myslím, že to je prostě nějaké moje nastavení, že taková prostě já jsem nějak vnitřně už od jak živa a možná proto si vyhledávám místa, které nějak s tím rezonují.
0: A v čem vám chybí rodný kraj nebo Česko?
1: Hrozně mi chybí tam stromy, hrozně. A taková ta příroda, kde člověk prostě vyjde na procházku a může hodiny chodit bez toho, aby třeba...
0: V něčem zeleném.
1: No, v něčem zeleném, tak... To tam třeba vůbec není, tam si může člověk jako navýšlap na nějakou sopku, která už není aktivní. Teď už se tam jako vybudoval docela pěkný lesík, ale ty stromy nejsou jako vysoké stromy s bohatýma korunama, to jsou jiné stromy, než rostou u nás, tak to mi chybí a chybí mi i řeky, já jsem dřív milovala se koupat v řekách a u splavu sedět a tam sice je to moře, ale to moře je tam skoro jak nějaká kulisa, já třeba miluju moře a vždycky, když jsem přijela do zahraničí a byla jsem blízko moře, tak já jsem nemohla u něho být bez toho, aby do něj skočila, že i když byla zima, nebo i když bylo divoké to moře, tak hned jsem tam prostě šup a byla jsem tam. A na tom Islandu to je tak na smrt, to moře tam do toho skočit, je tak ledové, že jako to vnímá člověk spíš jako, že ani vlastně jsem na to myslela, když jsem byla na procházce, než jsem se měla, že jsem necítila žádné vůně jako v tom vzduchu, že když je člověk nějaké místě.
0: Ten les, nejsou ty květiny, louky.
1: Právě, že tam ještě nic nekvetlo, ani nerostlo a ty, jak fouká ten vítr, tak jako on kdyby i odnáší jako veškerou tu vůni. A ani to moře prostě nevoní, jak moře. To bylo strašně zvláštní, že jsem si říkala, jestli to není ten Island tak unikátní právě, protože to je jak jako čistý papír, jakože člověk si do toho vtiskne jako to, co chce, že mu to vlastně dává takovou jakože trošku odpočinek od toho světa, který je přehlcený jako zvukem, různýma vůněma nebo nějakýma věmama, že na tom Islandu fakt si člověk od toho dělá trošku pauzu.
0: No ale pojďme obrátit list a ta pozitiva Islandu, která byste zdůraznila?
1: No tak je to spojené s tím, že ten Island není přehlcený. Tím, že ta příroda potom má jako větší prostor, tam jako nějak být bez toho, aby byla utlačována těma

0: velkýma městama a pořád se tam roztahuje vlastně ta populace, tak ta příroda je tam prostě, jsem chtěla říct jako král, ale spíš jako královna a velí si tam a je drsná a prostě nenechá se moc jako nikým utlačit a často dává těm lidem jako najevo, že ať si nedovolují, jo. A to se mi prostě líbí.
1: Ať už
0: líbí.
1: Je to sopka, nebo ať je to bouře?
0: Mm-hmm. No, bouřky tam nejsou jako takové deštivé, jak u nás. Tam jsou větrné bouřky, což je úplně jasné. Já miluju bouřky, jako třeba letní, když prší a do toho ty hromy. A to tam vůbec není. Tam jsou jenom větrné bouřky, kde vítr strašně rychle fouká ze všech směrů. Ale jo, je to prostě, ta příroda je tam velice silná a člověk si to, i když si to neuvědomuje jako vědomě, tak to prostě cítí a nějakým způsobem ho to nabíjí, jako energeticky si myslím. A mě to nabíjí v tom kreativním slova smyslu, že já potom přetvářím tu energii do toho kreativního a proudí ze mě prostě všechno možné. Já mám klavír u takového velikého okna s výhledem na moře a na hory a na nebe.
1: To je to půlkruhové.
0: Mm-hmm, přesně tak. A vnímám to tak, že prostě mě to ovlivňuje, no, to, že tam pořád vidím jako ten horizont a taková ta otevřenost toho horizontu tím, že tam právě nejsou ty stromy a člověk vidí prostě daleko, daleko do dále, tak si myslím, že to nějakým způsobem vytváří i prostor jako v mysli, že má člověk nějak, kdyby slyší svoje vlastní myšlenky nebo se k němu třeba dostane něco jiného, co momentálně nedokáže se probít tím hlukem té mysli a nějakým způsobem to je taková jako expanze, mně to přijde, což mě je osobně velice sympatické, ale věřím, že někdo, komu vyhovuje víc takový ten ruch toho velkoměsta, ho to spíš může třeba znervozňovat.
1: Brzy to na něj padne, to ticho a ta samota, no, málo lidí, ale příroda bez zeleně.
0: Ale abych jako tomu Islandu nekřivdila, tak on je zelený třeba v létě, opravdu tam se to zazelená. Ty květiny krásné, divoké, co tam rostou, ten nádherat se tam procházet a oni jsou takové miniaturní, ale taky to má svoje kouzlo a jsou tam ty vodopády, to musí být nádherné. Já jsem třeba ten vodopád zažila v únoru, mě tam můj manžel, když si v tom prvním roku na Islandu mě dovezl k vodopádu v únoru na moje narozeniny a to byla taková zima a déšť, jsem si říkala, jako proč, jako co z toho mám mít, ale když tomu člověku přeje počasí a zažije to sluníčko v té zelení, anebo když tam přijede v zimě a zažije tu polární záři, nebo když tam sedí prostě v tom létě, když je to slunko jako úplně nezapadá, vlastně jde jenom dolů a pak zase začneš plhat kolem půlnoci nahoru. To může třeba si udělat výšlap nahoru. To se mi jednou stalo, že jsme šli na Esja, to je blízko Reykjavíku, taková hora, ne moc vysoká, takže výšlap třeba trvá 2 hodiny nahoru, 2 hodiny dolů. A mně se stalo, že najednou jsme jako šli dolů a jsem si říkala, já jsem nějaká unavená, kolik tak může být hodin, a byly prostě 4 ráno. A mně to vůbec nedošlo tak, jak bylo to světlo, mě to nabíjelo energii, že jsem ani neměla pocit, že bych měla jít spát. Takže je tam prostě něco magického v zimě. To jsou takové momenty, kdy úplně nesněží, ale jenom takový jako námraz na cestách nebo i na trávě a to je jak takový křišťál, jak kdyby pokrýval celé to okolí a to se tak třpití, jak kdyby byly všude diamanty. To je fakt nádhera. Je to tam kouzelné, ale mezi tím je to prokládané prostě to drsnou, jako nemilosrno, prostě zimou, větrem a na to člověk musí být připravený. No já si myslím, že když ví, jako do čeho jde, že si to užije, ale já si myslím, že ten turismus jako často klame nejenom jako na Islandu, že člověk si udělá téměř nějakou představu. Ano, samozřejmě, že se všude lidi snaží nalákat. Já si myslím, že nejvíc musí být lidi zklamaní z toho, že zaprvé, že je to tam drahé a že jako udělat si to hezké je někdy těžké, když člověk je opravdu omezovaný tím, že se tam nakupuje třeba instantní nudle v bonusu, co je tam jako ten levný supermarket, aby mu ty peníze vydržely na celý výlet, nebo má prostě naplánované nějaké stanování a spaní venku a pak třeba celý týden proprší, že to je potom horší, ale když ví, jako do čeho jde a já jako osobně bych třeba, kdybych to byla já jako turista v Islandu, já bych si radši sama pronajala auto a jezdila prostě po svojí dráze a zastavovala tam, kde ne úplně s tím, jako takové to hromadné cestování.
1: A ne plán, ale tam, kde vás to osloví.
0: Přesně
1: úplně
0: tak.
1: Úplně to na vás vidím.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: No a bohužel jdeme do finále, protože čas je neúprosný. Jakou mají specialitu na Islandu, kterou byste poradila, kdyby tam někdo jel, ať si ji určitě dá?
2: Tam jsou nejlepší ryby, jako stoprocentně. Dokonce mi přijdou lepší než třeba v Jirsku ty ryby. A nevím proč, čím to je, ale to si jako člověk fakt vychutná. A jsou tam dobré ty restaurace na ty ryby, že to umí krásně připravit. A to bych stoprocentně doporučovala. Pak jehněčí kýta je výborná. Ať už si to člověk dá v restauraci, nebo si to koupí prostě v supermarketu a doveze domů, to tam je vždycky k mání. Jsem měla i ryby kamarády ve studiu, protože tam je to jehněčí taky velice běžné a lidi to mají rádi. A říkali, že tam na Islandu se to nedá srovnat, kolik je to lepší. Ty speciality bych řekla, to je spíš takový ten žralok zakopaný jakože v zemi.
1: To jsou ty marketingové speciality.
2: No oni to tam jako dřív jako fakt jedli, to není žádný jako zase trik z jejich strany, ale je to, musíme si jako přiznat, že to je prostě z dob jako vikingu, kde prostě na tom Islandu nešlo nic vypěstovat a nebo jako málo, minimum a museli prostě nějak tu zimu
1: žít
2: přežít.
1: Z toho, co mají.
2: Přesně tak, takže museli umět prostě zpracovat všechno, co měli a nějak to zakonzervovat a prostě bylo to jídlo jako spíš znouze, než že by to byla nějaká delikatesa, ale do dneška se to tam pořád jí, zapíjí se to tím brennivínem, to je ta jejich kmínovka a pak o Vánocích tam jí takovou strašně smradlavou rybu, to bych zase nedoporučovala. To my jíme něco jiného.
1: No já jsem viděl jednu fotografii, kde u vás na vánočním stole je i bramborový salát, mm-hmm. A také české cukroví.
2: Přesně tak, my to kombinujeme ty tradice, že 23. teda někteří jí tu smradlavou rybu a ti, co nejí tu rybu, tak jí uzené jehněčí, že se uvaří ten den. A já, mně přišlo, že se k tomu strašně hodí náš bramborový salát, tak já ho k tomu dělám a už se k nám vždycky nastěhuje celá rodina manželova na toho 23.
1: Na ten
2: salát, že jim strašně chutná, tak už je to z toho taková tradice.
1: No a když cestujete, samozřejmě procestovala jste v podstatě celý svět, kde vás ta kuchyně ještě oslovila?
2: No já jako miluju v Japonsku tu kuchyni, to bylo něco úžasného, to mě moc chutnalo, všechny ty, já mám ráda ty polívky, ty rameny, nudle, sushi, to mám moc ráda.
1: A hůlkami?
2: Ano. No, já už dlouho, já nevím, kde jsem to měla poprvé, sice to jako i ta představa jíst syrovou rybu první mě přišla zvláštní, ale nějak jsem se to naučila, ale já mám spíš ráda jako ty polívky a ty nudle. Protože to možná že to znám z Česka.
1: Ano, v Čechách nudlová polévka nebo i s játrovými kredlíčky, to je prostě specialita, takže možná, že k tomu máme i přesto tak blízko.
2: Italskou kuchyni mám strašně ráda. Doma taky vařím často, děti to milují. Francouzskou kuchyni miluji. Byla jsem tam často navštěvovat kamarádku, tak to mám taky nastudované z části. Jo, jako
1: a
2: já.
1: Co vám chybí z té české nejvíc?
2: Z té české? Asi jídla jako segedinský guláš, knedlíky, takové to. Jako
1: já
2: to
1: si vás nedovedu představit v kuchyni teda, protože vaši poetickou duši u toho, jak loupete brambory na bramborový salát.
2: Já jsem velice často v kuchyni, jsem jako v podstatě hospodyňka doma, že vařím. Děti mají sice teplé obědy ve škole, ale my s manželem ne, protože pracujeme přes den jako v našem studiu, nejsme jako zaměstnanci nějakého místa, který nám to nachystá, takže my si dáme třeba lehčí oběd a větší večeři, takže já vařím často a ráda. Jako problém je, že když vaří člověk pro děti, tak to je, jako, že se s tím třeba dlouho pipla a pak za 10 minut oni odchází od stolu, že? A je po večeři, takže jsem se tak naučila spíš jako rychleji vařit a něco, co nezabere tolik času a co chutná všem, ale jo, mám to ráda.
1: Cestovatelský sen, jaký má Markéta Jirglová?
2: Kam by si chtěla podívat? No, vepředu myslím, mám to Japonsko momentálně, kvůli tomu, že můj nejmladší syn o tom konstantně mluví, jak by se tam chtěl podívat a jestli už jsme našetřili dost peněz, aby jsme se tam mohli podívat, čemu říkáme, že je to přece jenom, že to musíme naplánovat, že je to drahé, je to daleko a všechno, ale těším se na to, že to bude takové dobrodružství. My je teda hodně pendlujeme spíš mezi Islandem a Českem a děti strašně rádi jezdí do Česka na takové ty typické české prázdniny u babičky a u dědečka. Za to jsem moc vděčná, ale vždycky je fajn se podívat i na nějaké nové místo, objevovat nové věci. Takže já sdílím momentálně sen s mým synem se podívat jako rodina do Japonska.
1: No já jsem postřehl i z těch rozhovorů předchozích, které jste dala pro média, že vám to s lety, to Česko začíná víc a víc chybět. Ale vy jste tu teď v poslední době docela často.
2: No, mně to chybí asi v tom úhlu pohledu, že si uvědomuji, jako kolik vlastně ta moje identita je vázaná na to Česko, na tu českou kulturu, a uvědomuji si prostě tu zodpovědnost to nějak předat těm svým dětem a pěstovat to v nich, protože přece jenom je to půlka z nich, je Česko, půlka je Island, a já bych si strašně přála, aby měli prostě to pouto s tím Českem, aby se zbližovali s Českem a s českou kulturou, s českým jazykem, takže mi to chybí v tom slova smyslu jako být v tom českém prostředí, mít kolem sebe ten jazyk, aby jako já nebyla vždycky ta jediná, víte, co s těmi dětmi mluví česky, že to hned, jak má lidi kolem sebe, kteří taky mluví česky, slyší to v rádiu, v televizi, tak si připadá jako normální, jako ne jako takový ten jedinec někde jinde.
1: Vystrčený.
2: No, vystrčený, přesně tak.
1: A jak to má manžel s češtinou?
2: Ten se chudák tak snaží už tolik let přes Duolingo si tu češtinu přiblížit a...
1: Ale,
2: ale je to těžké, když je ten jazyk tak těžký, jak čeština je, tak fakt chce v té zemi bydlet, aby člověk to měl všude kolem sebe každý den, celý den, protože nějakých pár minut na Duolingo moc nepomůže, no.
1: No, tam chybí to prostředí okolo a všechno to, co je k tomu.
2: On říkal, to se všichni jmenují jako Kateřina a Ludvík, nebo jak to říkal, že on tam furt opakuje takové věci jako dokole, ale takové ty věci, co by potřeboval na nějakou jednoduchou mluvu, tam chybí.
1: Chtěl jsem se zeptat na spoustu věcí, na spoustu destinací, ale myslím, že jsme si popovídali a pocestovali s Markétou Irglovou nádherně. Moc děkuju za ty pohledy do světa a hlavně na ten Island, protože ten u nás až tolik neznáme. Moc děkuji i za tu cestu do vaší duše, protože to tam určitě posluchači také našli. Ať se vám dobře tvoří, ať se vám daří získat třeba i nějakou tu cenu, i když já vím, že vám na těch cenách vůbec nezáleží, sice jste byla i v nedávné době nominovaná na další ceny, ale hlavně ať vás zase slyšíme a třeba někdy zase u mikrofonu Českého rozhlasu naslyšenou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.
1: No a s vámi, vážení posluchači, se Petr Voldán těší opět naslyšenou za týden v pondělí mezi 18. a 19. u pořadu Na cestách.

0: chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora,
1: tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rychnovská nemocnice příští týden otevře plný provoz nového pavilonu. Pilníkov na Trutnovsku chystá instalaci dalších fotovoltaických elektráren. Vláda nebude letos zvyšovat schodek státního rozpočtu kvůli obraně a noc bude zatažená s deštěm a přehánkami. Zprávy má Tomáš Myslivěček. Dobrý večer. Multioborový pavilon urgentní péče v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou bude v plném provozu od pondělí 18. května. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel nemocnice Luboš Motl. V těchto dnech se do pavilonu stěhují chirurgické a ortopedické ambulance, jednotka intenzivní péče, ARO a operační sály, říká Motl.
2: Nastěhujeme se tam 18. května, bychom tam všichni měli být a samozřejmě neříkám, že od 18. května pojede všechno tak, jak jsme si jakoby představovali, protože se v té nové budově taky musíme naučit trochu žít, ale už ten největší nápor toho přestěhování tam bude a pak to budeme dolaďovat do nějakého v úvozovkách provozního klidu.
0: Město Pilníkov chce posílit vlastní výrobu solární energie. Ke stávající jedné fotovoltaické elektrárně přidá radnice další tři na obecní budovy, říká nezávislý starosta Josef Červený.
3: Hasičárna, mateřská školka a budova základní školy prvního stupně. Celé by to mělo vytvářet asi 60 kWp s tím, že ta energie, která tam bude vyrobená a nebude zpracovaná, tak bude ta energie právě sdílená do těch obecních budov, primárně tam, kde je ta spotřeba dneska největší, a to je čistit na odpadních vod.
0: Schodek státního rozpočtu už se letos kvůli obraně zvyšovat nebude, řekl to vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO. Reagoval tak na to, že Česká republika podle odhadu NATO letos nesplní závazek investovat do obrany 2% HDP. Teď chybí přibližně 20 miliard korun.
4: Prvním krokem má být podle Havlíčka najít uznatelné výdaje napříč rezorty. To bude úkol i pro nového vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, Jakuba Landovského. Opozice zřízení postu kritizuje. Například podle Lukáše Vlčka z Hnutí STAN je funkce zbytečná.
5: Babišová vláda zřizuje další pracovní místa pro nové vládní zmocněnce, kteří mají dělat práci za zřejmě nesvéprávné ministry.
4: Vláda taky jednala o využití unijní půjčky SAFE na vojenské vybavení ve výši zhruba 50 miliard korun. Ministři podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO ale projednávání přerušili.
6: Pan ministr musí ještě doplnit přesně ten mechanismus. Jo? Pokud jsou tam Tatry, tak chceme vědět, kdy budou dodány, za jakých podmínek, kolik jich bude.
4: Do pátku by mělo být taky známé jméno kandidáta na nového náčelníka generálního štábu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková nepostoupily do čtvrtfinále antukového turnaje kategorie Masters v Římě. 20-letá Bartuňková podlehla 10. hráčce planety Ukrajince Svitolinové 2-6 a 3-6. Nosková v osmifinále končí poté, co podlehla Rumunce Kirsteové 2-6 a 4-6.
1: Počasí.
0: Noc bude zatažená na většině území s deštěm nebo přehánkami, nad tisíci metry postupně i se sněhovými. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost, večer ubývání oblačnosti. Srážky ojedinělé, odpoledne přechodně místy a nad 800 metry sněžení. Zítřejší maxima 9 až 12 stupňů, na horách 1 až 4 stupně a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte se zdržením na trase mezi Rudníkem a Javorníkem. Kvůli výstavbě opěrné zdi je tam doprava řízena kyvadlově do poloviny září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení to bylo ale rodeo. To nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
2: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc.
1: Sport.
2: Noční teploty klesnou na 7 až... Pardon, ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výstržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
2: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace.
1: Počasí.
2: Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF. Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduji a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dalo by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám tak, kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté. Ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní. Takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivňuje.

0: přibližně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
1: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
0: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková, jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF, oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
1: A jste v kontaktu s tou dívkou?
0: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
1: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadní ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřel nemocnice, tak prostě tam spěchal a tomu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné, a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat, takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme, pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme, každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné dítě?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě, a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete, jo, zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka výjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný, kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Vodou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandril Stavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

mocných rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

0: se zvětve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv.
1: Hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návrat je stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před třemi lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.

Pavlí Najíšová a ze jeho projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla.

0: Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.
1: A

Tony Jock s Ivou Marešovou, nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba Mi vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času minisingrů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera svůni divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápš TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že se naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tota přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Mm. Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Můj toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsova. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
7: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve? Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku k tři sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak
7: něco. Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Hawkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor.
2: Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
3: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
3: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
3: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
4: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
3: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
4: Kostelní lavice.
3: Tak, starý brechu. Nečekal jsi nás tak brzo.
4: Pojď z toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
4: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
3: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin si přijdeme pro mapu.
4: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
3: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem!
4: Jen přičte. Přičte. Rozbiju vám hlavu, vy. Nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum. Přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
4: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
3: Máš ještě 6 hodin času.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: chlapci, rytíři ještě z ceny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Billy Bones, jo, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po záporu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem strlony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo,
1: tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracný kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo by nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísahám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš a dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem. To teda máme,
1: a? Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty!

věčný mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

nebuď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: je čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pracovat v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se tam ke mně chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, to je dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně. Ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi, já jsem s nima občas popovídal, občas to, já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon, nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám on co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, že jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Albo strašně málo lidí si to uvědomuje. mám několik kamarádek, který dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že se potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct, ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky své problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takové věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost? Povídání a milé slovo. Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý, krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu jaksi, zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako duši měl nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, no tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je
0: počkejte,
1: asi dobrý pro...
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch
1: lázní. Ano, přesně tak. Ano, tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen, muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu flat fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stoli, já stoli a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě byl to vidět.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jaksi na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud tak, na to ne. Máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
0: Děkujeme, mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut. S vámi je pořád Jarka.
3: Takové dny jsou.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem se v 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako si zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12, takže prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, vrask mi žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly

0: že i bazéně nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když jsme přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
1: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
0: Vnučka, teďko, že když říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
1: Anebo už pracuje?
0: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
1: No a teď co vám o tom vypráví?
0: No, vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, který mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm, já jsem tam taky měla tady dle ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
1: Jako, že se jim tam líbí.
0: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byl
1: tomu právě věřím, na tom. Ty jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
0: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, dobí baterky asi tady dle ty mladý děvčata. No prostě chce být. Aby, já jsem byla několikrát, ještě to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne. Ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být. Jo. A to prostě jsme se tam shodli, prostě všichni. Nebo vidíte, potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
1: No, tak se to propsalo.
0: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla. Ale jak dej zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu, ale jako na takovýchhle místech k těm nemocným lidem by měli být takový lidský přístup, no.
1: Dobře. Paní Líbo, moc děkuji, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
0: No, právě.
1: Ať se vám daří. Pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
0: Já vyvědím, určitě.
1: Jo, že si toho ceníme, ať se vám daří.
0: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normální. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se vzdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci. A bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak vzpouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak
0: to už je nejmladší, nejstarší,
1: to je,
0: ten už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak. Je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak ať se vám daří, opatrujte
1: se. Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu. Pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já na tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidám ke svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak jo. To jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví.
0: Povídejte.
2: No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitej bordel.
0: Uh-huh.
2: Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy ke své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, taková, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi.
0: Uh-huh.
2: A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci končí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam je sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. Uhum. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té jako z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v Noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá. No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít. Pohodě vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužej a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde, já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko, pokud
1: člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutý a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle to je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to takhle ano a dobrý den. Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A když viděl, když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá, takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole a než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už byli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte já mi, to ráda. Vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý, ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám, když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě, já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma, my budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc,
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co soudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom musím odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce, tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno tak, jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a ty miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl koch, 40 letý, který přišel o nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní před jednou, pak mi dali na 20 mal jednou žáku, to bylo tak, pak mi dali na 4 žáky, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmi mi babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jenom dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměli na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to

0: neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a říkal tam je ta, co dělal babi? A říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když jsi Švialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Mm. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, když ty lidi dělali, když na to vydělali.
1: Slyšíme dnes více z těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Karačně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
0: Ano, a já jsem z vysokého mýta a tady je LDNkava a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně na hatom na posteli.
1: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
0: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílý, mladý holky bílý. A já říkám, co to je, až tam přesvědčka rehabilitační podá, víte, co jsou bílý, že ruplí u maturity. Tak musí na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale krucinál takhle to není. Tam moje vnučka šla na, je tam do bytí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že jsi na Eldenice, tady to je prostě všude stejný, stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
1: Kde byste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat? Co by to bylo?
0: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jako já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odstala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Hmm. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám ty jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký, vlastně ona uměla, když měla paměť. A ta vyšší s tím povídala, tady není ve školce, ale v nemocnici. No co to je?
1: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům, na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
0: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
1: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní... Od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, který neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3. hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva, můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou, je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem, ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraj, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil nadějí.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní, připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškova chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct, teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Tak vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 4, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale koprdéle, ale koprdéle, ale koprdéle. Pak lehce a spotutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdéle. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a housnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno.

vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů, vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.